Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr, poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu, a najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakýho žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete, a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky, a takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo, ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum, no byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mému kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, žvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička
A řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřičce do jejího pokoje a ona už měla jeho školu, toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bez svalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí, otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo? Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole.
Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal: no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mně teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a on říká: pojď sem, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si říkal, já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, a to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama, a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká: a co kontroluješ? Ten na něj koukal, tak říká: proč nás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne?
Vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Bangli se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu. A on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, najdi si, ty si jo, ma na ty pidono, jim byl ty, a tam ono, ty kala, a tak jim byl mluvotý, mení a sa jí ti, ty kala, jo, lebe, tak o to, jo, ty kala, no, jí ti, jo, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, hajdu. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkala, nevidíte červenou, kazíte mě záběr. A ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, taky nemáš nosit do dabingu. Toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo. Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera.
tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk a vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel a říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Kdyby to byl jeden.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Čil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem říkám, ty vole, jsou tam krokodýly. A on říká, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho, nebo že oni ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho, dnes jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Peťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda. Až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej. Visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Já prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco tak, řekl bych, pětinásobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Brr, brr, brr, tím zobanem, říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátým poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, ač ona nám bába tvrdí, že ve druhým poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Nosíte, kolegyně, mentolový bombonek?
1: Jo, to já ráda.
0: Z krabičky, tak no. Si nastavte, já vám no. Nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak on je to silný. No, haminky.
1: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
0: Já, skotský jo. Předky, jak vás to napadlo, prosím jo. Vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
1: Poleno, co?
0: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všech.

0: toho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
1: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
0: Jo.
1: Jo, abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
0: Prosím vás, ano. Dejte pokoj.
1: No nedělejte pokoj, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
0: Prosím vás, to je zajímavý.
1: No jo, takhle se otočil.
0: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
1: No na co by říkal jistě, Bohdal, když za ním stál Bohdal.
0: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
1: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
0: A víte, že já taky ne.
1: No.
0: Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
1: Jo, víte?
0: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě.
1: Rozťáku. Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
0: Že bych se mejlil?
1: No, jistě.
0: Kdy jste se narodila, podle vás?
1: Co je vám potom?
0: No, jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste. Totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
1: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let.
0: No,
1: a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
0: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
1: Proč?
0: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
1: Z čeho? Z toho dortu?
0: Ne, z toho horka, z těch svíček.
1: No, teda.
0: Víte,
1: že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
0: No, ale právě kdy. No,
1: co kdy?
0: No, kdy a kde jsme se seznámili.
1: Ale to je právě to, co já nevím.
0: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
1: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
0: Nebo tu kupku jetele, ano, jistě.
1: No.
0: A teď je to jedno, prosím
1: ale
0: vás, jednou se
1: známe. Ale mě to mrzí.
0: Jednou se známe a hotovo.
1: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo, kdybyste mě neznal?
0: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
1: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
0: Jak zkusit?
1: No já to vidím takhle, jako já se tady budu jako procházet, jo?
0: Tady, jo.
1: Vy mě najednou uvidíte,
0: no
1: nebo
0: jo,
1: vy mě
0: jo.
1: Uvidíte, no to je. A oslovíte mě, jo? Jo, tak
0: no jo.
1: Já už se jako procházím, jo?
0: A není to blbý?
1: Ale blbý. Já už se jako procházím.
0: Halo, pane. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Promiňte, že vás oslovuju,
1: ano, paní,
0: ale já vás neznám vůbec. A právě že vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
1: Já vás taky neznám.
0: My se prostě neznáme.
1: Ne, my se neznáme.
0: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
1: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
0: Švagr.
1: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
0: No.
1: No,
0: no jo. Tak. No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
1: Vy jste pravděpodobně čtverák, víte?
0: Ne, já jsem. Vlastně to byla záminka,
1: zaminka,
0: madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte?
1: Ano,
0: takže už se známe.
1: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
0: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
1: Vy jste ho neřekl.
0: Pardon, já jsem ho neřekl.
1: Ano, prosím.
0: Já se jmenuji Dvořák.
1: Ano, Bohdalová.
0: Co mám dělat? No tak, jo. No. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
1: No jistě.
0: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
1: Třeba mě znáte z biografu.
0: To je možný, z biografu, do kterého chodíte?
1: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
0: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím z kterýho teďko.
1: No to je jedno.
0: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
1: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
0: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
1: No jistě.
0: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Ukončete výstup a nástup,
0: ne,
1: dveře.
0: Tak,
1: no
0: tam
1: prosím buď, vás,
0: ne,
1: ale opravdu to.
0: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete,
1: Bohdalová.
0: Já si to napíšu a zeptám se někoho, víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
1: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
0: Dvořák.
1: Dvořák.
0: Já vám dám navštívenku.
1: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
0: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená black and whiteová.
1: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
0: No, tak ho uvedem.
1: No, prosím.
0: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
2: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenské časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík. Ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky. Hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska. Vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, tak se chlapi nesází, to vím, pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrá. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček, a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohled, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pohled, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený, ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo té babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, Helgot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat. Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic, poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ze sarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojní jste sežrali svýho nadřízenýho.
3: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. Je prosím on.
4: Ďakujem.
3: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trnčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievica Podlitná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied.
4: Práci čest.
3: Peter Zapletal s rodinou Šándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota pod Javorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
4: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
3: A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Však,
4: no, no,
3: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
4: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
3: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
4: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, tzv. Kniežatstvo.
3: Áno, áno, áno, áno. A keby ste mohli radšej konkrétne.
4: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na cestě za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
3: A tým spôsobom?
4: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
3: A darí sa vám to?
4: Nie, ale my sa nevzdávame.
3: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
4: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésárošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
3: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
4: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
3: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
4: Áno, áno,
3: čo s takými to nespravdu?
4: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel dvakrát obehnúť štadión vo fakírkach.
3: Pardon, čo sú to fakírky?
4: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
3: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
4: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec jsme vrátili jeho původný ušlechtilý zmysel.
3: Vážený sir docent, děkujeme vám, že jste mezi nás přišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sir docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme prosím uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas.
1: Prosím? Porodnice, vydavitá, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Je 3, no samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
0: Že Brahov se jete,
1: no to se má, to se má.
0: A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
2: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Ano, já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar.
3: Praktik. Poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co vy? Chlapeček.
1: No, sláva, sláva.
3: Sestřičko, a co vy?
0: Paní zdravá, no výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, nenojate. Malej, ja. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano? Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poroučím. Fotbalista.
4: Haló, sestřička, jo? Kluk? No ta sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
5: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
6: Jak jsem se zúčastnil kulturního školení? Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lešení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku, žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výče blihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soutkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.
7: Tady je úlovek až z krkonošské pravdy. To byste vůbec nevěděli, že něco takového vyšlo. Jsem náhodou přišel do jedné chaty, kde mi to dali, kde jsem si to přečetl, líbilo se mi to. V pasti se to jmenuje. A je to zajímavé, je to o divadelní hře, která se hraje v Praze. A taková recenze jde právě v krkonošské pravdě. Dá se říci, že se stalo pravidlem, že členové pražských divadel přivážejí divákům hodnotné kulturní zážitky, umocněné výbornými hereckými výkony. Všechny tyto znaky mělo i pondělní představení divadelní hry Alfonze Sastra, kterou uvedl klub pracujících v provedení členů realistického divadla v Praze. Diváci tleskali výborným výkonům všech herců, ale také pár teček. Teď je takový odstavec, jako nic tam není a pak je napsáno, ano, je tu ono slůvko, ale zase pár teček a zase nic. Když bylo v novinách třeba z Rakouska-Uherska nic, tak to znamenalo, že to bylo zabaveno cenzurovat. Tady to nepřipadá v úvahu, či tady to je záměr té redakce Krkonošské pravdy. Tentokrát znamená poněkud rozpačitý dojem to ale diváků z celého představení. Čím to bylo zaviněno? Výkony herců byly výborné. Snad to bylo tím, že se na jevišti příliš jedlo, snad se příliš nedůvěřovalo, snad přišel závěr příliš nečekaně, snad se divákům zdál děj příliš nekonkrétně zasaden do života, které z těchto snad si vybral divák pro sebe, záleželo jen na něm. On je přece jen náš první kritik, Bureš.
8: Když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
9: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
10: Ostříhat.
9: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, paneho, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
10: Ale dejte pokoj, aby s tím něco na to...
9: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
10: Ne.
9: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
10: Ne.
9: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
10: Ale to snad... Jo, au, au!
9: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Jde rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
10: Jo, už zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
9: Pardon, já za to nemůžu.
10: Jo.
9: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
10: No proč?
9: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
10: No, To máte... prosím vás.
9: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
10: Zase pupínek,
9: ale
10: ne?
9: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
10: No, ale proč mě? Mně teče krev.
9: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
10: Ale to je to...
9: Aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
10: Pane, ale jak na to tak makám? Vy jste mi ustříhl kus krku.
9: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
10: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
9: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, no. Na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
10: Ne, to bych se neodvážil.
9: A to byste
10: ne.
9: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
10: Jau, to bolí, to mě bolí.
9: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
10: To vidím, to cítím.
9: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
10: Já to bolí, to pálí.
9: To pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
10: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
9: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
10: Ano, profik jste mě několikrát. No,
9: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
10: To
9: nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
10: Ne, nikdy.
9: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem, nějaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
11: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala...
12: Ano.
11: ...že jste v domácnosti...
12: Ano.
11: ...provdaná...
12: Ano.
11: ...a zájem máte o cizí jazyky.
12: Ano.
11: O kolik cizích jazyků máte zájem?
12: Zatím o dva.
11: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
12: Ano. Dvě.
11: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
12: Já mám holčičku a chlapečka.
11: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda s korouhve nad hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů. To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
13: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
11: To je pěkné. Vy jste šibal.
13: Ano.
11: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
13: Ano, ne.
11: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. Tři. Když jdu spát, svléknu se. Čtyři. Když udělám něco špatného. Pět. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku. Šest. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
12: ano.
11: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
12: Bílé.
11: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
10: Ano.
11: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
12: Čtyři.
11: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
10: Ano, ano.
11: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
10: Dvě.
11: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
12: Čtyři.
11: Čtyři. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
12: Tak to je pěkné.
11: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
10: Pět.
11: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
12: Čtyři.
11: Číslo čtyři, svléknu se.
10: No, to je pěkné. Tyž.
11: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
12: Šest.
11: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Doli! Je tam někdo?
1: Doli? Tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: A haló, měl jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky,
0: o
1: jako očička, ty jako tělíčko, E jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc!
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, O jako opice, O jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku!
1: Aha, ty budeš sladká. Já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Doli?
0: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Doli.
0: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Doli.
0: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je neděli, já vás vítám při sledování pořadu Co týden tam. Nejprve po mé levé ruce je to pan Julius Binder, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce je to poslanec federálního shromáždění za sociální demokracii, pan Miloš Zeman, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, Cuzanko, já bych zahájil diskuzi a sice problémem číslo 1 v minulém týdnu je Gabčíkovo. Pane Bindery, vy jste tady od toho, abyste nám o tom něco řekl, takže prosím.
1: Prosím vás, Gabčíkovo, to je problém, si myslím, nielen týždňa, ale aj storočia, hej? Prosím vás, keď odkloníte, áno, Dunaj, keď odkloníte rameno rieky inám, prosím vás, voda zostáva, áno? To je v poriadku. To, že uhyn rýb, ako mi chcú Česi, alebo tí, ktorí vyvolávajú, ja neviem, maďarskí neofašisti, také vášne vysvetliť, že uhynuté ryby, prosím vás, všetké sú z mora. Áno? To ja neviem, ja som, prosím vás, jednu po druhej ochutnával, áno? 3 tony nám toho došli na hydrostav. Všetky boli strašne slané, prosím vás. Tak, pane Bindery, promiňte, že vás prerušil, ale... I hlásí se o slovo pan Zeman. Prosím vás, neprerušujte ma, no tak já můžem odjít z toho studia. Pane Bindery, dostanete ještě slovo, ale teď pan Zeman. Pane Zemane, s čím jste přišel vy?
2: Vážení přátelé, jako

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Oni tam mají svoje velké problémy, ne s ekologiou, prosím vás, ale hlavně s politickou reprezentáciou v Maďarsku, takže to využívají oproti nám. Prosím vás, já si myslím, že keď prehradíme Dunaj, áno, keďže tie spodné vody už to nezhorší, áno, tak ostanú rovnaké, teda takto, zostanú rovnaké, alebo sa ešte zlepšia. Veď toto povedal aj pán Mucha, prosím vás, a to je odborník, si myslím, ešte väčší ako ja. Však je to môj švagor. No tak čo sa nad tým ešte ponosovať, lebo pane Bindery, ja vám ďakujem, prosím vás, ale čas pokročil, díky a příští týden, na videnú.

0: Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání pořadu Co týden dal. Mé milé hosty představím nejprve po mé pravé ruce, je to pan premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce jsou to pánové Vladimír Mečiar.
2: Dobrý den.
0: Pan Jiří Dienstbier.
3: Dobrý den.
0: A pan Fischera z Československé demokracie. Dobrý den. Pánové, než zahájíme diskuzi, já bych požádal pana Klause, aby se vyjádřil k problému benzín. Motoristé píší k nám do redakce, kolik vlastně benzín bude stát, proč se zdražoval a tak dále. Takže, pane premiére, prosím.
1: No ne, pane redaktore, opravdu o tom benzínu já bych už nerad mluvil, protože je tady řada důležitějších věcí. My s českou vládou jezdíme, jednáme se slovenskými partnery, projednáváme to, či ono. Takovýto balík problémů jsme již vyřešili a ten benzín, to je prostě věc, kterou já slýchám skutečně dnes a denně. K tomu benzínu, jak jistě víte, benzín už byl, jednou cena byla upravována. Počítáme s tím, že v lednu dojde k další úpravě ceny, takže od ledna by měl stát benzín, to je takové malé upozornění pro motoristy, 15 korun půl litru. Po této úpravě přijde samozřejmě další úprava. Všichni šoféři si budou muset vyměnit fotografie v řidičákách, protože se jim trošku protáhnou ksichty.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji, ale teď otázka pro pana, prosím, pane Fischer, aby se pořád hlásíte.
4: Prosím vás, já bych byl za to, aby skutečně bylo to referendum, kde by se občané mohli vyjádřit.
0: Pane Fischeru, teď je otázka trošku jiná, takže já bych se vrátil k tématu. Pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích a prosím, pane Fischeru, moment ještě, pane Mečiare, pane Fischeru, ještě něco.
4: Prosím vás, to referendum skutečně je podstatná věc, protože občan musí rozhodnout, ano, obyvatel této republiky, zda se chtějí rozdělit, anebo nechtějí se rozdělit.
0: Ale pane Fischeru, ještě jednou vás, prosím vás, žádám, já tuto diskuzi musím řídit, takže pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích, na čem jste se dohodli, na čem jste se nedohodli, jaké jsou do budoucna plány a cíle vašeho hnutí?
2: Počuvajte ma tak. Samozřejmě jsme se zišli, aj z ODS, aj s panem Klausem. Myslím, že jsme se dohovorili celkom dobře. Asi z 15 bodů jsme takmer 15 odsouhlasili. No a zjedíme se opět, ještě nevím kde, asi na Slovensku, nebo tam je krajší jako v Čechách, a dohovoríme zvyšok.
0: Ano, pane Mečiare, pro tentokrát vám děkuji, ale teď ještě otázka pro pana Dienstbiera. Přišel dotaz, prosím pane Fischero, co pak?
4: Prosím vás, to referendum, to je tak podstatná záležitost, která skutečně nelze přehlédnout. Já bych,
0: pane Fischero, prosím vás, po třetí a naposledy, jo, doufám, že už se to nestane, Zuzanka už je také nervózní. Tak pan Fischera, to sám nemá, že tě, lebo o tato, to. Takže ještě jednou, Zuzanko, děkuji. Ještě jednou bych se zeptal pana Dienstbiera, protože ten ještě neměl slovo. Pane Dienstbiere, otázka od naší čtenářky. Zdali váš krizový štáb tehdy zjistil, zda irácká armáda vlastní atomovou zbraň.
3: No tak samozřejmě, že naši

0: štáb byl skutečně v Iráku. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, zda tuto zbraň vlastní. Ovšem, pokud ji vlastní, tak se to jistě v nejbližších dnech ukáže.
1: Prosím, pane Švíchero, zřejmě máte něco zajímavého k tomuto tématu. Ano, k tomuto tématu mám jednu věc, prosím vás, to referendum, které bychom skutečně... Ale pane Švíchero, prosím vás, myslím, že čas se naplnil. Pánovi, já vám děkuji za váš zajímavý rozhovor, pane Švíchero a všichni ostatní. Díky a příští týden na viděnou. Ano, a teď jsem si pozval k mikrofonu, prosím vás, hvězdu světové velikosti, je to operní zpěvák, tenor Luciano Pavarotti. Pane Pavarotti, signor Pavarotti, to je jako pane Pavarotti, chtěl jsem si zeptat, jak se díváte na dělení republiky?
2: Sono molto triste, perché Čechoslovakia je molto bella paese.
1: Pan Pavarotti říká, že je velice smutný, protože Československo je velice krásná země.
2: Voglio dire una cosa che tu sei un stronzo.
1: Pánovi, já si tuto odpověď bohužel nemám zaznamenánu, takže nemohu odpovědět, to jsem bohužel nerozuměl. Já vám děkuji, pane Pavarotti, a my si vyslechneme jednu skladbu z jeho repertoáru.

0: Časové znamení ohlásilo azda 5 hodin. Stanica Česko, Slovensko, vysílá zprávy. Z domova. Stále se nám množí případy emigrace bývalých státních či stranických představitelů Československa. Například ve včerejších odpoledních hodinách paní Marie a Jiřina požádali o politický azyl v indickém Panžábu. Pro tuto zemi se rozhodli proto, že v Indii jsou krávy posvátné. Také bývalý generální tajemník UVKSČ pan Milouš požádal bezprostředně po výslechu u vojenské prokuratury v Táboře o politický azyl v Norsku. Norský král Harald V. mu vyhověl, neboť se prokázalo, že pan pochází z Osla. No a nyní zpravodajství ze zahraničí. Společenství nezávislých států. Na hranici společenství a Číny došlo ve včerejších nočních hodinách k závažnému incidentu. Dva čínské tanky napadly ruský traktor. Ministr obrany Ruské federace na tiskové konferenci v Kremlu prohlásil, že traktor střelbu opětoval a po zneškodnění obou tanků v klidu odlétl. Také další zpráva je ze společenství, tentokrát z oblasti kosmonautiky, a je poněkud tragická. Nedaleko hvězdného městečka se zřítil ruský raketoplán Buran. V jeho dřevěných troskách ze 7 astronautů nalezli smrt 4. Třem se podařilo vyváznout bez ranění. Byl to palubní truhlář, topič a nástěnkář. Také závěrečná zpráva ze zahraničí je z kosmonautiky, tentokrát ze Spojených států amerických. Americký raketoplán Columbia, který se vrátil z oběžné dráhy kolem Země a jehož astronauté Gordon Fallerton a J. Klaus Ma na tiskové konferenci v americkém Houstonu prohlásili, že se ve vesmíru setkali s neznámým objektem. Nejprve se domnívali, že jde o UFO, později o špionážní družici. Nakonec se incident vysvětlil, byla to vrátnice z Černobylu. Je tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a nyní zprávy ze sportu. Mistrovství světa v letech na lyžích loni v Harachově připomínalo spíše mistrovství světa v letech na držku. Hned v prvním kole se velice nepříjemně zranil mladičký Finn Taminen. Našim se příliš nedařilo. Vše jim pokazily velice nepříjemné a ostré větry. Pouze Jiří Parma měl pro svůj pokus bezvětří. Zatímco Jiří Reška dopadl na značku 75,5 metru a Tomáš Goder na značku 92,5 metru, Parma zabojoval a dopadl na značku dopravní obsluze vjezd povolen. Nyní si ještě vraťme ve zkratce k mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos konalo v Praze a v Bratislavě, kde se utkaly celky Společenství nezávislých států a Kanady. Komentuje Karol Eva. Pardon, to je krycí jméno. Karol Polák.
1: Cože? Nepočujem Bratislavu. No nie, dobrý ti tak v režii. Áno, ďakujeme, dobrý večer. Hlásim sa z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji tu u nás v Blave. Na ľadovú plochu nastupujú najsamprv rozhodcovia. Hlavným rozhodcom je Šved Eriksson, čiarový je Larsson a Klakson. Nastupujú Rusi v zostavách Sokolov, Chomutov, Litvínov, Benešov, Sabinov, ani syn, ani máma, ani táta, Míšakov, Ušakov, Sologubov, Tregubov, Pupkin Galošnikov, Sergej Patnakušnov a Viktor Ochlupin. Nastupuje Kanada s javorovým listom na prsiach v zostavách Peter Šťastný, Anton Šťastný, Marian Šťastný, Nový, Dvořák, Pouzar, Klíma, Pivoňka, Crha, Jágr a Hrdina. Ovšem ten je tam legálne, takže ja pripájam naspäť do Prahy.
0: Tak tolik tedy spravodajství z mistrovství sveta v ledním hokeji. Na závěr zpráv ze sportu ještě jedna událost od světových šachovnic. Šachová partie mezi Anatolijem Karpovem a Garry Kasparovem byla přerušena v 93. tahu poté, co Karpov využil hrubé chyby soupeře. Nejprve ho v 91. tahu připravil o jeho vlastní dámu, v zápětí Kasparov přišel o svého velice ceného pindíka. Ještě jedna zpráva přišla z tiskové kanceláře, týká se situace na Slovensku. Dušan Slobodník prohlásil, že ohrožování lidských práv na Slovensku nepřichází v úvahu, protože zatím se zavírají jen univerzity. No a na závěr zpráv ještě předpověď počasí na zítřejší den. Přes den zataženo, v noci roztaženo. Dobrou noc.

0: Ano, opět jsme u nás ve studiu při sledování pořadu Co týden dal. Je tu dnes tolik hostí, že ji ani nepředstavím. Možná jenom sebe, já jsem Ota Černý, mě všichni dobře znáte. Je tady se mnou Zuzanka. Dobrý den, ano, Zuzanko. A teď se vrhněme střemhlav do diskuze. Pánovi, první dotaz, ano, tam vidím zvěšenou pravici. Pane Fischero, není to doufám o referendu nic. O tom referendu zda má být či nebýt, prosím vás. O tom bych vypsal referendum. Pane Fischero, myslím si, že už toho bylo dost. Teď je tady řada dalších problémů. Dnes je tady mezi námi i Luděk Sobota. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Sobota, jak se koukáte na současné problémy rozdělování České a Slovenské republiky?
1: No tak, prosím, mě to hrozně mrzí, protože na Slovensku jsem vždycky byl rád, jo. Vždycky jsem tam jako zajel, jo, autem, zase jsem vyjel teda, ale když jsem tam jel, jo, tak vždycky říkali, Luďo, jeď vodem dřív, jo, seš trubka, zase zabloudíš. Já jsem vyjel převčírem na Slovensku, odmočil jsem u Trenčína, samozřejmě blbě, až mě stavěli rumunský celníci, jo, tak jsem se vrátil zase, teď jsem neviděl, kde přespím, jo, tak jsem zazvonil u takový babičky a říkám, dobrý den, matko, nemáte trochu pitný vody? Já mám hlad, že bych tady přespal.
0: Děkuji mi, pane Sobotu. Prosím, pane Fischero. Ne, já jenom znovu k tomu referendu. Prosím vás, to jsou velice, velice důležité věci. Skutečně občan této republiky musí rozhodovat o Čechách a samostatných a o samostatném Slovensku. Zatím ten občan neměl vůbec příležitost se k tomuto vyjádřit. Ale já si myslím, pane Fischero, že občan se k tomu vyjádřil naprosto přesně při volbách. Zvítězili takové, bych povedala, reprezentaci, které se nemohou dohodnout, česká strana se chtěla dohodnout, slovenská to neakceptovala, takže myslím, že ten Rubikon byl překročen. Já vím, pane Černý, ale stejně to referendum, prosím vás, já bych už se k tomu více nevyjadřoval. Pane Klausi, další setkání se slovenskou vládou, které se chystá, o čem bude řeč?
2: No ne, pane redaktore, to jsou prostě věci, které dnes ještě přesně neumíme odhadnout. Budeme dojednávat samozřejmě měnovou unii, budeme dojednávat občanství, budeme projednávat to či ono. Ještě přesně nevíme, co vlastně budeme projednávat, ale všechny kroky směřují k rozdělení federace. Z podnětu slovenské strany to bych ještě jednou zdůraznil, protože funkční federace byl program ODS a ne HZDS.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji. A ještě je tu pan Mečiar, prosím, máte k tomu něco?
3: Prosím vás tak, samozřejmě, že HZDS nebylo za spoločný štát. To už jsem tu niekoľko raz povedal. Teraz sa doobjevil problém, ako by fungovala taká federácia, lebo Čechuní nás nahali vo štichu, čo sa týče Gabčíkova. O tomto vie veľmi dobre povedať pán Binder.
4: Nie, prosím vás, ja ešte jednou som sa vrátil. Teraz som sa vrátil z Gabčíkova. Tu som zadovážil v papieri, prosím vás, údenú makrelu. To by ma zaujímalo, ako sa vzala v Dunaji údená ryba, akože uhynutá ešte ku všetkému. Tu je vidno, že toto sú provokácie maďarských sionistov, alebo neviem, čo tam majú, alebo neofašistov. Prosím vás, k tomu už by som... Ak sa vám to nepáči, ja môžem odísť zo štúdia, alebo ja tu vôbec nemusím byť, pán Čierny, lebo vy stále sa ponosujete nado mnou. A ja si myslím, že keď už odejdem z tohto štúdia, tu nebude jeden zo strany zelených a ochranca prírody, ale ani jeden vodohospodár, ani jeden odborník vodohospodár. Vy tu máte dvoch premiérov, prosím vás. Máte tu oponentov, máte tu opozíciu, ale nie je tu jeden vodohospodár, ktorý by sa vedel vyjadriť ku problému Gabčíkovo, prosím vás. A jediný, kto je tu možno zo strany zelených, lebo už má takú farbu v obličeji, aj to pán Fischera, lebo ten sa stále hlásí.
0: Áno, když se hlásí pán Fischera, my mu dáme slovo, doufám, že to bude konečne konstruktívny dialog. Prosím, pane Fischero.
5: Ne, já bych se ještě jednou vrátil, ne tedy k referendu, já bych se vyjádřil k tomu, aby ten občan skutečně měl tu možnost se vyjádřit k problému rozdělení federace a tuto možnost bude mít pouze tím, ano, že se vyjádří v referendu.
4: Pane Fischero, nevím, jak to říct. Musím být slušný, ale prosím vás, držte se tématu. Nyní je tady tolik problémů a vy stále milete jedno a to samé. Referendum, referendum. Pane Klausi, prosím.
2: No ne, já jsem jenom chtěl říct, že opravdu opozice v současné době se chová... No, nevím, jak bych to vyjádřil. V této době je důležité, aby spolu stáli nebo byli na jedné lodi. Češi v Chebu, Češi na Moravě, Češi v Praze. V současné době to vypadá tak, že opozice stále stěžuje tento problém, odsouvá ho kamsi. Netroufám si říci, jak to může dopadnout. Vzpomeňme na Jugoslávii.
3: Žádná Jugoslávia nepřipadá v úvahu. Ano. Je pravda, že Slováci jsou bitkáři. Slováci jsou taky temperamentnější.
4: Prosím, pane Landovský, co vy k tomu chcete?
1: Prosím vás, k tomu temperamentu. Já bych rád řekl jednu věc. Co se mi stalo v Klatovech, to je v Čechách teda. Jo, já vím, že teda Slováci jsou temperamentní, ale co mi stalo v Klatovech, jsem přišel do hospody. Jo, a dostal jsem tam přes držku dřív, než jsem jí odevřel.
4: Ano, pane Landovský, velice zajímavá věc. Kdo se hlásí další o slovo? Zuzankoviny, vy nepatříte do debaty, ale je tady pan Fischera, prosím, pane Fischero. Ne, já to referendum, ne, dost už, prosím vás, pane Fischero, nevěřte mi, nechci být skutečně sprostý, ale kdo je tu další?
1: Sono molto contento, che posso di nuovo venire in Jugoslavia.
4: Ano, pan Pavarotti, ale nevím, co zrovna říkal, takže dáme slovo dalšímu mělci a to je pan Sobota. Vás bych se nyní zeptal na jedinou věc. Gabčíkovo, toť problém číslo jedna minulém týdnu. Co vy na to?
1: No ne, prosím, já jsem nikdy nic nepřehrazoval, takže nevím, jo. Ale mám takový určitý jako plán, jo. Já jsem objevil v Kobylisích ulici, ta se jmenuje Gabčíkova. Já jsem se už domlouval s Krampulem, já tam půjdu a já to přehradím. To jsem zvědavý, kolik rybiček mi uhyne.
4: Prosím vás, pan Sobota, já jsem ještě neodišel, ano, vy se k tomu vyjadruje, k tomuto problému vyjadrujete a ne jako vodohospodár, vy jste není odborník vodohospodár, prosím vás, to je ďalšia dezinformácia, ďalšie vášně, aj na stranu Čehunov, aj na tých neofašistov v Maďarsku, to si nemůžete takto zodpovědně.
1: Prosím, to není žádná dezinformace, ta ulice tam je, Gabčíková.
4: Ano, já vím, že tam možno je ta ulica, aj v Bratislave jsou ulice, ale nemůžete takto, normálně ta makrela tam prostě bola. Udělá makrela, navyše je to můj švagor. Ano, pán Mucha, je ta makrela, samozřejmě. Ale já by som k tomuto problému ještě...
1: Ne, prosím vás, vy jste jako padli na hlavu, já vám říkám, já jenom chci přehradit ulici, jo, protože, pánovi, já si myslím, že ta debata se trošku odklonila od tématu.
4: Já chci referendum, pane Fischero, já už nevím, jak mám, pane Klausi, prosím.
2: Prosím vás, to opravdu, tady debata, to opravdu uvažuje o tom, že přestanou prosazovat parlamentní demokracii, protože to, jak se tady chovají poslanci federálního shromáždění, to je do nebe volající.
4: Však vy nejste vodohospodár, pán Klaus. Ano, k čemu vy sa tu vyjadrujete? Jediný odborník na vodné děla som tu já.

0: platím.
1: Je, mě je blbě.
2: Končíme, panstvo!
3: Juj, já jsem měl si peňaženku doma.
0: Já to za vás zatáhnu, pane poslanče.
1: Tak to zase bude na sekiru.
4: Haló? Tady byt pana Procházky.
5: Pan Procházka osobně?
4: Ano, prosím.
5: Haló?
4: Haló?
5: Tady je zoologická zahrada.
4: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
5: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
4: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
5: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
4: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
5: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
4: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
5: Co, vana?
4: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
5: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
4: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
5: Jaký ale?
4: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu?
5: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
4: Jezus, manko, to je hned teď, ale já na to nejsem připraven.
5: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
4: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
5: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
4: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mě teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tizián.
5: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
4: Ano, prosím, tak já jdu.
5: Kam jdete?
4: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
5: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
4: A čemu, prosím?
5: To mě teda podrošíš, no teda takhle to zblajznout, to jsem ještě teda nezažil.
4: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
5: No to bych prosil, že ne, kde já bych brácho sehnal slona?
4: Kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
5: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
4: No jo, ale promiňte, já to nechápu, tak proč jste mi vlastně telefonoval?
5: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
4: Ale co je na tom legračního?
5: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
4: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
5: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? Přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
4: No a proč ne?
5: Poslouchejte, člověče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
4: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
5: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
4: Ježiši, a proč zase?
5: Za toho slona.
4: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
5: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
4: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
5: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
4: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
5: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
4: Ale, promiňte.
5: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A na liní růj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, který nemá smysl pro jednaci.
4: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
6: Prosím vás, slyšno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
7: Ano.
6: No vidíš, teď jsem mě říkal, že tady pošta, že to vyplácej na knížku. Se nic neděje, můžeme vyplout. Hoď.
8: Kam?
6: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl. To se nenecháš, kamaráda, sakra, na holičkách. No, co chcem? No.
8: Já nic nechci.
6: A tak si, sakra, nevzpomenul, když jsme si to říkali. Vybrat jednu libru z knížky.
8: Vybrat jednu libru z jedné knížky, ano.
6: A tak co mě zlobí?
8: Ano.
6: Ano, aby si se mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový formulář, co tam vyplní.
8: Ale musíš. Já nechci formulář.
6: Člověk, když nevyplní formulář, tak nedostaneš libru, jasný?
8: Jasný.
6: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
8: Jasný.
6: Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru. A dáš ho týmhle lidám, jasný?
8: Já si panáka, jasný?
6: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
8: Ty počkej.
6: Ale tak samičku nezlo. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
8: Já si panáka.
6: Dej pokud, on dělá legraci. Dej jde nám formulářík, on ho podepíše.
7: Co byste si přál, pane?
8: A co by si přál, co?
6: A co by si přál, co?
7: Dobrý den.
6: Ty se víš, náš
7: dovolím,
6: cíl,
7: prosím. Pardon, děkuji. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinka Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
9: O které vybírání schránek vám jde, paní?
7: Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se.
6: Ale ty chceš to dejte nám ten formulář, že tady byli první.
8: Když se sešeří, světělka blíkají. A láse zaměří a ničím se netají. A potom potají, potmě se slíkají. A neboj se, a to zprostě jenom zašeptám. A čí pak jsou to zádička? A čí pak je ta tralala? Ty si myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon.
9: Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu?
7: Tararinka Patam.
9: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
7: Moment.
8: Tararinka Patam. Tararinka Patam.
7: Nechte si ty svý vtipy. Tararinka Patam se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy.
6: Jde nám ten formulář na tu libru.
9: Malý moment, prosím.
8: Pojď dál. Tararinka Patam. Já chci libru ze svý knížky. Tararinka Patam. Já chci libru ze svý knížky.
7: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
8: Ringa Patam.
9: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně. Já vám to prostě nemůžu říct.
6: Ale vy jste jak štěnice, ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formulář, říkajte, slečno.
7: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
10: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit celé veřejnosti? No prosím, si dovolit nemůžete.
8: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně
7: chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
8: No, no.
9: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
7: Taralinga Patam.
9: Bohužel není v seznamu.
6: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
7: Musí tam být.
9: Není v seznamu.
6: Tu babu neodloupneš.
9: A co vy byste si přál, prosím?
8: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
6: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
8: Pardon. A proč ti ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
6: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to bude psal.
9: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
8: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
6: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
8: Jídelní knížku.
6: Ale pořitelní, dej jí knížku.
8: O, spořitelní knížku, aha, tam.
9: Který z vás je pan Adams?
6: Tady ten hezčí je pan Adams, legrační jméno, Adams. Jako když okřikuješ Adama, Adam,
8: pst. Ona nevěděla, že jsem Adams.
6: Ne, ona to teďka čte.
8: A víte teď, že jsem Adams?
6: Už to jistá, že jsem.
8: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams.
7: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
6: No, vidíte, najednou to šlo.
9: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
6: Stane se. Pojď, tady lésky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
8: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
6: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
8: A jak jsem na něj pak vzal židli,
6: no.
8: To je jeho klobouk.
6: A jak to s ním dopadlo? No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
8: Ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
6: No,
8: úplně. Ještě pořád jeho.
6: Ale já mám takový cizí pocit.
8: No, no, protože to je cizí klobouk.
6: A já mi ale přece svůj klobouk.
8: Ty pořád máš klobouk.
6: Jak ne?
8: No tady to je tvůj klobouk.
6: Ale to je můj klobouk.
8: No!
6: A proto já myslel, že ho mám, že ho pořád vidím.
8: Tak si ho vem.
6: Ale ne, nechci ho si. A já ho budu mít takhle hezky na očích. Jo, tak pojď.
8: Ale ten ti ohromně, dej si ho. Ten ti sluší.
6: A zkusí ho ty.
8: Počkej, jak mě sluší ten tvůj.
6: Taky jsi fešák.
8: Taky.
6: Ale necháme to takhle.
8: Tak teď to necháme.
6: Tak pojď. A teď se hezky se soustředí a podepíš.
8: A to je?
6: No, tu je kvůli ty rybzač.
8: O, to je kvůli.
6: Nebo ty samičku, teď už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu libru. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat. No, pomalonku, no. Oni myslí, že jsme ho žali, víš? Jim to ukáž, je, hoku, ty nepíšeš, ty přímo pitváš, no tak to samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balán, podívej se na ten formulář, hoku, když ty máš tvrdá ústa.
7: To je neslýchané, takhle do mě stokat právě, když píši důležitý dopis do Taralinga Patam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
6: Ale paní, Teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
7: Nic není v pořádku. Naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
11: No a co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Jestli snad mám zout botičky, nebo co?
6: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
11: Ano. A je to opravdu vaše upřímné, toužebné a soukromé přání, abych si zvul botičky?
12: Já vám koupím panáka.
6: Slečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulář. Jo.
11: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zvolil botičky, tak kvůli vám já si zžiju všechny botičky, co mám.
7: Kurtifix, já jsem napsala botičky.
11: Tak to škrtněte.
7: Laskavě přestaňte s tím už,
11: ano,
7: prosím.
11: Ano, já přestanu a musíte pryč. Jděte pryč, paní, jděte odsud. Vemte si ty svý parafernálie, dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuji svý obchodní, moje jednání, místo. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval, toto místo je obsazeno.
6: Samé, nech paníčku, už to bude.
11: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
7: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
12: A vy tam dole. Vy si vybíráte libru? Nevybíráte, vy se. Tak já zavolám policii.
6: No tak, slečno. Ten formulářík.
9: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
11: A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v rokou. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil a mám tě na dlaní jasnou jak...
6: Tak co je? Co? Dostanu ten formulář nebo ne?
9: Tak, a to je poslední, který vám dávám.
6: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mě nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži, ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
9: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
6: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Kam zmizel? Tam jsem se nikudoval, když jsem před chvilinkou byl, ježišmele. No jak sakra, co pak se na ně nemohla dávat pozor? Jsi by se jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týka schválně. Same! Samičku! Same!
7: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu něčemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš něčemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
6: Pojď, co se nebojí. Slečno, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď, Samičku, hezky tady v klidu. Se do toho dej. Na, rozhejbej svůj pacinku, hezky, tak napiš. Samuel, tadyhle spíš tadyhle. Tak, hezky S.
11: Počkej, já porad na to myslím.
6: Co pak?
11: A kdo má ten můj?
6: Kdo má co tvůj?
11: No ten můj klobouk.
6: A jo.
11: No ty máš jeho.
6: No
11: to plešací.
6: A ty máš můj, no tak je to...
11: A já mám tvůj.
6: No to je v pořádku. Tak, Samuel...
11: Není všechno v pořádku, když... Ty máš jeho a já mám tvůj, Tak můj.
6: Jo.
11: Někdo musí mít.
6: Ano, ano.
11: Jestli jsem měl klobouk.
6: Ale ty jsi měl krásnej, klobouk. Slaměnej, prokousnutej.
11: No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom...
6: Ano, potom se...
11: Jak se aporzoval.
6: Ale kam si ho mohl odložit?
11: Jaký byl?
6: Šedivej.
11: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
6: Pes byl chlupatý.
11: Ten klobouk, jaký byl.
6: No, šedivej, prokousnutej. Slavňák.
11: Já vím, kde ho mám. Na paní ho má na hlavě.
6: Co mám dělat? Probni ho.
11: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
6: Tak, už píšem. Už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky. Samuel?
11: Já nemůžu.
6: Proč?
11: Já se nemůžu pohnout.
6: A proč by si se nemohl ohnout?
11: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu ohnout.
6: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli.
9: Co se stalo?
6: Ale, on je strašně zklamaný, on by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, samíčku, hezky si hačni. Tak. A je, ty nedokoukneš, víc?
11: Ale dokouknu.
6: Dokoukneš?
11: Jo. Aha. Takhle. Víš, že dokouknu. Uh-huh. No. Hele, navoč mi tam, jo?
6: Ano. Tak. Sem si si vlezli líšáku.
11: Tady je to útulnější.
6: Ano, vše. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky.
11: No.
6: Je, samé. No. Ty máš pleš.
11: No.
6: Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou ples, ty máš tady takový malinký vlásky, krátký.
11: Mám?
6: No jo.
11: Vyprávěj mě o nich.
6: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co moje chňátka na záštípcích, víš?
11: Jako ptáčátka,
6: no, jo. Děbloučky je to tady.
11: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
6: No, co pak? Ale je to někdy dobře, víš? Víš?
11: Já si nebudu moc psát.
6: Proč?
11: Na mě jde klaustrofobie.
6: Ježišmarja, co je to?
11: Klaustrofobie? Ty, když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet, honem lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
6: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď odsaď.
11: Pojď, budeme zlít.
6: Budem.
11: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
13: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
11: A nechtěla vy byste na chvilku jít do Tararingapatamu?
6: Nechtěla bys to už jednou s tím rybáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Klično, vy jste to viděla? Já se do něj rýpala. Vidíte.
13: Ta paní do ničeho nezasahovala.
6: No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, pořád byste musela jasně vidět, že tady dávno ví, osobnost, vedoucí, duch, prostě autorita. Tak, samičku, jsem jim to řekl. Tak, samičku.
13: Tady je Pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano, prosím, i hned.
6: A vy si taky už nechte svoje uštěbační poznám.
13: Tak ještě jedno slovo od vás nebo od toho druhého a zavolám policii.
11: Ale. Ona řekla policii.
6: Ano.
11: Vidíš? Tak. Máš toho, že věřím lidem. Policii bude. Ona na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie.
6: Ale nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
11: Policii, mraky policajtů, hejna policajtů, no jako chlap řekni, platí to na mě.
6: Ale nesmysl, tohle přece přejdi, důstojný mlčení přece nechaj, no píš, no co?
11: O tom ani muk právě, co my nebavíme.
6: No právě, říci, ani muk a podepiš to, se necháš hodně.
11: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my zbavíme?
6: Jeďe.
11: Policii.
6: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
12: Ty si pamatuješ tenkrát, jak jsi Poldové na mě, jo? Jo. Napravo ode mě a nalevo celá hromada. A neřekli tarada, linka patám, tak nevěděli, kde zmlátil.
6: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
12: A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady dle mají, jako pro štěstíčko, ty...
6: Talismany. A hadrý kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto.
12: No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přeci rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr, campr. Pak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
7: Říkáte na cimpr, campr?
12: Na cimpr, campr. A na cimprové a camprové. A na cimpfičky a campfičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá.
14: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení. A jděte po svých, ne?
6: Asi jdou po tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
12: My necháme jemu první ránu.
6: Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu je úplně vedle. Kdo

0: Malý velký, napiš velký S, ale malý.
1: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
0: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký a já chci velký S, ale malý.
1: Velký S, ale malý?
0: Ježiš, mu nás jsi úplně...
1: Co?
0: To, no, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlený, no, tak napiš... Začáteční.
1: No, začáteční. No, tak řeknu začáteční.
0: No,
1: velký, a ne tak začáteční.
0: Začáteční velký S.
1: Ale malý.
0: A menší S,
1: no,
0: máš to.
1: No,
0: to
1: se,
0: malý, no.
1: To se dá objednat.
0: Takže, ano.
1: Tady ho máš, koukej. No, ještě není hotový.
0: Krásný, už končí.
1: Ty
0: máš hezký konce, no.
1: Samuel, sam, pak přijde
0: Amuel,
1: L.
0: Amuel, ne, Amuel.
1: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
0: A orientačně.
1: Teď tam dáme
0: L dvojitý.
1: Amu, Samuel, no.
0: No, tohle
1: Samuel.
0: Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
1: A Adams.
0: Veliký a takový štaflovitý.
1: Tak.
0: Adams.
1: Počkej, tak.
0: No, výborně. Dams, no. Dams.
1: A mě už to nebaví.
0: No i pokoj, teďka to necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams, no. Dams. Pojď, dams.
1: Dams.
0: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams.
1: Dams.
0: No, panečku, hej, ti to šlo krásně. Ať ty puntičkáři, no nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku, pojď, dáme to tý mladý dámě, ta bude koukat.
2: Chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze, že jo?
0: Tak prosím, slečno, tady je formuláří, podepsaný.
2: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
0: Co to tvrdíte? Jak to dovolíte? Přece jste viděla, že se tady podepsal. To je přece jeho písma, račte srovnat Adams, Adams.
2: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
0: Víte, no. Někdo někdy takovouhle mlvinu, vy jste říká, že pejdej si Adams. To by to měl být, když tohle není Adams, tak nevím, pane. Ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adam.
3: No, čude.
0: No, co povolím ho, známe ve svým okrese.
2: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu, měl by to blíž?
0: No, se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
3: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat,
0: zrovna. Jo, lavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
2: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
0: Co budem dělat?
2: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
0: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
2: Já mu je nemůžu vyplatit.
0: No ale... Ona říká, že prej ti nemůže nic vyplatit.
1: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho. Liber, jedno libro.
0: No, slyšíte, co říká? Vkladatel. Chce jednu libru, no.
1: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejí.
0: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
1: Na panáka.
0: Dva.
4: Podívejte se, ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to, jděte hezky domů, jako... slušný lidi a puste to z hlavy, co?
0: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale on má právo na svoje peníze, pane inspektor.
1: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
4: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
0: A jak to jediná? Jediná předběžná procedura byl jeho podpis. No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
1: A jakou mi to dalo práci?
0: Prosím. No, nebo se bojíte? To nikdo nedosvědčíte, že se podepsal?

0: Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte.
1: Podívejte se, jděte domů. Jděte domů, přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
0: No já na tom nejsem nějak zášlý.
1: No právě, jděte domů.
2: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
0: Ano, já je znám. Z rodiny.
2: Na panáka.
1: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne? Já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí. Tak se seberte, jděte domů a vyspěte se. Nebo se rozčílí.
0: Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte z policajní knížku.
3: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
2: No, to nemůžete, to ne. To by dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka.
0: Velmi nutně to potřebuju.
2: Ano, na panáka.
1: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
2: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
0: Hele, berte na vědomí, že tohle to jen tak neprojde.
1: Jděte domů.
2: A za tohle bude někdo pikat.
1: Jo, to se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
2: Co chce?
0: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
2: Já platím celý daně. Já chci mě zatknout celý policajt. Já s touhle půlkou nejdu, ať pošlou pro tu druhou půlku.
0: Vás poslal pro tu druhou.
1: Já bych prosil, ven pobavit.
2: No jo, ale já tu libru potřebuju.
3: Prosila bych doporučeně. Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva.
1: Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
3: Vážně?
1: No, vážně.
3: Já jsem myslela, že někdo jde.
1: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
3: Vážně?
1: Vážně.
0: Běž a hezkým řekni svoje ultimátum. Běž.
2: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
0: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá horškou stížnost ministrovi Poš na to, jak s ním bylo.
2: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
0: Vidíš, tam má legrace a...
2: Která mě odmítla vydat.
0: Libru.
2: Když jsem si ji uspořil.
0: S knížky. Tak.
2: A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy.
0: Ano. Teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Za tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
1: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
0: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.
4: vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
5: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
4: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
6: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
4: Děkuji. Ano. Ale... Ale teď už k věci, ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kde byl.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a malýmu vysmavaje, vsávaje, aje. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: To je všechno, ano. Končíte? Soudru Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
3: Prosím, ano.
0: A teď tu tedy máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy... Soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně. Soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám. A naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem... Dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofoláře. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek, ano, ještě 7.
5: O, oh. Vodka moskovskája.
3: Správně.
0: Pětka.
5: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Dál?
5: Oj! Francouzský koňák. Ne façon. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že? Ano.
5: Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek. Takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře. A napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Ano, děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.
6: Mě to nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
8: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
6: Mě na žádným ředitelství nezáleží.
8: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
6: A co se za to jiná dala?
8: No jiná by za to dala... Nevím co, kdyby mohla také zpívat na divadle.
6: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
8: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat, můžeme třeba něco... Třeba... No nevím co, můžeme třeba...
6: Ale to snad ne.
8: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jakej?
6: Něco, aby se v tom jedlo. Tak ne. Já si teda koupím salát.
8: To víte, žádnej dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
6: Vážené lidi, sehrají zde roli Markéta.
8: No taky no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš to, no, to, Mephisto. Potom to Valentino. Jo, vůbec, pardon, úplně nejdřív budeš pudl, přece.
6: To mě ani nenapadne.
8: Samozřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu. Tmoucí, kdybyste docílil, no? No, takovou, jako před válkou bejvala. Pudl! Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakejsi. Pěknej bakalář.
6: Dobrý večer, pane doktore.
8: Si mě plete se šlitrem. Já jsem Faust.
6: Doktor Faust.
8: A jo? Má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a co ještě? A primář nemocnice na Františkově.
6: Primář.

0: Marketko. A sundej to z tý palice, vypadáš v tom jako Lucipe. Pero, tady.
1: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
0: To je furt nějakýho vyptávání.
1: Když já mám takový strach.
0: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Ty víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucích...
1: Pekel.
0: Pekel, proč pekel?
1: Protože o ničem jiném nemluvíš.
0: Ty kecko! Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
1: Pekelně. A mě tak chybí. Ach, ta láska.

válej, muž dojde svýho cíle, neotálej, teď je ta pravá chvíle. Neotálej, říkám ti naposledy, že mě pálej.

0: už mluvím. A co tohle zase?
1: Tak. A teď už musím jít. Už je pozdě.
0: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
0: Prosím tebe, ty už skoncuješ těmhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
0: Dobrou noc, můj drahý přelude, má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to brokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. Probuzení a tě do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku, má pochoutko, míš rádlo!
2: Taky bych něco pojet.
0: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
2: S křepelkou, ha. Jo, s holkou. To už je ráno, nebo co?
0: Ne. To je takový fígl jenom. Jo, to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho a sousedi, jak dávají pozor, jo, tak oni myslí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
2: Zelenou!
1: Co zelenou?
2: Ty kluku, ty se vyznáš! Co je to za holku, na vojáky si náhodou nepotrpí?
0: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece neodepře.
2: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
0: Tak teda pozor, jo? Tamhle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
2: Vážně?
0: No, ano.
2: Čověče, pojď sem. Padám. Řekněme ještě něco o té holce.
0: No, je to taková... Taková, no prostě holka, no.
2: Aha. A co nohy, jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
0: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
2: Dobrý! A co oči?
0: Má obě. A vlasy blond.
2: Pěstí si hlavu.
0: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady mějte. Fajn, pane Pickelhaupt, já letím.
2: Jsem Valentín, bratr marketky.
0: No a? Kvůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
2: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se bít.
0: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
2: Druhá a poslední možnost je ta, že budu být jen já.
0: Neblbá možnost. Hele, Valenta, tak to necháme přečít první, ne? Co by jsme si komplikovali život?
2: Jo.
0: Jo? Budeme se prostě být a být. Ale čím?
2: Kláckama!
0: Nás zbraň!

Valenta. Hrobaříci.

0: od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte? Ano, Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Můžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe. Spoluautor této podívané píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede. S tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize. To by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno uvaděčko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné, zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, že se cizinci lišejí. Ano, cizinci se lišejí. Vy jste mysleli, že lišejte takhle na ksichtě se Cizinci se taky lišejí. Jo, a hledajte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku a před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo, takový servis. Jo, takový světový, víte, musíme trochu hezky. Půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte jí. Vrhněte.
1: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na tou by se ustrnul snad i zubní kámen.
2: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
1: Poslední dobou seš nějakej přecitlivěle.
2: To je nedostatkem vitamínu A.
1: No jo, my už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
2: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já bych sem porád jen brečel.
1: Prosím tebe. A nad čím?
2: To máš jedno, třeba nad kanálem.
1: ne, ale proč? Co tě rozpláče?
2: To je právě to. Všecko. Já se podívám třeba na tebe a buju bych jak blázen.
1: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
2: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tam leta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
1: Tak se na ní nekoukej.
2: Jo? A ona mi přepiluje mříže a uteče mi.
1: Čím? Prosím tebe.
2: Čím? Nohama mi uteče.
1: Čím tě přepiluje mříže?
2: Pilkou mi na železo.
1: A kde ji vezme ti?
2: Třeba jí má my.
1: Nejsem tu pilotu. Pilotu.
3: Jakou?
1: Na žezlo. Na železo.
3: Nemám.
1: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
2: Já se taky dovedu ovládat.
1: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
2: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak jí smíme bacit podle paragrafu mi 67.
1: To je správný, ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavskýho.
2: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěný podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: A opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve Vlastě?
1: Tak.

0: Haló, služební hlášení. Dozorci číslo 12 a 320 mají se dostat k řediteli věznice. Opakuji, věznice.
1: Johann Wolfgang Amadeus Goethe napsal, že se pokusím Marketku osvobodit, ale že se mi to nepovede. Povedlo se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozítří hrajem pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
2: Kradla v samoobsluze.
3: Andor.
1: Já vám zaspívám něco.

nepravostí rázně tepat. Kajzrok tyto fazony mě ale nikdy dobře nepad. A proto marně

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod tmě nebo v chladu.

pochytil, že je tu taky Charlie Chaplin. Jo, Charlie přišel vždycky včas a Chagall dal

na čelo a tichý kreslil harlekíny. Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se, prosím vás. Takový krásný společnosti.

0: Co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
1: I tamto.
0: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já... Všecko, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
1: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kdekdo.
0: No taky ne každý, ale to se nebude.
2: Já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
1: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: Přišli z policie, no? Že máš napsat tu zprávu o požáru, u kterého jsi byl svědkem.
4: Jo, tu zprávu? A to chceš letos, anebo...
3: No, já řekl, že to napíšeš hned. Ale napiš to hned a budeš to mít za sebou. A nebo jestli chceš, já ti to sepíšu.
4: Jo, to víš, to by to vypadalo. To musí psát někdo, kdo umí psát, že jo? To nemůžeš psát ty. To musí mít nějaký styl inteligentní trošku. To nemůže psát ženská.
3: No to taky máš psát ty, ne já. No. Já jsem myslela, že bys mi to nadiktoval a já bych ti to napsala na nečisto, stenograficky.
4: Jo, takhle, no jo, no tak to leda, no tak... Když chceš, tak to uděláme třeba hned.
3: No.
4: Vem si papír a tušku a já ti to nadiktuju. No to je jednoduchý. No vidíš to.
3: Tak.
4: Aha.
3: Můžeš.
4: No tak. Tak napiš, třeba napřed napíšeme nadpis. Napiš, jak hořel požár.
3: No prosím tě, přece nemůžeš říct, jak hořel požár. Co pak požár hoří?
4: No, co myslíš, že požár dělá? Ten hoří, ne? Přece nebublá požár, ten hoří, no.
3: Já napíšu, co jsem viděl při požáru a hotovo.
4: No, tak v nejhorším to taky jde, jak to napíš, no. Napsala jsi to tak, jo?
3: Mám.
4: Co jsi napsala?
3: Co jsem viděl při požáru.
4: No, vidíš. A začátek by byl? Ještě, že jsem to nenechal psát tebe. Aby to vypadalo. Tak teď bych napsal třeba, kde jsem v ten moment zrovna byl, víš?
3: No.
4: Tak napiš. Seděl jsem u rybníka a pozoroval, jak na břehu Máňa dojila krávu.
3: Dojila krávu. No, dál.
4: Ve vodě to však vypadalo obráceně.
3: Co to meleš?
4: Co?
3: Máš psát o požáru.
4: No to je úvod, já nemůžu tím požárem vpadnout hned do dveří. Musím trochu pomalonku vplouvat do toho, no.
3: No jo, tak vplouvej, ale prosím tě trochu rychlej.
4: No, tak piš dál.
3: No.
4: Náhle jsem zaslechl požár.
3: Ale co pak můžeš říct, že jsi zaslech požár?
4: No samozřejmě jsem zaslech štěkání psů a těch vesničanů tam, no zkrátka jsem zaslech požár. No.
3: Ale píšeš to ty, ne já, dál.
4: Tak píš dál. Píš, přiutíkal jsem blíže a shlédl, jak šlehané plameny v ohně volizovaly stodolu.
3: Jaký šlehaný plamene?
4: No šlehali tam plameny, v ohně tam šlehali, no.
3: Co pak můžeš říct šlehaný plamene?
4: No když tam šlehali,

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Namáčeli do téru a natíral s ní střechu.
2: Kým natíral střechu?
1: No s tou štětkou natíral střechu.
2: Ale to zní, jako by ji natíral s Aneškou.
1: Prosím tě, Zana, jak pak ta Aneška by se přece nenechala namáčet do téru? Ta by do téru nestrčila ani hlavu, jak ji znám, prosím tě, no. Tak píš dál.
2: No, píšu.
1: Když začal pukat požár...
2: Pukat? Co zas pukat?
1: Docela nevypuk ještě, začal pukat, no, ještě nevypuk. No, docela.
2: Já z tebe taky puknu. No, diktuj dál.
1: Když začal pukat požár, Tonda s Aneškou to odskákali.
2: Jak odskákali?
1: No skákali tam ze střechy toho, na střechu toho chlíva skákali přeci. No.
2: Já nevím, to zní všechno tak nějak divně.
1: Nekritizuj pořád a píš dál, píš dál. No. Když Aneška skočila na střechu chlíva, začala praskat.
2: Kdo začal praskat?
1: No ta střecha začala praskat, no.
2: To zní, jako by praskala Aneška.
1: Prosím tě, Aneška, odkud kde by měla Aneška praskat? Ta přece nemůže nikde praskat. Střecha začala praskat. No, píš dál, no.
2: Píšu dál.
1: Pak skočil na střechu chlíva Tonda a propad se mezi kozy paní Macátkové.
2: No prosím tě, tak to teda už vůbec nevím, co bych na to řekla.
1: Co je? Co říká?
2: Už nevím, co bych na to řekla. Ten chlív přece patří Mařeně Žejdlíkový, ne Macátkový.
1: No tak napiš Žejdlíkový, no. No. Tak. A pak píš. U požáru většinou nikdo nebyl, neb každý, kdo tam nebyl, byl právě někde jinde.
2: Jinde, no.
1: Sousedi byli nepřítomní, a sice takto. Tonda Žluklý vedl krávu k obecnímu Bejkovi, k Janu Peterkovi.
2: Peterkovi. Mám.
1: Kateřina Žluklá jela do Prahy, neb tam se hledala kojná pro našeho velvyslance do Paříže.
2: Já nevím, to zní všecko tak nějak divně.
1: No, nekritizuj pořád a píš dál. Píš dál, kde byl Franta Feigl se neví, trpí na duševní poruchy, občas se věší a když dlouho nikdo nejde, sám se uřízne.
2: To tam přece nemusíš psát takový detaily.
1: Ty potřebuje všechno, jen píš. Píš dál, škola byla též prázdná, neb učitel zavedl děti k vodě a tam je rozpustil.
2: Rozpustil, no. A to by mohlo stačit, ne?
1: No tak to by mohlo, ještě nakonec můžeš napsat. Příčinou požáru mohla být též rvačka ve vedlejší hospodě, které jsem se sice nezúčastnil, i když jsem tam byl nevinně praštěný. Říkal jsem ti to, ne? Jak to?
2: Že seš praštěnej, to vím. Jestli nevinně, to nevím. No a to už je snad všecko.
1: No to je všecko, no.
2: No.
1: No a...
2: Tak já ti to pak přepíšu a dám ti to přečíst.
1: No již, takhle se píše hlášení a ne blbě.
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé, tady v sále Bránického divadla. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, doma u televizoru. Je 31. prosince 1999 a zítra bude 1. ledna roku 2000. Komu se to stane, že zažije takovouhle změnu v letopočtu? A já bych chtěl, aby ta změna v tom letopočtu proběhla v legraci. Já doufám, že se budeme skvěle bavit celý večer. Já dost často dostávám otázku, jaký byl můj trapas, jaký trapas bych nechtěl zažít, jaký trapas se

0: mi v životě stal, jaký považuji za největší. Já nevím, těch trapasů byla spousta. A já si myslím, že trapasy jsou kořením života, že člověka posouvají dál. Vyprávěl jsem už o trapasu s panem Kemrem, s panem Růžkem, ale zažil jsem trapasů spoustu, ale taky jsem spoustu trapasů viděl. Například v mém rodném městě, v Třebíči, tam se stal trapas, o kterém se tam dodneška vypráví, protože tam, když chcete jít na rande, tak musíte přejít přes řeku Jihlavu, přes Mustek do Hájku. Když jdete na rande. A tam už máte všecko, co k tomu potřebujete. Tam máte travičku a keříčky a stromečky, no prostě všechno. Tam jednoho dne starý Sojka kosou kosil trávu. A najednou, jak tak kosí, tak se ozvalo pomoc. Teď on starý Sojka, on byl vždycky hodně tak jako na pohádky, tak on si myslel, jestli mravenečci třeba to nejsou. A tak dodal takovým tím pohádkovým hlasem, kdo mě volá? To jsme my, se ozvalo. A kdo my? My tady za keřem. A za kterým keřem? Tady napravo. Tak Sojka šel a rozhrnul kosou takhle to křoví a teď tam byli oni, jo? On a ona. To byl právě ten trapas. Oni se měli tak rádi, že oni v tu chvilku byli, jak bych to řekl, nerozdělitelní, jo? A on teda s tou kosou tam takhle stál, no. Teď taky o to chvilku napadlo, že jo, ale pak to zavrhl, říkal si, jak by jim prospěl a on je oba dva takhle naložil na tu kárku, přikryl je plachtičkou, co tam měl a vezl je do špitálu. On musel zase zpátky přes Mustek okolo pošty, tam trošku byl zádrhel, pač tam bydlí baba, která vždycky hlásí na náměstí, kdo zrovna šel do Hájku a ona je kolikrát rychlejší než telefon, takže tam už seděli ty dětci s fajfkama na náměstí a říkali, kde jsi byl, Sojka? A na trávě, kde bych byl. A co vezeš, Sojka? A co bych vezl? Trávu vezu, ne? A co ty nohy, Sojka? No, Sojka si užil. A teď to provezl tu kárku tím náměstím a přijel do špitálu, do kopečka, kam to musel tlačit a tam pan primář je píchnul špendlíkem a oni se rozešli a odstěhovali se z Třebíče. Protože oni už tam samozřejmě dál nemohli s tím trapasem existovat, jo. Ale Sojka ten z toho profitoval samozřejmě, protože ten chodil po hospodách a říkal, člověče, já jsem rozhrnul křoví, vi? Teď ti tam byl on a ona a dál ti to neřeknu, než zaplatíš pivo. Jestli mám nějaké zkušenosti s Viagrou, no, to je otázka. Zkušenosti s Viagrou nemám, vím, že je na trhu, kus 400, ale zase se musím pokorně vrátit ke svému kamarádovi Petrovi, který z Austrálie opět dneska dorazil a je tu. Já ho nebudu schválně prozrazovat, abyste nevěděli, který to je, potom jenom pro vás tamhle v tom koskovaném saku vlevo. Ten s tou Viagrou zkušenosti má, protože on kdysi dávno, když to tam u nich přišlo do mory, tak on mě telefonoval, že měl sraz s dívkou na bíči, jakože se měli potkat, že, s děvčetem na pláži, abych to přeložil, a že si vzal 200, jo? On to zřejmě nějak je rozkategorizovaný, což jsem nevěděl. A já říkám, no a co? Jako, a on říká, no a ona nepřišla, no. A říkám, co jsi dělal, Petře? Já jsem to rozplaval. Taky mě vyprávěl Karel Wagner, můj kamarád, dva krásné příběhy, které se nedávno staly s jeho známým. Jeden jeho známý na vesnici, takový pečlivka, on natíral střechu. A on, protože je to pečlivý člověk, tak si to vždycky všecko pečlivě promýšlí. A taky tohleto si promyslel, že on vylezl na tu střechu a šel za ten štít na druhou stranu. On se přivázal, on si vzal takhle lano, uvázal se, hodil to dolů a tam to uvázal u auta k té kouli, jo? Jak je. To všichni věděli, že jo? To bylo, všichni byli informovaní, kromě manželky, která odjela na nákup. Ta byla v šoku, že jo? Pač ta jela normálně. 250 metrů za ní skákal manžel. Po štěrku asi mu říkala, co to je za blbost, já asi blbě vidím, jo. A přitom viděla dobře, tak musela zastavit a odříznout a odvést do špitálu, protože na tom nebyl dobře, jo. Je to hrozný, člověk, když to takhle poslouchá, tak si říká, je to docela legrační a kolikrát, když se díváte na to neváhy a toč, tak tam jsou tyhle ty situace dnes a denně a říkáte si, je to srandovně, ale vy jenom vidět to u těch druhých, jo. Pač já vím třeba u nás na vesnici asi před takovýma 20 lety, tam, kam já jezdím, tak tam měl jeden pán čerstvou novou Škodovku a tam je taková zatáčka, kde je to zakřivené zrcadlo. A on jel do té zatáčky a v tom zrcadle říká, pěknou tu Škodovku mám červenou a srazil se s druhou, která jela. A to byly jediný dvě škodovky na okrese tykrát. Zrovna se potkali u zrcadla v té zatáčce. Karel mě říkal ještě druhý příběh krásný. To se stalo zase tady v Praze v Bohnicích a tam tatínek s klukem šli a pouštěli si tam letadýlko, modelář, tak s klukem si pouštěli to letadýlko a ono nějak prostě najednou to vypovědělo službu, to letadýlko, a zahučelo to takhle za stěnu, za zítku toho blázince, co tam je v Bohnicích, jo. A kluk brečel a táta říká, to nic, ať tam vlezu, proto není problém, jo. Přelezl mladickým schokem přes tu zítku, vlezl do toho blázince a tam zrovna teda pacienti končili tu zahradní terapii a odváděl je na pokoje, jo. A on tam takhle lezl a hledal po čtyřech to letadýlko, jo. Teď ho čapli, že ho říkají, tak pojďte, jdeme na pokoje, jo. A on, mně sem spadlo letadýlko. Ty seš asi pilot, vi? A on se bránil, že ho zoufali, no co v takové situaci máte dělat? Říká, mě venku čeká můj kluk, ty máš kluka. No on tam bude brečet, no to víš, že jo, pojď, my ti zatím dáme uklidňováka, jo. Uložili ho, až venku našli to řvoucí dítě, no tak pak teprve zjistili, že tatínek mluví pravdu a vyvedli ho ven, že jo, a za dítětem, ale než se to vysvětlilo teda, no situace je hrozná, no. Já jsem kdysi vyprávěl takový příběh o tom, jak jsem byl na horách. Dneska, myslím si, máme takovou silvestrovskou noc před sebou, no, bujarou, proč bych to nemohl říct, jo? Tam byla nádherná lyžařka, tenkrát, když já jsem tam cvičil v tom třetím družstvu, to svoje obracení. Nádherná lyžařka, která denně kolem nás projížděla, pokaždý skvěle oblečená, a ona nás rozčilovala, protože jsme to neuměli, ona to uměla, a ona jednoho dne projela kolem nás a zmizela v takovým nízkým lesíku a tam se tak jako chvilku pozdržela a pak odsud vyjela a vezla si to na lyžích, jo. A teď ona to nevěděla, že jo. Furt se tvářila stejně, jo. Jako, jak je bezvadná lyžařka, akorát za ní se kouřilo, že jo. Mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svýmu budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni na svou budoucí chatu a... Oni tam měli takovej plůtek, jo? A branku. Já jsem přišel k té brance, říkám si, co půjdeš brankou? Seš tady poprvé, ohromíš je, jo? Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím. Přes ten plůtek lehce, že se přenesu, jo? Já jsem nevěděl, že oni to mají vyvyklaný. 40 cm doprava, 40 cm dole. To mě nikdo neřekl. Ani ona mi to neřekla, pak se mi to měl hodně zazlít. Já jsem nasadil tam tu ruku na mistrovskou, že jo? Naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo. Teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo? Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách. A viděl jsem to tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží a... Teď tím těma hlavama putovalo, to bylo vidět, jako myslíš, že to ta naše holka má zapotřebí to? Bude z toho ještě něco? Pak teda konečně tchánovi docvaklo, co asi tak pociťuju, že jo, komu jinému to než jemu mělo docvaknout. Podal mě ruku, zkamarádili jsme se. Já mám dva syny, jednoho 20-letého, jednoho 8-letého. Ten 20-letý nedávno vyšel z puberty, já jsem se do ní zase vrátil, takže jsme se názorově konečně zblížili, ale... Ten 8-letý, to je čipera, to je kluk, který je čipernej, on má takový úžasný nápad, jako třeba my jsme byli na dovolený a tam jsme seděli s takovou společností a tam seděla 19-letá krásná holka v tričku a v kraťasech a on si vždycky, nevím po kom tohle to má, vybere tu nejkrásnější, jo, v té společnosti a rovnou k ní šel, jo, a říká jí, ahoj, já tě budu chránit. Vzal jí takhle hlavu a strčil si ji pod tričko, jo. Ona to tam teda hrdině vydržela, on jí tu hlavu vyndal, vzal její tričko, říkal, a ty píš chránit ty mě. Všichni ti chlapi kolem, co jsme seděli, tak jsme udělali jenom... Až on jedinej to viděl, že jo? To si vem nalám. Ale on má takovýhle nápadů, on třeba, moje žena s ním přišla do lékárny a tam byla fronta, pak zrovna byla nějaká ta epidemie a teď všichni stáli na ty léky, jo. A on tak jako přehlídnul tu frontu, tomu byly asi 4 roky, a říká, já blbec, že jsem si s sebou nevzal ty hlačky. A teď tam vpředu taková paní říká, pojďte si s tím malým tady dopředu, jo. A vyšli dopředu, že jo, a od té doby to mají nacvičený jako etidu a on vždycky někam přijde, něco takhle žvástne a oni je pustí, jo. Což je úžasný, jo. Vůbec s ním jet na dovolenou, to je zážitek, jako, ale ono vůbec na tu dovolenou, podívejte se, já třeba dneska už těžko hledám místa, já vám to řeknu takhle, já jsem celou sezonu ve styku s vámi, s diváky, a to je dobře, já jsem za to vděčný, já jsem šťastný, že to tak je, ale na konci sezony samozřejmě logicky hledám místo, kde vy nejste, a to se přiznám, to se hledá těžko, protože vy jste prostě už všude. Já jsem třeba předloni si říkal, všichni táhnou na jih, potáhneš na sever. Tak jsme, letěli jsme do Norska, vystoupili jsme v Oslo z letadla, jo, a teď, jak jsme vystoupili z toho letadla, tak proti nám jde taková skupinka a proti taková paní a říká, dobrý den, pane Donutil, tady se vám bude moc líbit. Jsi říkal, ta nemluví norsky. Tak jsme naseli do dalšího letadla, letěli jsme ještě severněji do Bergenu a tam jsme šli po náměstí a fish market a moře šumělo, sluníčko, krásný počasí, všecko. A najednou projel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela ještě Karvina, Poruba a Havířov. Čili náš sever se přesunul na jejich, jo. Mě napadá ještě v souvislosti s tím, jako jak člověk lítá tím letadlem, jo. Já jsem jednou letěl do Bratislavy letadlem, o kterým jsem už měl představu, že ani nelítá, jo. A přesto jsem jim letěl. A to je letadlo, tam už ve jméně toho letadla v podstatě máte otázku, protože to se jmenuje jak. Jo. To jmenuje jak 40, jo. To člověk neví ani kam doletí a jak. A všimněte si, jestli tím někdy poletíte, oni ty piloti, oni mají radost, když přistanou, ale přesto pro jistotu radši. Co kdyby, že jo? No? Radši jdou od stroje, jo? A pak se mi ještě stalo, a to bylo taky nádherné, já jsem letěl do Ostravy, takovým letadílečkem malinkatým, že já jsem ani nevěděl, že takový letadílko vůbec u nás na těch našich linkách lítá. Teď jsem tam přišel, tam takový schudečičky byly, jo? Letuštička tam stála a... trhala tu palubní jízdenčičku, jo, a žvíkala žvíkačičku, jo. A já jsem k ní přišel, dávám jí ten lístek a ona říká, tož dneska jste si ale teda vybral den. Kam, proč? Tož to letadlo a to počasí. Kam, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, teď jsem po těch schudečičkách stoupal nahoru, jo. Teď se rozhlídnu vpravo, vlevo, tam byly 4 židle, vlevo, 4 židle, vpravo. Židle, ne sedadla. Židle, já to nikdy neviděl, to byly židle přišroubovaný k zemi, jo. Na opěradle taková kapsa a v tom byla strčená otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli radost nebo co, jo. Teď se to nedalo sklopit, jo. Přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit. A sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot, jo. Já jsem měl sebou jedny tenkrát, jo. Od té doby vozím minimálně 3. Ale dál už to teda bylo veselý, jo, protože zbytek cesty mě ta letuška sušila fénem. A to zase jako pasažer takového letadla si můžete vybrat ještě místo, kde jste vlhčí. Taky se mě jednou zeptali, jestli se dívám na ten kotel. Já teda musím vám říct, já to moc nesleduju. Ona to uvádí ta, jak se jmenuje? Ta, jak? Jo, všichni se na to dívají. Hele, já jsem to, ne. Musím vzkázat řediteli konkurenční televize, že může být naprosto klidný, protože jak jsou vždycky takový ty relace, víte o tom, jako jak vždycky reportér přijde, jakou televizi sledujete, prosím, a oni všichni říkají, ČT2, ty dokumenty. A pak ČT2 má sledovanost 0,31 a kotel 54 800, jo? Ale to je jedno. Já jsem to viděl jednou, samozřejmě Michaelu Jilkovou si pamatuju už z té arény, ona byla vždycky taková nepříjemná, nikoho nepustila ke slavu a každý mu hned takhle dokázala trefně odpovědět a pak ona odešla na mateřskou a vrátila se a oni šoupli do kotle za trest. Ale já když jsem to viděl, jo, ono teda mě to, abych řekl pravdu, příjemně překvapilo, jo, ať ona přitom byla až driáčnická, bych řekl, to bylo takový, kdo má pravdu, 3, 2, 1, to je tvá! Já jsem úplně zůstal. Zůstal přimražený k té televizi, teď to vy nevíte, tam jsou komparzisti, tam jsou lidi, kteří normálně za prachy kladou dotazy, jo. Teď oni to nedokážou někteří ani vyslovit. Někteří to ani nepřečtou. A tam zrovna seděla taková, a zbytek si přivezou ty politici, čili reprezentativní vzorek takovej, jako jo, to publika. A teď tam seděla nějaká taková... Teď tam seděla taková baba, ona s náma už leta točí ten komparz v televizi a ona zrovna kladla tomu ministrovi, co tam byl dotaz, jo. A říká, prosím vás, pane ministře, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli teda je pravda to, co jste říkal, ona to teda říkala i sousedka, paní Schindlerová, jo, jestli teda si myslíte, jako, nebo si myslíte, že ne? A ten ministr, co tam byl, ten na to odpověděl. Vzpomínám na několik inscenací, které jsem rád hrál, které jsem rád točil v televizi, vzpomínám rád na filmy, které jsem rád točil, ale taková krásná vzpomínka třeba se váže k inscenaci Koncert V. My jsme ji hráli kdysi v divadle Na provázku, pak ji natočila brněnská televize v roce 88 a způsobilo to naprostý šok. Bylo to o řediteli, který zakázal koncert Vladimíra Vysockého a o byrokracii vůbec. A já jsem si myslel, že to přestane už platit po 90. roce. Depak, neříkám v tom ve všech případech, ale platí to každopádně. Pořád, jo. No a tam jsem já hrál toho ředitele, toho funkcionáře, který to zakázal, jo. To bylo úžasné, protože tenkrát moje žena pracovala na generálním ředitelství jistém a tam byli 3 ředitele a jeden ten ředitel s manželkou na to vyrazil, na to představení, jo. Teď já ho tam vidím jak dneska, on tam seděl v té kravatě s tou manželkou a teď zíral na to a ta manželka to bavila, prostě to bylo, ta byla úplně z toho hotová, pro ně šťouchala, ukázala, vidíš to? No přesně, ten druhý den přišel do práce a říká mi ženě, teda to jsem si včera dal, pojďte ke mně. Ona tam přišla, ta moje žena, ty tam stála, že jo, říká, vy jste všechno manželovi řekla, co? Jako co? Jak to tady u nás chodí, že? Jako já jsem mu nic neříkala, to je v textu napsáno všechno. V textu, prosím vás, kde by si to dozvěděli, dohral normálně tam všecko o mně. To není možné, aby tyhle ty věci věděl. On říká, no to všechno je v tom textu napsáno, ale v tom nevěřím. A tam stál druhý ředitel, kádrově personální. A o tom to skutečně bylo. Tenhle ten ještě nebyl tak špatný, ale tenhle kádrově personální, to byl přesně nemlich ten samý, jo. A ten říkal, jdu na to taky. Moje žena tam málem omdlela, pak říká, to jim zakážou. A on tam druhý den teda přišel a pak se vrátil z toho představení a zavolal si mou ženu a ta už čekala teda ten ortel, jo. A to je pro mě větší ocenění jako Oscar, protože on řekl, představte si, včera jsem to představení viděl. Děl, tak jsem to pozoroval. Představte si, že takový lidé, jakého tam hrál váš manžel, mezi námi stále ještě existují. Že by, jestli jsem taky v mládí chodil do Pionýra, a to jsem teda chodil. Já na to vzpomínám už takovým lehkým nadhledem, protože kdo nechodil, že jo? My navíc v těch 50. letech jsme to měli ještě takový komplikovaný, že jednu hodinu jsme byli v Pionýru a druhou hodinu jsme měli náboženství. A teď jsme, že jo, no pamatujete si to, my jsme přebíhali, jsme kolikrát s tím šátkem přeběhli do toho náboženství a tam nás katecheta zliskal, jo? Pak jsme se zase vrátili zpátky do toho Pionýra a řekli jsme, pozdrav pámu! No. To byla totálně zmatečná doba. Já proto nechápu, proč někteří ti naši političtí představitelé naprosto nechtějí, aby se o nich vědělo, že chodili do Pionýra. Přitom ten Václav to musel být nádherný pionýr, že jo? Já ho vidím v kroužku mladých ekonomů třeba, že jo? On tam říká, kluci, jedině já mám pravdu.
1: Nikdo jiný, jedině já. Opravdu. Ani ty, Ivane, ne. Ani ty, ne. Jedině já. Jedině.
0: A kolem jede Miloš na kolobrndě. A už jenom je slyšet z dálky, on nepůjčím. Nepůjčím, jo. Tam někde se rodila ta opoziční smlouva, že jo, bych řekl. Ale... Tam, takovej kasal třeba, že jo, ten už vedle, ten nepřebíhal, ten vedle... Ten věděl, kam to v tom parlamentu v budoucnu chce dotáhnout. Ten Grebeníček, že jo, ten taky, ten s tím druhým, s tím, jako se jmenuje, ten... Rancour, nebo jo, takový Rancour. Jeho to paradoxně ještě táhne doprava. Dost častá otázka je, jaký je váš nejoblíbenější vtip? My jsme takový národ, který se dokáže přes spoustu problémů přenést humorem a vtipem zvlášť. Židovský vtip já mám moc rád třeba, jo? Jak jde třeba takhle Icik, jo, potom hřbitově a vidí tam tu Rockefellerovu bohatou hrobku a říká, ten si žije. Jo? Tam je všecko. Tam je všecko. A pak je krásný třeba takový ten, jak potká kon Roubička a říká, Roubiček, tak jsem slyšel, že byli v Moskvě. Jo, byl jsem. Poslouchaj, Roubiček, jestli pak si koupili ten myší volej? Myší volej? A kde pak oni to tam mají? No to oni tam mají na tom jejich rudým placu. Mausoleum. Já jsem si všiml, že tam stojí fronta. Tam za 14 dní zase jedu, tak se tam potom podívám. Jo, to se podívaj. Za 14 dní se Roubiček vrátí z Moskvy, a on říká, tak co? Roubiček? Mají ten vyšší volej? A jdou do háje, kon, já jsem tam tu frontu vystál. Vejdu dovnitř a tam mrtvej prodavač. Když už teda jsme v tom Rusku, mimochodem tam mají taky úžasný vtipy. Proč ne, že jo, možná ho třeba budete znát. Tam přišel turista do restaurace, objednal si polívku, číšník mu přinesl polívku, přiběhla gorila a takhle se mu v ní omočila, jo, a odběhla. A teď ten host tam tak jako zoufale volá toho číšníka a říká, izviněte, tovaryš, znajete, lečova gorila smačila jajca v supě? Neznáju, možná tavaryš direktor znáje. Tak šli za ředitelem. Tavaryš direktor, znáje ti dlečivo garila smačila jajca v supě? Neznáju. Možná muzikanti, oni znáju vše. Tak šli za muzikantama. Muzikanti, znáje ti dlečivo garila smačila jajca v supě? Da, my znajem vše, tavaryš direktor. 2, 3, 4. Dlačevo gorila smačila jajca v supě. No, podívejte se, co si budem nalhávat, policajských je hodně, že jo? Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna. To je falešná. Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal? To poznám, ne? Já vím, no ale jak jsi to poznal? Od kdy má 50 koruna 3 nuly. Když jsme u toho Silvestra, ještě mi napadl jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co?
1: Co?
0: No to je Silvestr.
1: Co jako?
0: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
0: Tak a teď vždycky, když to takhle končí, tak si říkám, kde člověk v sobě bere tu energii, protože když si představím, co mě čeká zítra a další den, ať je to nový rok nebo není nový rok, prostě vždycky máte další a nový povinnosti. Ale já si myslím, že vždycky, když člověk přijde do takhle zaplněného sálu, navíc ještě umocněno je to tím, že je tady přítomna kamera, tak ta energie, která je tady nutně přítomna díky vám a možná taky i přes tu televizní obrazovku a tu kameru zprostředkovaná tím kabelem. Nevím, já mám pocit, že ta energie prostě nutně musí z vás aspoň z části přestoupit na mě a pak, když jste přišli proto a vy k obrazovkám taky, abyste mě doplnili svou energii, dobili mě, tak vám za to děkuju. A jestliže i ze mě část energie přešla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál, aby těch večerů, ale co večerů, celých dní zbytečně strávených v tom příštím nádherném roce 2020 bylo co nejméně, abyste byli všichni zdraví, abyste byli všichni úspěšní, aby se vám všechno dařilo, abyste se měli rádi a byli jste spokojení. Mějte se moc hezky v roce 2000.
2: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
3: noste dárky.
2: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
3: Čeveče, to je nějaká voda, dobrá. Dobrý. Tak. Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchuť.
2: Cože?
3: Jsem měl citronovou, to je broskvou, ale tohle je švestka.
2: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláh, tak to má furt ještě 40.
3: Se to sedí. Je radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
2: Nech je v klidu sedět.
3: Já myslím,
2: sedět.
3: Že se měníme.
2: Ne, neměníme se.
3: Aha, tak pardon.
2: Co říkáte...
3: Já už to říkám další dotaz.
2: Počkej, to není celé.
3: Já vám to zdržovat.
2: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
3: Jo.
2: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
3: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
2: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
3: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. A když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
2: Co je na tom špatnýho, tak si zapomněl hodinky, no.
3: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
2: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
3: Aha, no tak...
2: Já sebou nosím sluneční.
3: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
2: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si myslel...
3: Kouká se na Majka! Stožárku! Klepne!
2: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím jak komu, ale mě ano.
3: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsanej.
2: Karel.
3: Karel. Karle, nejsem volný.
2: To byla samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
3: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v Českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl bon, musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. No co? Kdo umí, umí.
2: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
3: To je optimismus. Květnu.
2: To je nádhera.
3: Měsíc lásky.
2: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Nálovský.
3: Josef Mladý.
2: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
1: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
0: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
2: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
0: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
2: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
0: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
2: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
1: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
2: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
0: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný?
2: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
1: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
1: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky.
2: Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně.
2: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
1: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl?
2: Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
1: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám,
0: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten vožral a na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
3: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
3: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
3: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučili.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
3: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
3: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
3: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
3: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
3: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
3: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pluďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde. S tím se nedá nic.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo.
3: Jak to mluvíte s panem notářem?
1: Tak co
3: se tady to
1: je naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
3: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
3: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
3: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
3: prosím. Úředně to, prosím.
1: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčem sledovat.
3: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
1: chodte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělá. Tak.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
2: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že? Ano,
0: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: Očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2 dolary 55 centů.
1: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
4: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2 dolary a 55 centů?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
1: Já nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
1: No nemusím. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
5: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
6: Ano.
5: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
6: Ano.
5: A navzájem řekneme své...
6: Ano.
5: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
6: Ano.
5: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
6: I snoubenek.
5: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
6: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
5: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
6: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
5: No a přesto stále dojemná.
6: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
5: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
6: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
5: A co tedy navrhujete?
6: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji.
5: Mohlo, prosím.
6: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
5: Děkuji za ukázku.
7: Teraz, co používáš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to ta tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj se.
8: Já se přiznávám, je to ta legendárna pauza.
7: Tuším se.
8: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
9: Ano. Já proto obdivujem mimou.
8: No.
9: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
8: Děj, přímo děj.
9: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
8: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí. Promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak... Mě vede přímo, ale bez slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen pantomima.
9: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
8: kde,
9: v tom brání.
8: Kde?
9: No tu.
8: Ale
9: tu nás za dverami splníme každý sen.
8: Ale
7: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
8: No!
9: To si zahráme.
8: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
9: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
8: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
7: No, samozřejmě.
8: No dobře.
9: No pojďme na věc.
7: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
8: Jo. Já se pantomimi jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je hrbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
7: kvítky?
8: Vytvořím motýla.
7: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
8: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
7: Ano.
8: A ty...
9: Já budem Půpava.
8: Kdo to je? To neznám.
9: Doktor Půpava, pořecký Pampeliška. Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
8: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady Fialka, skromná, ano, správně. Hezky dělá. Hezky dělá Fialka.
7: To jsou tyčinky toto.
8: Já vím.
7: Alebo pěstíky.
8: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
9: Žil sám. A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
8: Ne. Už se odkvetle, jo?
9: No.
8: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: No moment, ale ty pece, co ty tak máš prelietať z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepují i hubu leukoplastí, aby se ovládli, to je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím, chtěl si
0: je, že teda to byla už melodráma teda z čeho.
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma. Ano, ano. Či vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámo, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkáte, řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům i kreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem tam musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. Aha. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na něj koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. A závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
2: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
2: Ano, no, já poznám jednu krásnou pěseň, ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jiří Jirka Šlitr složil hudbu. No. Já už tohle neznám. No, a takže zpívat neumím.
2: Já to nevadí. Já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuji. Ano. Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
3: Tak pozor, ale to budeš refrén.
2: Dobře. Pozor, jdeme 3, 4.
4: Zavolej mi někdy, nebo se zastav, až budu mít chvilku, můžeme si popovídat, proč ne?
5: Tak díky.
6: Počkej, jsi jeho otec, promluv s ním hned.
4: Dobře, nazdar chlapče, jak se máš? Podívej, myslím, že bys měl vědět, že já i tady tvoje... Vždycky chtěl jednu jedinou věc. Za první, aby se co nejrychleji zvoženil, a za druhý, aby si snažil nějaký pěkný bydlení.
5: No právě, já...

0: chtěla by si pospíšit.
1: To je fakt, já to má pravdu. Taky bych vám chtěl stihnout do té doby ještě představit svoji nevěstu.
0: Ne, proč zas ne? Honem rychle oblíkat a jde se, ať jsme tam do oběda.
1: Ale ne.
2: A proč ne? Proč ne? Tak se domluvila až na večeři?
0: Chlapče, pokud se domluvila až na večeři, víš dobře, co tím riskuješ. Tvoje matka bude vařit oběd a ty víš dobře, co to znamená.
2: Náhodou psovi to chutná. A v tom televizním inteligenčním testu měl o 5 bodů víc než ty.
0: Lžeš! O 6.
1: Ale ne, proč bychom měli někam chodit? A i kdyby, vy už dávno chodit neumíte.
0: Počkej, ty nás chceš poučovat o tom, jak se chodí? Tak schválně, schválně.
2: Křivdíš nám, chlapče?
0: Jo.
2: Já jsem náhodou chodila, tedy jezdila do kurzu, jak nás to učili. Počkej, vzpomenu.
0: Tohle začínají.
2: Jo, pravá dopředu, levá před tu pravou.
0: A teď je zase
2: to. A ta zadní před tu předu.
0: Počkej, počkej. Co? Neukazuj mu to, neukazuj mu to. Se. Ať nám to mladý pán předvede sám.
1: Já vám nechci nic předvádět. Já vám chci říct, že nevěsta je tady.
0: Tady? Počkej, co pak? Ty si chceš vzít matku? A mě se nikdo nezeptá. Jen žertuju. Hodně štěstí vám oběma. A hezkou svatební cistu.
1: Cistu?
0: Svatební cistu.
1: Cistu.
2: Cistu.
0: Cistu.
2: Cistu.
0: Já jsem ho přivinul a řekl, synku, musíš pravou, ale opatrně, aby se ti to... Pomozli,
3: je, kolik toho zase vypil?
0: Ale nic jsem
2: nevypil. Hodem, dcerůko, pojď, tvůj bratříček nám chce představit svoji nevěstu.
1: Ale ne, teď to je ona, segra. Řekni to,
0: teď prosím tě, chudíka ještě neumí blomor. Vyjde špatně na tož dvojitý, vy.
2: Já čekám. Dítě?
3: Co? Já čekám dítě, ne?
1: No.
2: Aha.
1: Ale klidně si to může nechat vzít.
2: Aha.
0: Vzít? A kdo jí ho prosím tě asi tak veme? Kdyby čekala, já nevím, třeba autorádio nebo platební kartu, ale dítě?
3: No já nevím, tak mi to třeba můžou vzít nějaký jakoby ty vyděrači, ne?
1: Prosím tě, aby ti vyděrači mohli vzít plot?
0: Ježíš, a proč by jí brali akorát zrovna plot? Starej rezavý. To už spíš něco na zahradě, myslím.
2: Kde pak? A čeho se zapálela na trávě, to tuhle sežral pes.
0: No, a jsem myslel, že je to nějaký tvůj další oběd.
1: Ale ne, plot. D jako nevím.
0: F, mladej, F jako v klidu.
2: Děti, jak se vám tohle mohlo jenom stát?
3: Ježiš, mami, tak jako asi, když ty dva mladí lidi mají rádi, ne?
1: Atomy!
0: Atomy! Jaký atomy? Mužská sepie vyčínke mužská.
1: Jaká sepie?
0: Mužská sepie vyčínke mužská. A postupuje.
1: Mužská sperma.
0: V klidu. Pohlavní úd vychrlí sperma na silnici.
1: Na silnici.
0: A sepije mužská tyčinka.
1: Na silnici. Teda na cestu. Na cestu. Teda na
0: silnici.
1: Na silnici.

0: garáži, co si pamatuju, nikdy žádný krp nebyl. A tlumený jsem nechal leda světla, protože dálkový žerou baterku.
1: Co, vy jste nás jako to v garáži, jo? Padám teda.
2: No, sluš, velká, už ti to můžeme říct. Tenkrát šli naši rodiče poprvé mávat na měsíc.
3: Jak mohli jít na měsíc?
2: Kosmonautům. A tadyhle bratříček mě vytáhl. Ne, do garáže.
0: Do prdě, ty zkoušela tadyhle bratříček.
3: Mami, teď mi něco došlo. Mami, ty chceš říct, že ty jsi... Že chceš říct, že ty jsi tátová...
2: Sestra. No, ale především jsem vaše matka. Teta až pak jde
0: Praha ze dní. No, a co má být? No? Rodina má žít pohromadě. No.
2: Děti. Proč jste si nevzali ochranku?
1: Myslíš jako v ochranu?
2: No, já tomu říkám ochranka, protože tady váš strejda matka.
0: To bylo konec!
4: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladých let, mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je... Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké Měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnutý. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá? Legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

0: Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza doved vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, ja už som taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, nebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní boudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád, Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali Kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Ještě dál, nechtěla se dál, kde mě být.

0: jeden voják poradil, aby si porno vzal s olejí dešajar.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál jaksi na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. Pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadlou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal,
2: Nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, mě jí totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost řídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?"
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli. Nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
2: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelný darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt, a já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
3: Děkuji.
2: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
3: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
2: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem, tímto směrem.
3: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
2: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
3: Tak, že bych zkusila dát diktát.
2: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
3: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
4: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
3: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
4: Kalhous.
3: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
4: No a mě by to zajímalo.
3: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
4: A co tam šel dělat?
3: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
4: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
3: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
2: Počkejte, to řekl syn?
3: Ne, to říkám já.
2: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
3: Tak p, pilný syn pílil to na lesní pych.
2: No, není, příliš současné to není, kolegyně. Něco takového, tak jděte do jiné souhlásky, valírujte v těch souhlásky.
3: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
2: Třeba.
3: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
2: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
3: Pilný syn pílil na lesní pych.
2: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými parohy. A laně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, kyjí a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
3: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
2: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
3: Ano, všimla.
2: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
3: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
2: Ano, císařská louka, to je oblast, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě...
5: Jak jsem se odnaučoval kouřit. Bylo to jedno z těch rozhodnutí, jich člověk lituje hned poté, co je učinil. Myslím si, že bych k takovému rozhodnutí nikdy nebyl dospěl, nebýt mé ženy, která jednoho dne pravila, že se ráda vzdá všech svých dárků k narozeninám i k Vánocům, když zkusím přestat kouřit. Snad proto jsem se dal přemluvit, abych vyzkoušel speciální špičky. V návodu se tvrdilo, že každý, kdo použije špičku, přestane kouřit, aniž si toho všimne. Použil jsem špičku, ale jediné, čeho jsem si všiml, bylo, že jsem kouřit nepřestal. Žena tvrdila, že jde jen o to, aby si kouření odvykl můj organismus. Hovořila o něm jako o nějakém podnájemníkovi, jehož stačí jen zamknout, aby přestal chodit ven. Už nevím, zda to byl můj organismus, či já sám, ale jeden z nás nakonec špičky vzal a hodil do koše. Žena se však nevzdala. Přinesla mi bonbóny a řekla, že bych měl ukázat alespoň dobrou vůli tím, že místo kouření je budu cucat. Zkusil jsem to. Cucal jsem ráno, v poledne i večer. Ale ani tato metoda se neobešla bez komplikací. Protože jsem musel mít bonbony neustále po ruce, chodil jsem s předspanými kapsami. Když se ukázalo, že musím jednotlivé druhy kombinovat, začal jsem chodit ven s nákupní taškou, protože kapsy už nestačily. Jednou, když mi došly sladkokyselé, jsem se málem nervově zhroutil, protože sladové, kterých jsem měl dost, se mi zdály slabé a cukrárny měly už zavřeno. Jediný okamžik bez bonbonu znamenal, že se vrhnu po cigaretě. Hovořil jsem jen s plnou pusou a na dotazy, co se mi přihodilo, jsem sděloval, že nic zvláštního, že se jen od nadu cucuku kouřit. Při jednáních jsem mlsal jen rumové, protože byly silnější. Horší to bylo za pěkného počasí, protože čokoládové se roztékaly. Zjistil jsem, že rozteklý bonbon se nedá ani dost dobře zahodit, protože na člověku zoufale lpí. Jednou jsem v kanceláři udusil v rozčílení svým nugátem cigaretu, která ležela v popelníku. Patřila muži, s nímž jsem jednal. Domů jsem se vracel unavený a ucucaný. Kvůli hercům, kteří neustále kouřili, jsem začal nenávidět televizi. Přestalo mě zajímat, kdo je vrah. Jen jsem počítal, kolik komisař vykouřil cigaret. Když jsem se jednoho dne přistihl, jak číhám na nedopalek, který odhodil na ulici nějaký starší rozmařilý pán, zahodil jsem zbytek bonbonů a utekl do trafiky, abych požádal o první pomoc. Žena, která viděla, co se mnou pokus udělal a která mě přece jen nechtěla ztratit tím, že bych se umlsal k smrti, mě nechala nějaký čas na pokoji. Ale jednoho dne přišla s novým vynálezem. Přinesla mi nekuřáckou žvíkačku spolu s tučnou příručkou nazvanou Nekuřácká žvíkačka, brožura úspěchu. A nejprve jsem se podrobil několika testům, abych se dozvěděl, ke kterému typu kuřáků vlastně patřím. V časové tísni, mám-li problémy, při rozhovoru, když jsem přetížen, když na někoho musím čekat, když jsem nervózní, abych nevybuchl, když sedím v autě v předspané ulici, při práci, když jsem unavený, když jsem deprimovaný, nevyspalý, nejistý. Tím se potvrdilo, že jsem kuřák, který musí kouřit. Ani výsledky druhého testu mě nepřekvapily. Ukázalo se, že jsem kuřák požitkář, který kouří mezi jídlem, po jídle, při četbě či jiném koníčku, když se z něčeho raduje, večer, na dovolené, když uvažuje, protože ho těší vypouštět kouř a protože mu dělá dobře kombinace snídaně, noviny, cigareta. Řekl jsem ženě ještě další kombinace, které mi dělají dobře. Například večeře, káva, cigareta. Cigareta, kampáry, kniha. Ztracený klíč, cigareta, koňak. Rozbitý vůz, cigareta. Daňový úřad, cigareta, cigareta. Nebo příručky pro nekuřáky, cigareta, cigareta, cigareta, hromada cigaret. V posledním testu šlo o to zjistit, zda nejsem také společenský kuřák. Ukázalo se, že jsem, protože vykouřím klidně cigaretu, kterou mi někdo nabídl. Taky kouřím, když kouří mý přátelé nebo mý známí. Kouří, protože se cítím jistěji a když jsem sám v kavárně. Jsem na tom dokonce tak špatně, že kouřím i v přeplněné kavárně. I před kavárnou, pokud má zavřeno. Zjistili jsme, že patřím vlastně k takzvanému smíšenému typu. Nezoufejte si, nabádali mě autoři příručky. Nezoufal jsem. A bral jsem informaci tak, jako každý smíšený typ. V knížce se tvrdilo, že lidé, kteří začnou žvíkat žvíkačku, se stanou aktivními nekuřáky, když budou chodit častěji do kina, pěstovat sporty, plést, háčkovat, jezdit často na hory nebo k moři, všelijak zaměstnávat obě ruce, nebo když se začnou učit hrát na klavír. To se mi nezdálo. Před očima se mi objevila scéna, jak sedím zcela opuštěný, starý a churavý v chudobinci a píšu žádost starostovi o podporu na další balíček nekuřácké žvíkačky. Krom toho mne napadlo, že bych jistě kouřil mnohem víc, kdybych se učil hrát na klavír, jak se v té brožuře doporučovalo. Určitě by také začal kouřit můj učitel, pokud by se nedal na pití. Kdybych přestal kouřit, mohl bych patrně hrát jen na slepou bábu, a to ještě s minimální nadějí na úspěch. Zajímavá byla také zkouška s názvem Zkuste kouřit jinou rukou, než jste zvyklí. Musel jsem nejprve zjistit, kterou rukou jsem zvyklý kouřit. Nebylo to jednoduché. Žena mne musela pozorovat. Prozradila mi, že kouřím oběma rukama. Zeptal jsem se jí, zda mne náhodou nepřistihla, jak kouřím oběma rukama současně. Pravila, že ne. A pokoušeli jsme se pak přijít věci na kloub čistě psychologicky, protože mě zajímalo, zda jsem kuřák levák či kuřák pravák. Abych si celou věc neuvědomoval, musel jsem při kouření psát, telefonovat nebo se dívat na televizi. Zjistili jsme, že jsem patrně smíšený typ, u něhož je jisté jen to, že telefonuje telefonem a kouří cigaretu nikoli obráceně. Pak jsme si prohlédli nekuřácký pas. Byl to velmi důmyslně vymyšlený doklad. Byla tu políčka na dny i hodiny, kam si začínající nekuřák měl poznamenat, kolik kdy vykouřil cigaret. Pas měl nosit každý vždy sebou, tak, aby ho mohl zkontrolovat jiný aktivní nekuřák. Zajímalo mne, komu se má doklad ukazovat na hranicích. Zda kouřícímu celníkovi, nebo snad jinému žvíkajícímu orgánu. Rád bych se také dozvěděl, zda jsou země, kam člověk s takovým pasem nesmí a jak je to s nekuřáckým občanstvím. Bohužel jsme v příručce odpovědi na tyto otázky nenašli. Ale dostalo se mi poučení, jak postupovat v odnaučování. Kdykoliv dostanete chuť na cigaretu, stálo v knížce, vezměte si žvíkačku. Musel jsem si tu větu přečíst dvakrát. Nechápu, proč bych si měl brát žvíkačku, když mám chuť na cigaretu. Určitě bych si nebral melou, kdybych měl chuť na jahodu. Vím dobře, že se mi rozhodně nepodaří můj organismus podvést nebo jinak ošidit. Můj organismus, a známe se už řadu let, je natolik inteligentní, až se divím. Když dostane chuť na cigaretu a já mu dám žvíkačku, jak doporučují autoři, vůbec se mnou nebaví a žvíkačku jednoduše vyplivne. Znám ho moc dobře a nerad bych se před ním zesměšňoval. Nebýt organismu mé ženy, který kouření nesnáší stejně tak jako alkohol, ani bych se příručky nedotkl. Udělal jsem to jen kvůli těm druhým dvěma. Na konci knížečky jsme našli jakousi tabulku, v níž bylo uvedeno, kolik ušetřím, nebudu-li kouřit. Ženu to zajímalo a protože jí údaje v tabulce nestačily, počítala ještě sama. Nakonec dospěla k pozoruhodnému výsledku. 130 tisíc bys ušetřil, zvolala radostně, když dopočítala. Za jak dlouho? Zeptal jsem se. Za pouhých 113 let. Slíbil jsem, že o celé věci budu přemýšlet. A protože jsem typ, který kouří při přemýšlení, skočil jsem si do trafiky.
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne v padne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaní, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel, a to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu! Ha, ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu! Ha, ha!

0: ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem ale zubem. Nářez se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá kiku kako, co máš oči černé jako noc a...
2: Pohlednou, že roztomilou ženu.
1: To koukám, no. No podívej se.
2: Co?
1: Kolikrát se ti Boženko říká, když hraju šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď mi to stálo, prosím tohleto střelce. Podívej se.
2: Je tohleto možný?
1: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd.
2: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
1: No.
2: Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
1: No, já pokoukám, no.
2: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím, vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince.
1: Božka, s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
2: Já ale já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže.
1: Teď by ses měla vidět, čakovým somnambula, to ti zas něco vlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady taká pochopitelně, no.
2: Já, že si čtu?
1: Ano.
2: Já se učím.
1: No to je u tebe na stejno.
2: No. To je velký rozdíl, je. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty se mě aspoň trošičku pomohl, víš?
3: Koukej.
2: A poradil.
3: Podívej.
2: Já přece vím akorát z ty příručky,
3: podívej.
2: Že...
3: Podívej.
2: Ale dej mi pokoj!
1: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou stranej čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
2: no, tak
1: žádnou příručku nepotřebuješ.
2: Kaničko, podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo?
1: No.
2: A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
1: Od takže čeho kdybys... tady máš odborníka?
2: Jo.
1: No, takový tak. Teplý lidský slovo no, odborníka, to je na všechny možný příručky.
2: No,
1: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
2: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
1: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
2: No tak, podívej se,
1: no?
2: Nejprv ten předstih.
1: No tak to by až někde vzadu, víc. To začala z konce.
2: No, ne,
1: no tak předstih, to je, no předstih.
2: No.
1: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu. To je
2: ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho no. Pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
1: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano? Podívej se. Auto.
2: To je, to vím, no, to vím.
1: Má co, mámo?
2: To techni.
1: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor. Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
2: Takže do něj prší.
1: Ale nebo to je tam kapota, prosím děkuji. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku.
2: Jo, flaška.
1: No.
2: No samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
1: Prázdnou flašku.
2: No, tak
1: v té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam

0: já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih?
1: Prosím tě, ještě jednou, motor.
0: Motor, no.
1: Blok. Blok. Díry. Válce, nikdy ho počesat takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, tam, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prst, bác, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono ta svíčka nedá ten čuc, právě v momentě, kdy já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, no je to asi.
0: Ne.
1: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli, je co předstih neboli před zápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám v 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpoždění zapalování.
0: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpoždění zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
1: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
0: No.
1: No, dejme tomu po národní, až to je jedno po kterým, no samozřejmě.
0: To není jedno.
1: Tu, krásně, koukám.
0: Moment, s kým?
1: Vždyť jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce,
0: no,
1: že?
0: No, jen aby.
1: Jdu po národní,
0: no.
1: Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
0: Ale to je zajímavé, no. To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
1: Co mluvíš právě, mě jde o auto? A najednou ona se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečnej předstih.
0: Dobře ti
1: tak. Je to jasný, no tak.
0: Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
1: Doma rozlomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu domů ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad. Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků.
0: No,
1: ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
0: No.
1: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímavý zády, nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček, kyseláč, vestka, zdrn, sluzí těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
0: Prostáku, no. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
1: Božka.
0: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak si jít za tou babou s tím cvikrem.
1: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
0: To by se ti hodilo, viď?
1: No.
0: No. Mít sám řidičák, jo? A no. Zatím bys asi tak jezdil.
1: A zatím
0: vlastně tak jezdím. Já ti to povím, za ženskýma.
1: S tímhle tím profilem, s těma rebradama, prosím
0: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty. Ty hlavně, když máš MBčko, to je dobré.
1: To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů na večeře, já bych nehrál hrem šaky, ale bavil bych se s tebou na večeři. No. Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládala, jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstih.
0: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstih,
1: to
0: víš?
1: Zvědav.
0: To je intuice, víš?
1: No.
0: A ty já mám zaplet pámbu dost pro oba.
1: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
0: Jenomže Karliku, ty jsi živej až moc,
1: no.
0: Víš? Já ti řeknu takovej příklad,
1: no,
0: jo?
1: By tak hodná.
0: Jdeš po národní, jo?
1: No,
0: jdeš,
1: jako píst, jo?
0: Jdeš.
1: Jako já?
0: Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
1: Ano.
0: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakon. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
1: No.
0: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
1: No.
0: Protože jsi byl zažehlý až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
1: Pravicem, ano.
0: Já ti dám babu s cvikrem. Šťabajízna se otočila, jo? Jenomže od natlouštíka svíčka neprskla, jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu, a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu, teď aspoň víš, proč není večeře

0: Tak bychom mohli začít, ne?
1: Kolik je uchazečů?
0: Tři. První je ten, moment, Petr Týl Miroslav. Okamžiček. Družstevní informační kancelář, kam kde co? Šajánková, soudruh náměstku. Ano. Ano, já vím, Petr Týl Miroslav, ano. Už kvůli němu volali ze dvou místeček. Ano.
2: No spolehněte se, no jistě. Ano.
0: Ano. Tak naschoda, naschám. Ano. Kvůli Petr Týlovi.
3: No to je jasný.
0: No, tak.
1: Kolik jich máme přijmout?
0: No dva.
3: Tak to je jasný.
0: No jasný, nejasný, že? Konkurs je konkurs.
3: Jasný.
0: Zavolejte Petr Týl.
1: Petr Týl. No.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
0: Dobrý den.
4: Zdravíčko, zdravím vás.
0: Dobrý den. Vy jste pan Petr Týl.
4: Ano,
0: že?
4: Já jsem tak smělej.
0: Ano. Vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře.
4: No
0: že?
4: To si pište.
0: Ano, jistě pochopíte, že vám musíme položit pár otázek, že?
4: No jistě.
0: No, no.
1: Jak se máte?
0: To je dobrý.
4: Děkuju, FF.
3: No. No. Tak to je jasný.
0: Ne, promiňte, ale musíme zjistit ještě vaše znalosti o Praze, že? Víte co, pověste nám o ní něco sám. No.
4: Jako o Praze, jo? No tak o Praze, co bych vám tak povídal, že jo, o Praze. Tak Praha je krásná, ne?
0: No, to...
4: Praha je stověžetá...
0: Taky.
4: Matička, ne?
3: Matička,
0: to je. Matička, no. To bylo hezky.
4: A taky je to...
0: Ano.
4: Tak je to hlavní město, ne?
0: Ano,
3: tak to je jasný, já si to kruškuju.
0: Já myslím... Že nebudeme pana Petr Týla déle trápit,
3: no,
0: že?
3: Drtit, no.
0: No a drtit, ano. Naschledanou, pane.
4: Tak čaute.
0: Naschledanou.
3: Tak to je jasný. To si
0: no, tak já si to píšu. Návrh na přijetí, že? Petr Týl Miroslav. Tak to bychom měli. No, další kandidát je nějaký...
1: Krásek.
0: Já vím, já že tady mám dopis, jo, ve kterém nám ho doporučují z Výzkumného ústavu turistického ruchu.
1: Přímo?
0: Jo.
3: To je jasný.
0: Jo, a taky se o něm zmínil šéf propagace.
1: Ono to sem nepatří.
0: No ne, on jen tak mezi řečí, že on
1: ono
0: netlačil.
1: Ono to sem nepatří, ale ten Karásek je synovec manželčiny přítelkyně, která zajišťuje... našemu starýmu Spartu.
0: Aha. No.
3: Tak.
0: No.
3: Jo, no tak, ale... To je jasný, to.
0: Vyzkoušíme a uvidíme,
3: no, musíme vyzkoušet.
0: No. Výběrové řízení je výběrové řízení.
3: To je jasný.
0: No. Zavolejte toho Karáska.
1: Pepo.
0: Ale no Pepo, Josef Karásek.
1: Josef Karásek.
0: Vy jste Josef Karásek, ano?
4: Jsem
0: ucházíte
4: Karásek.
0: Jste Karásek, ano. Ucházíte se o místo pražského informátora naší kanceláře, že?
4: Jo.
0: No jistě pochopíte, že musíme zjistit, důkladně zjistit vaše znalosti o Praze.
4: Jo.
0: Jo.
4: Tak jo.
0: No, tak...
1: Ahoj.
0: Pane Karásku, kolik má Praha obvodů?
4: Čeho?
0: Jako čtvrtí.
4: Jo.
0: Čtvrtí.
4: A má víc.
0: Co?
4: Má 8, ne? 9, 10, 11.
0: Nesprávně. 10.
4: Já to věděl.
0: 10.
4: Já to věděl.
1: Prahou protéká řeka Vltava, jak se jmenuje?
0: No.

0: Vltava, ne?
1: No, jasný.
0: Dobrý, Pepo, dobrý.
2: Ano. Ještě jenom takovou, bych řekla, doplňující otázečku, že kolik má Praha obyvatel?
0: Jo, jako obyvatel. No tak Praha má hodně.
2: Hodně.
0: Jo, hodně. Hodně přes, mám milion, co? Má hodně přes milion.
2: Tak, no, no já myslím, že nám to stačí, no, to že ano, můžete odejít, pane no, Karásku. Tak,
0: poklona, poklona, no. Ahoj, no, ahoj. Ahoj.
2: No, tak. Tak
3: Karásek?
2: Návrh na přijetí.
1: No, to je jasný,
2: ano,
1: to je jasný.
2: Karásek, já si to píšu.
1: Já si klouškuju.
2: Jo, jo, Josef.
4: Karásek, hm?
2: S otazníkem.
4: No, proč s otazníkem? Teď je vidět, že zná.
2: Konkurs je konkurs, že je tu ještě nějaký Jelínek, co když bude znát víc.
4: A telefonoval kvůli němu někdo?
2: Ne.
4: Je tu nějaký psaní?
2: Není, on se zdá, že toho Jelínka vůbec nikdo nezná.
1: No, tak to je jasný.
2: Ale no, jasný.
4: No, proč se sem vůbec strachá?
2: Budeme objektivní, že... Vyzkoušíme a uvidíme. No. Jelínek, Ivan. Jelínek. Dobrý den. Vy, prosím? Já neslyším.
5: Dobrý den. Já mám trošku chrap.
1: No to, to je jasný.
2: Vy jste Jelínek, ano. A vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jistě pochopíte, že musíme důkladně, ale opravdu důkladně zjistit vaše znalosti o Praze. Že, prosím.
1: No to je jasný.
2: Ale řekni.
4: Kolik má Praha obvodů?
2: Tak.
5: Ano. Praha má 10 obvodů od roku 1960. Předtím jich měla usnesením z roku 1949-16.
2: Hmm. No
1: co?
2: Jistě to.
1: No, co,
4: co takhle...
2: Víme.
4: Co takhle Vltava?
5: Řeka Vltava je tedy celkově dlouhá 435,4 kilometrů a na území Prahy je široká mezi 110 a 320 metry.
2: Jo. No jo. No. Pane Jelínku, řekněte nám, kolik má Praha obyvatel, ale my bychom prosili přesně.
4: Přesně.
2: Přesně.
5: Ano. Praha má podle posledního sčítání přesně 1,183,000 obyvatel.
2: Okamžik.
1: To není možný. No, já jsem škrtnutý.
2: Pane Jelínku, vy jste říkal, že Praha má k tomu tolik těch obyvatel.
5: 183 tisíce obyvatel.
2: Ano. Tak nám je vymenujte.

0: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
1: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
2: Jirkova.
1: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
3: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano? Pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
1: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, on nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
4: Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak, já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil naopak v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na svý věci, jo, protože pořád mám se dělat. A jednou do toho přijde narození nějakého člověka, on to byl já. No, to jsem teda byl překvapený. Ale již z počátku jsem ti byl velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to odstl? Veřejné ve zahradě. Lidí nás se to vale jak ku poradě. Tak Neruda teda u toho tehdy přímo nebyl. U toho byla tehdy pouze moje matka. Ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo kdy rád dneska. Ty mladý, to už není ono. A vypadal jsem úplně jinak. Ku příkladu. Kančí mládě, to hned po narození chodí. Já děc. Já se jenom tak ležel, jak lazár, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Já jsem už taky mezi náma něco bylo, víc. Asi kvůli baráku. Ale na oce taky, já byl nervózní. Ale proč? Já si to, když to tak když to mám zpátky, jestli ono taky nebylo z toho, jak se přeci jenom jsem nevěděl, jak to všechno bude dát. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se zotavil, zpamatoval, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No, co se týče tohoto období, vážení přátelé, to skutečně nemůžu z tohoto místa To nemůžu... Z tohoto místa... Nemůžu. To teda nemůžu. No, to mi dalo hodně zabrat, ale... Ale hodně jsem si odnes. Houbu taky. Hodně. Ale ještě... Ale to je ale takový i detaily kolikrát, až by kolikrát, a divili byste se, kdyby třeba, teď nevím, ale hojme. Třeba ještě dneska, prosím pěkně, děkuju. Pěkně, prosím pěkně, kdyby o, ještě dneska, prosím, o půl noci, kdyby se mě zbudil. Tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budivou u noci. Klid, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci, ještě ke všemu dneska, když byste mě zmrskali byčem. Počkejte, no tak, nechte to. Všech si nevzpomne. Vo, jo, ale ještě dneska. Vo, aus der Rechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vo půl noci, ještě dnes, ale vo, když by... Ještě dneska, když bych se zmrzkal, a to je jedno, ale hodně, ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně, tře- jo, pak. Pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to by se v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No, protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se stá někde váhat. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou, tak ještě línej. No, podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvednete.
5: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
6: No jo. No jo. Teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupá kerej vůl, tohleto. Tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic. To ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s troucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel, povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
5: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
6: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do Vinohradského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel na Vinohrady. A tam mu ještě ti z Vinohrad říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl, šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni pojí na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni pojí, no a co, on pojí, no, nebyla to špatná neděle. A jedna mužka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? To jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? nejradši bych si nafackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady... No, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co tam je? A prachař učí oši otevřený. No, páno, a... Co jsem... A co vám to povídám? Udělejte dvojitý kafe. A mezi tím tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu. A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněma a Hanzlíku, protože nevěděl, co jsem si říkal vzpomenout.
5: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
7: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se dostal smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
5: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
7: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo...
8: Loutkář, jo, loutkář. Ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
7: Plnovous.
8: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidra pásí, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
7: vypil,
8: no, tak skvašenej,
7: ano.
8: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej,
7: ano.
8: A mě napadla šílená myšlenka, nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
7: Klích?
8: Ne polivku, klích.
7: Ty máš rád klích, ne?
8: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
7: No.
8: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
7: Jo.
8: Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
7: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
5: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
9: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný. A to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
10: A my to u nás?
9: Ne, to nebylo u vás.
10: Ne.
9: Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
10: ne,
9: teďka, protože...
11: Proč ne?
9: Ale, tak se...
11: Proč ne?
9: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám proto, že tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propad panice, říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka ta to určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, a teda, takže jsem nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu, pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice odvíst a kapačky, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase a já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem řekl, ježišmarja, kdo to tam je? Teď to nemůže být člověk, to je... kombajn nějakej, nebo co? Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem...
11: Nasadil.
9: No tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako, jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takové noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvícet, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
5: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
12: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
5: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
12: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
13: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Verichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Verichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časové vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom, ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl osvobodit. No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
11: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
13: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobně, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vídle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop. Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prima.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba, autor, cvrk.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teátr je prýma a dá si se mnou dokola.

Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.

0: Přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mäkki Messer, pane bože.
1: Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo.
0: Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
0: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávaly.
0: Dávaly. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok. To
1: jste chtěli naznačit, ale že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
0: Ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12, 15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak... To neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. A Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu. Tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk. Nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
1: Ten tomu věřil.
4: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Ludečku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo. Já jsem si říkala, Co se děje?

0: Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
1: Pardon, můžu?
0: Poděj, první!
1: Nerad skáču do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obličeji, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, ona tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
0: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, jdu počkej spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukal, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků. Ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
2: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
3: James!
4: Prosím, paní.
3: Gnome!
4: A nezastřelí těma, paně?
3: James! Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech tě netrápí. Vylez.
4: Tu jsem, paní.
3: Tak čo, James, ako dopadol včerajší večierok?
4: Ťažko povedať, pani. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
3: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
4: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
3: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
4: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
3: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
4: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
3: James.
4: Áno, pane.
3: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal.
4: S radosťou, pane.
3: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
4: Ďakujem, pane.
3: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
4: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
3: No, už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
4: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
3: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím Dobermanom.
4: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
3: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný...
4: Ďakujem, pani.
3: A prečo si tancoval, James?
4: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
3: S mojou dogou? A prečo?
4: Zdalo sa vám, že je smutná, pani.
3: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
4: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
3: A ako sa ti tancovalo, James?
4: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
3: A bol v tom nějaký rozdíl, James?
4: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
3: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
4: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
3: Jste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
4: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
3: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
4: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
3: Tak preto sa nechcela vyzliec potvora jedna?
4: Možno preto, pane.
3: James.
4: Ano, pane.
3: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
4: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
3: James?
4: Ano, pane.
3: A čo keby sme si išli?
4: Čo?
3: Trochu zastrieľať.
4: Obidva ja, pane.
3: Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie.
4: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
3: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
4: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
3: Ukáž, kde?
4: Tamto, na poli, pane.
3: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
4: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
3: Čo je s ním, James?
4: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
3: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
4: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
3: Kto? Zajac?
4: Nie, ten sedliak.
3: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
4: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace. A žiadneho sedliaka.
3: No a čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
4: Prosím, pane.
3: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
4: Ale, pane...
3: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť, len mŕtvý indián je dobrý indián.
5: Byl jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo. A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš. Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl by si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry kolem toho, bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo. Opravdu brutální zákrok. Jo. Ne, vy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal. To se ještě chodilo na fotbal. Dneska to, abys tam byl dřív než na letišti. Tam jsou bezpečnostní předpisy. To neuvěříš prostě. 4-5 hodin před zápasem tam musíš být. Jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup. Tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale, jo, na rukou takovýhle svaly, jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy, jo. Abys ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den, vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco, já co, kde, a teď už klečel a už mě šacoval, začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk, povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřekl. Už byl tady, teď mi tady také začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, se zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám pět lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích. Jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letiště jsi byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou. Jo, víš, kejvá, jo? Jak to je jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? Blbější výmluvu jsem v životě neviděl, rozumíš? Já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď má v ruce tu lahev s kolou. A teď zařve na toho kapitána, otočte okamžitě do Iráku, než ti tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš! Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo? A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, v tom svačiny, řízky, jo, vlašský salát, já jsem do toho hodil to tu kolu a on povídá, co ten deštník. Já jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne. On říkal, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo. Já jsem říkal, proč, to se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říkal, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraň je deštník v rukou zkušeného výtržníka. A já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal po druhý o telefonní číslo. Teď to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. Takže jsem tam hodil ten deštník a mu povedal, teď si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. V okus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo, jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Říkám, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On říká, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno, to ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. Jsem říkal, tak kde si teď koupím lístek? No nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.
6: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne,
3: čti mi. Čti mi.
6: A ještě naléhavěji.
3: Čti mi.
6: A když se zavrtím, tak zašeptá. Nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
3: Taky představ. Představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
6: No dobře, no ano, a co dál?
3: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
6: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
3: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
6: To už se má žena směje naplno.
3: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
6: Počkej, ale jak spadlo?
3: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
6: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
3: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
6: Ne, ne, to ne.
3: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
6: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
3: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek.
6: No, no ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
3: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
6: No a dál?
3: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
6: Který šálek si vzal?
3: No ten modrý, květovaný.
6: Dál.
3: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
6: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
3: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
6: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme.
3: Minulý týden jsme byli ve společnosti. Bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní. A konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl, špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody.
6: kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást. Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila. Šedivá je všechna teorie a žitý zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě. Prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena, vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla, ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale proto, že je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kostí, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl schodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
7: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. V roce 1997 oslavilo divadlo Járy Cibrmana 30 let svého trvání. K tomuto výročí jsme v Mistrově Žižkovském divadle uspořádali slavnostní večer zapomenutých věcí zapomenutého génia. Do sálu se vešlo jen 240 diváků, ale protože vás, znalců Cibrmanova díla, je mnohem víc, nabízíme účast aspoň vašim ctěným uším.

0: Odvážili jsme se předstoupit před vás s texty, které na jevišti Járy Cimrmana byly, ale z různých důvodů se z jeviště vytratily. Nejstarší památkou, kterou jsme našli, je báseň. Ta zazněla při slavnostním vyhlášení ceny za nejlepší ženskou hereckou roli na jevišti divadla Járy Cimrmana. Obdržel ji v roce 1967 Karel Velebný za roli matky Žílové ve Svěrákově hře Akt. Cena se jmenovala Zlatá slepice. Báseň tehdy přednesla a Karlu Velebnému mrtvolku s pozlaceným peřím odevzdala herečka Jiřina Jirásková. Dnes vám tuto báseň přednese profesor Pavel Vondruška.
1: Jára Cimrman, Vánice a Metelice, Sibiř, Klánovice, 1903 až 5. Vánice a Metelice, všude vůkol její ryk. Hleďme krauze ponocného, nespočine sobě ani Augenblick. Tu uvízne ve závěji levá jeho nožička. Tu uvízne ve závěji pravá jeho nožička. Fiu, fiu, fiu, jak to lidé žijí. O čem dumá tupý mozek v této žírné vánici, že si ani nepucuje beranici. Znáť on pouze povinnosti, zapadlí je po prsa. Když pak ale zatroubit má, nabere luft ve prsa. Fiu, fiu, fiu, jak to lidé žijí. Jdi ty krauzi, jdi ty domů, aspoň chvíli dej si rest. Na přemíru poctivosti přicházívá zhusta trest. Tu uvízne ve závěji levá tvoje nožička. Tu uvízne ve závěji pravá tvoje nožička. Jak se stalo, tak se stalo. Kraus do rána umrzl. O čtvrté si ještě houkl, pátou ani nevrzl. Fiu, fiu, fiu, jak to lidé žijou.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej, a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pala, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem, tenhle ten člověk, který tam z té východní armády, se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, jo, to máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zdrněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdalka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Zdám, tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. A pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Jireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A povojně jste nastoupil do divadla?
1: Povojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No, vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stát, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mě sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout. To nejde, to já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní, a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá. Je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká. Prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má. Jo, tak. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili. Prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on říká, proč, jak budete hrát na housle? On říká, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, protože na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel sedět si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a pověděl, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na něj čuměli, že jo? A ten dirigent pověděl, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný bylo na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi.
1: No, jistě.
0: Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako i k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo. Já jsem nikdy nedělal operetu, tak udělám nějakou operetu. A já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle. A vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy. Takže jsem mi zpíval potom v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima. A teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic. Tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhých řad. Tak prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím. To je úžasné. Oni zase nic. Tak on si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při té hře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě. Jo. Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti ho. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista, jo. A dělal nám takové věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pak začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva ty si zpátky, ty si opět tak tu dopředu, ty si tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a

0: A říkal, to je divný, divný, divný. A přišel Peer Gynt, tam se hrály různé věci, že? Přišel Peer Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho nejlí a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě, a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli, hráli, hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Páč ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský fór. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Páč on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A páč koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissima, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to? Takže to a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalunku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali.

0: Dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo? Protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplauz, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říká. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takového jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takového důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takové barokní árie, které byly vysoko posazené, jo. Tam prostě vejšky strašné, prokastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo, takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízdrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za to, Otella. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No.
1: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je Ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne tak hned choroba. Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je, a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom Budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. Ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pajsavej, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle. No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pám, no neviděl, ne, no, akorát, že se vidím ze zvonem, ale vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě teme nechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, tam, šup tam s tím a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pán Nekuda, no já vás miluju, já když vás že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu. To se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce. To je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo, To mělo ještě asi 350 stupňů, jo? Tak byla... A tenhle ten člověk povídá. Já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Vážení přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
3: Kdo by...
2: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich rad, jak jsem říkal, z páté, z šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že já si vyberu sám!
3: Šefe, to je pošta ze zahraničí.
2: No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, francouzsky, italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no.
3: Neníčím.
2: No tak ale myslím, klavír v obrátě neníčím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou, co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky, to jsou dva nože spojené v jeden, které stříhají. Nože dva stříhají. No tak to... Nožnice ze slovenského, nožnice, nože dva.
3: Šefe,
2: co?
3: Je to asi tupý.
2: Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten kuchyňák. Proč nosíš do divadla kuchyňák? No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No daj házet! To mě připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, člověče, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestýjte tady, no. No, co to je? To je kůže, tady je kůže. To je žena. Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Když se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody a sice zeptám se všem jazyky, které ovládám, a když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ano, italiano, ano. Italka to není. Kyoto, kua, chukuako. Jako. Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste. Hablou jste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzské to není.
4: Oui.
2: Ano. Co oui?
4: Ano.
2: No, ano. Ano. Oui. Francouzské. Aha. Français. Takhle budeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulain. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
5: Co? Já mu moc nerozumím, má takové vareši přizvuk.
2: Co mám?
5: Vareši přizvuk.
2: Valaši přizvuk. To je název nějaké písně.
6: Tak, Maňas, za chvíli tam budeme, to budeš valit v oči.
7: Ale zpomalte, tady je trafika. Došly mi startky.
8: Já si aspoň koupím noviny. A jo, mají moravský deník.
9: Mrkněte se, kolego, jestli vyšel nový high-tech.
6: Hele, mrkni se, jestli nemají pro inženýra kosmonautiku. Dělejte, jste tady.
8: Je, já asi uzavřu ten složitý případ z loňskýho leta.
6: Jo, jaký?
8: Případ zmizení tří čorkářů. Ferenc Kikolka, Emil Kikolka a Jarda Kikolka.
6: Jo, ty bráchové, co vykradli benzínku, hračkářství a parkovací automata, pak beze stopy zmizeli, jo?
8: Jo, jdeme dovnitř.
10: Tak prosím.
7: Tvoje startky a sirky.
8: Co mi tady? My už jdeme ven.
10: Pane, tady máte to Leo a ten pervers.
8: Vážně? Já nekoupil Lidový noviny?
10: Ne, platil jste mi jenom ty prasečinky.
6: Jo, noviny.
10: Další.
8: Ne, paní, kde jsou?
10: Kdo?
8: Ne, vy víte, paní. Znáte Jardu Kikolku?
10: Ne.
8: A Emila Kikolku znáte?
10: Neznám.
8: A co Ference Kikolku, taky ne?
10: Ne, neznám.
8: Tak proč píšete venku znám Kikolky?
6: Ježíš, jdeme, tyve. Paní, nezlobte se. Paní, se neptej, Prouza. Neměli. Jenom prasárničky, viď, Holtman?
11: A Pokémony, hurá, mám nový. Je za samolepkou na ruku.
6: Hele, Pokémone, jsme tady. Co tomu říkáš? Čumíš na drát, co?
11: Ty vago, tyjo, poršáky. Tyjo, a ten modrej, ty vado.
6: No, tak se běž podívat uvnitř.
11: Tyjo, živo.
12: Dobrý den, pane. Máte nějaké přání?
11: Chci tady toho poršáka modrýho, tyjo.
12: Dobrý vkus, pane. Ovšem, tento vůz stojí bezmála 3,5 milionu korun.
11: To nevadí. Já ho prostě chci, no, tyjo.
12: A kolik byste byl schopen asi tak platit měsíčně?
11: No, takových 50 až 60 korun.
12: Jo? Tak tedy 50 korun. To bys to splácel 360 let, ty vole.
11: No, tak jo.
6: Maňa, zdeme. Já myslím, že se jdeš jenom podívat, a ne, že tam ze sebe uděláš volat. Hele, tamhle zrovna jeden jede, čověče. Tento štípe tak 2 kilča. Z vedlejší se blíží Avia, nebrzdí a...
8: Čiže a máme to v přímém přenosu.
11: Ty vago, rozbitej poršák.
7: Tyva, to byla chyba.
8: Tuž tým bude na kašu, frajer.
9: Zřejmě i airbagy měly plno práce.
8: Ne, jestli je mrtvý, já tam nejdu, to nosí smůlu.
6: Držte huby, leží vedle a hejbe se. Volej sanitku.
11: Aha, moje Porsche, moje žlutý Porsche.
6: Jaký Porsche, čověče, buďte rád, že jste to přežil. Tadyhle, ruku vám to urvalo?
4: Ježíš, moje zlatý Rolexky.
6: Vidíš, Maňas, na co všechno je dobrý Poršák?
11: Už ho nechci, ale náčelník Apačů chci být furt.
13: Tak abychom alespoň zajistili vynikané hodiny, čověči.
6: Jasně, řidič vozu Avia evidentně nedal přednost v jízdě a sestřelil nám tady žlutýho Poršáka, který tady chudák upaloval nejméně 2 kila v obci, no.
7: Ale nedání přednosti je nedání přednosti.
6: No jasně, Demeter, zajistěte viníka nehody.
8: Pane řidič, vystupte z Avia a nazdar Jardo, kam čumíš, Dilino?
13: Ne, ta stará vrana nebrzdí, ne, a navíc nemůže nikdo vědět, že nějaký pán pojede 200.
8: Ne, no jo, ale co budeš dělat?
13: Já nebudu dělat nic, ne. Všechno mě bolí, ruce, záda, nohy, všechno.
8: A co děláš?
13: Ne, v kamenolomu.
8: A co tam děláš?
13: Já od rána do večera mlátím palici do těch kamenů.
8: Ne, to je namahavý, to chápu, no. Jak dlouho tam děláš?
13: Ne, zítra nastupuju.
6: Tak hele, Milánku, já to vidím tak na 3 roky a natvrdo.
13: Ježíš Maria, pane komisář, co pak jsem havran, který žije 300 let? Já nemůžu jen tak sedět 3 roky, já už jsem tam byl 5 let.
6: To ať si vyřeší státáci. Chlapi, jedeme prověřit pilotní kurzy. Tady už nejsme nic platný. Tramvaj nebo krtek?
9: Tramvaj.
6: Jedeme metrem.

0: Šel jsem opět na přednášku, opět pozdě. Vstoupil jsem do přednášku ve Jesině, tam seděl kompletní klub bestii. Vypadali spíš jako žáčkové v první třídě, ruce za zádama. Akorát takový ty upřímný buličí oči na mě upřený. Nikdo tam nebyl. Tak jsem říkal, to je nějaký fígl na mě, tohleto. Těmu, kluci! No co je? Jsem říkal, neděli na mě, řekni mi, co je. No právě ti to. Jsem se podíval ukázaným směrem. Tam byl takový nízký přednáškový pultík. On to něco větší takhle asi. Spíš to vypadalo jako klekátko. A na tom taková velká hlava. V brejlí, píko v puse a mluvila. Přednášel nám antické drama. Takže se ozývalo. Taková klidnice, ta pravda, že? To byla velice půvabná žena. Řekl bych až egocentrický krásná klidnice, ta. To je stejně zvláštní. Jak taková krize ztráta, pravda, že se vlastně prolíná celým antickým dramatem od samého počátku do současnosti. Oni tenkrát ženy se spíše věnovali poloze horizontální nežli vertikální. Ale takové kravinky si tam nepíšte. To vás pochopitelně zkoušet nebudu. Teď znáte tu situaci, že víte, že to nemáte dělat, že to je osudová chyba, že pášete vraždu sami na sobě.
1: To je takový zvláštní druh hysterie, který se nedá něčím ovládnout. Jako nemůžeme ovládnout jisté svalové partie v našem těle.
2: Například srdce. Abyže teď se na to vykašli, přestaň bouchat, já se kouknu, jak jsem 10 minut mrtvej. Pokažte. Tak to jsem já viděl.
0: Každý ztráta. Egocentrická. Posejte se, pane kolego. Zvykl jsem si já, pravda, že? Zvykli si jiní. Zvyklete si i vy.
2: Tak jsem se vydal k tý lavici, kušovčovou prokoušanou, kuše kapesný. Teď jsem strčil tu hlavu mezi ty dvě desky. Teď jsem zapomněl, že ty desky jsou dřevěny. Tím pádem se stávají deskami ozvučnými. Tak to bylo i s basama. Teď ty kamarádi, ty mě všichni mlátili. Říkají, ty pitonče, co se směješ? Teď o nás bude zkoušet. Já jsem říkal, no právě proto. Nezvykl jsem si. Tak jsem tam radši přestal docházet. Za půl roku na to ovšem vypukla hodina H. Říkal, to je výborný. Teď se nasměl. To je melody. Že budeme smát takhle o tu kakuchu. Příčně podélně pruhovaně. Můžeme otevřít i takový úsměv pro zvláštní příležitosti zezadu na zip. Tak jsem šel do koupelny přes zrcadlo a dělal jsem sám na sebe do zrcadla.
0: Klejte se vráta. Nic. Egocentrická. Nic.
2: Jenom křídově bílý obličej. Můj vlastní. Se na mě díval z pokřiveného zrcadla.
0: Velká slza, krásná jak mořská perla. Cinka o studenou podlahu.
2: Cinka, co s tím provedeme, Jiříku? Když tam budeš první, budeš vyhozen jako první.
1: Když tam budeš prostřední, budeš vyhozen jako prostřední. A když tam budeš poslední, to tam radši ani nechoď. Ale zase, kdo dřív přijde, ten dřív bere, budeš první. Tak jsem vzal ten ještě žádným zápisem neposkvrněný index, který byl bílý, jak padlý panenský sníh, a vydal jsem se za svým osudem. Přišel jsem před ty ohromný velikánský dubový vrata. Klika tadyhle. Jsem říkal, to je výborný. To mi tak ještě scházelo. Klika vysoko. Zkouška blízko. Abych tě, holka moje zlatá, aspoň umáčk. Jsem se na ní pověsil. Já si připadal jak svatý Vašek v Boleslavi, jak jsi u kostela za kruh a říká, pusťte mě do kostela, doupo mě, pusťte mě do kostela, doupo mě. Nepustíme, propíchneme, Jsem si říkal, já mám strach, já mám tak hrozný strach. Ale teď máme v sobě ty dva hlasy. Ten krásný, bílej, čistý, andělský. S tou řízou až na zem, s tou zlatou hvězdou na čele, s těma prčkama na těch zádech, tam nad váma stojí a říká, jdi tam, pokoře, zhřešíš, jdi tam, čiň pokáň. A pak máme v sobě toho malého černého hajzlíka, říká, co bys tamhle z té kramky, když ze školu ztráta času stejně vyrazí ze školu, ze školu.
2: Mevo, musíš tam. To máš jak pohled. Uvidíš, jak si těch půlevíš, až budeš hodět.
1: Teď ti říkám, že je velký bílej blbej, za školu, to je blbost, pojď na panáka.
2: Já jsem v té době ani nepil, ani nekouřil. Jak šťastná to doba. V té době jsem ještě běhal 800 metrů. Jako herec jsem pozoroval své okolí. Mě to měli dokonce přikázáno pozorovat. Taky jsem postavil několik rozhledem v Praze. Tam na Petříně ještě stojí, možná. A vedli jsme si o tom takový deníček. Tajnej. Pak ho četli všichni, ale byl tajnej. A tam byl takový zápis, který zněl. Viděl jsem jistého občana, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říká, vidíš, to je klika, ještě si pozoroval. Tady máš to spojení praxe se životem. Teď si to hodí, tak jsem vstoupil do první hospody. Jsem tam se v té hospodě, že jo? Jsem se chulak u hospodě, normálně, já jsem takový ty běžný věc, jako v hospodě. Jsem občas bouknul rukou do stolu, jako v hospodě. Takový ty... Jako v hospodě. Než ta overtýra trvá dosti dlouhou dobu, říkal jsem, to stačí, tak jsem říkal, hlavně drsným hlasem. Drsným hlasem s gestem. Tak jsem dělal... Rum! Teď vyšla ty tempikulíš s tím bratfusem. Říkal, cože? Rum! Říkal, Karle, pojď sem, vyšel druhý platvus, to jsem byli bratři, dvojčata jednobuněční nejspíš. Říkal, podívej se, Karle, to je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Tak co pak si chtěl, bobečku, no? Rum! Jsem ti říkal, Kájo, Megy. Podívej se, synku, máš občanský průkaz. Mám index. Rum! A už běžel. Ho dones. Jsem na něj dělal takový, jakože... Teď si nemusel jsem nějaký ořezávat to. Nic. Druhej!
0: Jsem ho pochvál, že byl rychlej.
1: Nic. Třetí. Nic. Cirka, to je divný. Zinimo to mydlí vode z díky zdi. U mě žádná radost, že budu zkoušen, se nedostavuje. Tak jsem říkal, to je možná tím, že oni vědějí, jak jdou za sebou. První rumík, druhý rumík, třetí rumík. Tak jsem říkal, prosím vás, pane vrchu, pojďte se jenom mezi náma dvěma. Mezi třema očima, on jednu neměl. Ještě čtvrtýho a pátýho, ale tak, aby nevěděli, který je který. Jakože ty rumazdyky zblbnu. A teď nastala ta osudová chvíle. Jak jsem ho nesl k ústům, tak jsem tím loktem zavadil od toho zbývajícího. Ten se mohl zvrhnout kamkoliv. Na podlahu, na ubrus, na vrchního. Ne. On se přímo vylil na ten krásný, čistý, bílej index.
3: Ne, ne, pojď!
1: Jsem ho oblíz. Říkal jsem, ty můj chlapečku, bílej, nežloutni tatínkovi, nežloutni tatínkovi. On žloutul jak cukr kandl. Říkal jsem, nesmrk mi, nesmrk, on smrděl tím rumem. Říkal jsem, vysušit pod paž, jak jsem tam šloup. Říkal jsem, ne, ne, tam nej, chyba, budeš smrdět tež. Tak jsem ho tak opácal, dal do tý náprsní kapsy. Teď jsem si říkal, kdybych aspoň sebou měl rumový pralinky, jakože mám takovýho koníčka. Když jsem zkoušen z antického dramatu, tak si v ruce musím mačkat rumový pralinky, nebyli. Tuk, tuk, tuk, tuk. Stup dál.
2: Pán kolega, jsme se dlouho neviděli, že?
1: Tak to se kolegáčku.

0: a už mě vychutnával. Kouříte? To je pravda. Kouřím? Nebo nekouřím? Vzít či nevzít? Co tady Hamlet zrbkou pít, či nebýt, ale kouříš nebo nekouříš? To je ta otázka. Snad ani ne. To je chyba, pane kolego. To já kouřím. To je strašně zdravá věc, kouření. Koukněte se, když kouřím, jak jsem zdravý. Index. Tak to holoubci. Jak Fredka žíznící pokrmy zavětřil. Tuzemský. Vydal krásné pero, rozšrouboval a napsal. Výborně. Rak. Já mu tu ruku utrhl s tím indexem. Řekl jsem, sláva mám. Šel jsem ven. Řekl jsem si, dobří lidé ještě žijí.
1: Někteří z diváků si jistě právem kladou otázku, kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech. Jako každá schopnost, i taková schopnost, má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal. A chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit, že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkala mojí mamince, víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá, nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu, a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas se sice pravda ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týkala takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě když se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky a těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešily se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle ABCD, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšle, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích. A proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
2: Výdelně účetní šikovatel Vaněk studoval nový rozpočet, který se týkal zásobování vojska. A shledával, že vlastně čím více se vojsko blíží k frontě, tím více se mu snižují dávky. Dokonce se musel usmát nad jedním paragrafem rozkazu, ve kterém se zakazuje používat při úpravě polévky pro mužstvo šafránu a zázvoru. Poslouchejte, Švejku, povídá nadporučík Lukáš. Zíva je nudou. Poslouchejte, Švejku, než kdy dostaneme něco jíst. A mohl byste mě vyprávět nějakou událost? Ojej, než kdy dostaneme jíst. To bych vám, pane oberlejtnant, to bych vám musel vyprovovat celý dějiny národa českýho. Já znám zatím jenom moc krátkou historii o jedné paní pošmistrovi ze Sedlčanska, která po smrti svého muže dostala tu počtu po něm. Mě to o ní napadlo hned, jak jsem slyšel mluvit o polních počtách, ačkoliv ono to nemá vůbec nic společného s feldpostama. Švejku, vy zase začínáte strašně blbnout. Zajisté poslušně hlásím, pane oberlejtnant. Ono je to skutečně strašně blbá historie. Já sám nevím, jak mě mohlo něco tak blbýho napadnout. O něčem takovým blbým mluvit. Buď je to vrozená blbost, nebo jsou to vzpomínky z mládí. No a cestou pošmistrovou. No tak, pane oberlejtnant, to byla moc hodná ženská. Ale když přece jenom ona byla prevít, pane oberlejtnant, ona zastávala všechny své povinnosti na počtě a měla jen jednu chybu, že myslela, že ji všichni pronásledují, že mají na ní spadíno, jo? A proto po denní práci podávala na ně oznámení k úřadům podle toho, jak se všechny ty okolnosti sešly. A jednou šla do lesa ráno sbírat houby a velice dobře si všimla, že když šla kolem školy, že už pan učitel byl zhůru a že ji pozdravil a ptal se jí, kam tak časně ráno jde. A když ona mu řekla, že jde na houby, tak povídá, no, že přijde za ní a z toho ona usoudila, že s ním měl se starou bábou nějaký nekalý záměry a potom, když ho viděla, že opravdu vystupuje z houští, lekla se, utekla a napsala hned v oznámení místní školní radě, že ji chtěl znásilnit. No, přijel sám pan školní inspektor to vyšetřovat, který obrátil se na četnického strážmistra, aby mu ten dal úsudek o tom, jestli snad ten učitel je schopnej takovýho činu. A četnický strážmistr podíval se do aktu a řekl, že to není možný, poněvadž už jednou ten učitel byl farářem obviněný, že mu chodil za jeho neteří, s kterou ten farář spával, ale že ten učitel si vzal od okresního lékaře vysvědčení, že je impotentní od 6 let, když spad obkročmo z půdy na Vojžebřiňáku. Tak ona ta potvora udělala oznámení na četnického strážmistra, na okresního doktora i na školního inspektora, že jsou všichni podplaceni od toho učitele. A oni vždycky žalovali a byla odsouzená. A ona se odvolala, že je nepříčetná. A byla taky prohlídnutá od soudních lékařů. A ty dali dobrozdání, že je sice blbá, ale že může zastávat jakoukoliv státní službu. Nadporučík Lukáš vykřik, Ježíš Maria, já bych vám něco řekl, Švejko, ale nechci si kazit večeři. Já vám říkal, pane oberleutnant, že co vám budu vypravovat, je něco strašně blbýho. Každý nemůže být chytrý, pane oberleutnant. Ty hloupí musí dělat výjimku, poněvadž kdyby byl každý chytrý, no tak to by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každý druhý člověk úplně blbej. Kdyby například, poslušně hlásím, pane oberleutnant, znal každý zákony přírodní a dovedl by si vypočítat vzdálenosti nebeský, tak by jenom obtěžoval svoje okolí, jako nějaký pan Čapek, který chodil ke kalichu do hospody a v noci vždycky vyšel z výčepu na ulici, rozhlížel se po hvězdnaté obloze a když se vrátil, chodil od jednoho k druhému a říkal, dneska krásně svítí Jupiter, ty nevíš pacholku ani co máš nad hlavou. To jsou vzdálenosti, kdyby tě lumpe vystřelili z děla, tak bys tam rychlosti dělový koule letěl miliony a miliony let. A bejvával vám, pane oberleutnant, přitom tak sprostej, že potom v obyčejně vyletěl z hospody sám, tedy v obyčejnou rychlosti elektrický tramvaj, asi tak, pane oberleutnant, 10 km za hodinu. Nebo máme například, pane oberleutnant, brabence. Nadporučík Lukáš se vstyčil na pohovce a sepěl ruce. Sám sobě se musím dívit, že se s váma vždycky, Švejku, bavím. Znám vás přece, Švejku, takovou dobu. No, to je na zvyku, pane oberleutnant. To leží právě v tom, že už se spolu dávno známe. A že jsme spolu taky už něco prodělali, ne? My už jsme to přeci spolu vytrpěli a vždycky jsme přišli do toho jako slepej k houslím. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že to je osud. Co císař pán řídí, dobře řídí. On nás dal dohromady a já si taky nic jiného nepřeju, než abych vám mohl být někdy hodně moc užitečnej. Nemáte hlad, pane oberleutnant? Když ráno vyrazili z Lískovic na Starasola Sambor, uvařila se muštu na cestu černá káva. Poručíka Duba táhli opět na sanitní dvojkolce, poněvadž mu po včerejšku bylo ještě hůř. Každou chvíli žádal, aby mu byla podána voda, kterou když vypil, opět i hned zvrátil.
0: Komu? Čemu se smějete?
2: Křičel z dvojkolky.
0: Já vás naučím. Vy si se mnou nehrajete, vy mě poznáte.
2: Nadporučík Lukáš šel na koni a měl vedle sebe ve společnosti Švejka, který kráčel bystře kupředu, jako by se už nemohl dočkat toho okamžiku, kdy se srazí s nepřítelem. A přitom vypravoval. To jste si všim, pane oberleutnant, že některý naši lidi jsou opravdu jako mouchy. A oni nemají ani 30 kilo na zádech a už to nemůžou vydržet. A oni by se jim měli dělat přednášky, jako nám je dělával nebožší pan oberleutnant Buchánek, který se zastřelil kvůli kauci, kterou si vybral na ženění od svého budoucího tchána a kterou on utratil s cizejma děvkama. Pak si zase vzal druhou kanci od druhého budoucího tchána, s tou už šivet víc hospodářsky, tu pomalučku prohrával v kartách a holčičky nechal stranou. Taky mu to dlouho nevydrželo, takže musel sáhnout ke třetímu budoucímu tchánovi o kauci. Z té třetí kauce si koupil koně arabského hřebce nečistokrevného švejku. Jestli ještě budete mluvit o čtvrté kauci, tak vás schodím do příkopu. Poslušně hlásím, pane obleutnant, že o čtvrtý kauci nemůže být ani řeč, protože on se pod třetí kauci zastřelil. Konečně, řekl nadporučík Lukáš. Ale aby jsme teda nezapomněli řeč, pane obleutnant, život lidský, poslušně hlásím, pane obleutnant, život lidský je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu hadr. K nám do hospody ke kalichu na bojišti chodíval ještě před válkou jeden policejní nastrážník, nějaký pan Hubička. A jeden pan redaktor, který sbíral zlámaný nohy přejetý lidí sebevraždy a dával je do novin.

plášti. A oba pospíchali domů a nepromluvili ani slova. Ona ně vypadla a zařval tomu pánovi do ucha. Nezvete tolik, nebo vás předvedu. No, představte si, pane obleutnant, to je jejich leknutí. Oni mu marně vykládali, že to bude asi nějaká mailka. Poněvadž oba jedou z hostiny u pana místodržitele. Ekvipáže je dovezla až za Národní divadlo. A nyní, že se chtějí provětrat a bydlí nedaleko, na Moráni. On, že je vrchní místodržitelský rada, schotí. Vy mě nebudete bulíkovat, rozeřoval se dál na něho převlečený redaktor. To se musíte stydět, když jste, jak vy říkáte, nějaký vrchní místodržitelský rada, chováte se přitom jako kluk. Já vás pozoru už moc dlouho, jak jste třískal holi do rolo všech krámů, který vám byli na cestě. A přitom vám vaše, jak vy říkáte, choť pomáhala. Vždyť já žádnou hůl, jak vidíte, nemám. To snad byl někdo před náma. No, buď byste ji měl, povídá na to převlečený redaktor. Když jste ji tamhle přerazil, jak jsem viděl za rohem, u jednu bábu, která chodí po hospodách s pečenýma bramborama a kaštanama. Ta paní už ani plakat nemohla a pan vrchní místodržitelský rada se tak rozčílil, že začal mluvit něco o sprostáctví, načež byl zatčený a předvedený k nejbližší patrole v rajonu komisarství v Salmově ulici, kterýž to patrole, ten převlečený redaktor, řekl, aby ten párek odvedli na komisarství, onže je od svatého Jindřicha a byl za služební cestou na Vinohradech, že oba dva dopad při rušení nočního klidu, při noční rvačce a zároveň, že ještě spáchali přestupek urážky stráže. Onže si vyřídí svou věc na komisarství u svatého Jindřicha a za hodinu, že přijde na komisarství do Salmovky. No tak je oba patrola otála sebou, kde seděli až do rána a čekali na toho nadstrážníka, který zatím voklíkama se vrátil ke kalichu na bojiště, tam zbudil na strážníka Hubičku a se vší šetrnosti mu sdělil, co se stalo a jaký bude z toho vyšetřování, jestli nebude držet hubu. Nadporučík Lukáš dal se být již unaven rozhovorem, nežli však pobídl koně ke klusu, aby předhonil předvoj, řekl Švejkovi. Kdybyste mluvil až do večera, tak to bude čím dál blbější, pane oberleutnant. Nepřejte si vidět, jak to skončilo. Nadporučík Lukáš přidal do trysku. Za chvíli od brigády přicvalal na koni kurýr s novým rozkazem pod 11. kumpanii. Maršruta se mění na Felštín, Voraliče a Sambor nechat stranou, neboť tam není možno ubytovat kumpanii, poněvadž jsou tam dva poznaňské pluky. Nadporučík Lukáš učinil okamžitě dispozice. Účetní šikovatel Vaněk se Švejkem vyhledají pro kumpaný nocleh ve Felštíně. Ne, abyste Švejku něco provedl na cestě. Hlavně se chovíte slušně k obyvatelstvu. Poslušně hlasím, pane oberleutnante, se vynasnaží. Měl jsem sice ošklivý sen, když jsem si trošku kránu zdřímnul. Zdálo se mě v Oneckách, který tekli přes celou noc na chodbě v domě, kde jsem bydlel, až vytekli a promočili stropu pana domácího, který mě hned ráno dal výpověď. On byl už, pane oberleutnant, takový případ ve skutečnosti. V Karlině za viaduktem. Dejte nám pokoj, Švejku, s vašimi hloupými řečmi a dívejte se tady s Vaňkem radši na mapu, kudy máte jít. Tady vidíte ty vesnice, tak koukejte. Od téhle vesnice se dáte napravo k říčce. A tady, podél toku říčky, až zase k nejbližší vesnici. Rozumíte? A odtamtud, tady jak se vlévá do ní ten první potok, ten budete mít po pravé ruce, se dáte polní cestou nahoru, přesně na sever. A nikam jinam nemůžete zabloudit než do Felština. Pamatujete si to? Švejk se vydal tedy s účetním šikovatelem Vaňkem podle maršruty. Bylo popolední, krajina těžce oddychovala ve vedru a špatně zaházené jámy s pochovanými vojáky vydávaly hnilovný zápach. Přišli do krajiny, kde byly svedeny boje na postupech Přemýšlu a kde strojními puškami byly skoseny celé bataliony. V malých lesích u říčky bylo znát řádění artilérie. Na velkých plochách a úbočích čněly místo stromů jakési pahýly ze země a tuto spoušť brázdily zákopy.

0: To vypadá jináč než u Prahy. Povídá Švih, jen aby přerušil mlčení. U nás máme už požních, řekl účetní šichovatel Vaněk. Na Kralupsku začínáme nejdřív. Tady bude po válce moc dobrá úroda, povídá po chvíli Švih. A nebudou si muset kupovat kostní moučku. To je moc výhodný pro rolníky, když jim na poli spráchniví celý regiment. Je to zkrátka obživa. Jenom v jednom mám starost, aby ty rolníci nedali se od nikoho nabulíkovat a neprodávali ty kosti vojáků zbytečně na špódium do cukrovaru. To bejval v karlínských kasánách obletnan holub. Ten byl tak učený, že ho všichni ukumpany je považovali za blba, poněvadž on kvůli své učenosti se nenaučil nadávat na vojáky a ovšem jenom rozjímal z vědeckého stanoviska. Jednou mu vojáci hlásili, že vyfasovaný komisárek není k žrádlu. No, jiný oficír by se rozšířil nad takovou drzostí, ale on ne. On zůstal klidný, neřekl nikomu ani prase, ani svině, ani nedá nikomu přes držku. Svolal jenom všechny své maníky a povídá jim svým takovým příjemným hlasem, předně si vojáci musíte uvědomit, že kasárna nejsou žádný delikatesn handlung, abyste tam mohli vybírat marinovaný ouhoře, volejový rybičky a obložený chlebíčky. Každý voják má být tak inteligentní, aby sežral bez reptání všecko, co vyfasuje, a musí mít v sobě tolik disciplíny, aby se nepozastavoval nad kvalitou toho, co má sežrat. Představte se, vojáci, že by byla vojna. Tej zemi, do které vás po bitvě pochovají, tej zemi je to úplně lhostejný, jakým komisárkem jste se před svou smrtí napráskli. Ona vás, matička země, rozloží a sežere s botama. Ve světě se nic nemůže ztratit. Z vás vyroste, vojáci, zase nový obilí na komisárky pro nový vojáky, který třeba zas jako vy nebudou spokojený, půjdou si stěžovat a narazej na někoho, který je dá zavřít až do aleluja, poněvadž má na to právo. Teď jsem vám to, vojáci, všecko pěkně vysvětlila. Nemusím vám snad víckrát připomínat, že kdo si bude příště stěžovat, že si toho bude moc vážit, až bude zas na božím světle. Kdyby nám aspoň nadával, jsme říkali, a všichni vojáci říkali mezi sebou, a všechny ty jemnosti přednáška pana Oberleitna nás hrozně mrzely. Tak mě jednou zvolili z kumpačky, abych mu to jako řekl, že jo? Že ho všichni máme rádi a že to není žádná vojna, když nenadává. Tak jsem šel k němu do bytu a prosil jsem, aby zanechal všeho ostejchání. Vojna má být přece jako řeme, ne? Vojáci jsou na to zvyklí, ne? Aby se jim každý den připomínalo, že jsou psi a prasata, jinak že ztrácejí úctu k svým představeným. No, on se napřed bránil a mluvil něco o inteligenci, o tom, že se dnes už nesmí sloužit pod Rákoskou. Ale nakonec si přece dal říct, nafackoval mě a vyhodil mě ze dveří, aby stoupla jeho vážnost. No, když jsem oznámil výsledek svého jednání, tak měli všichni z toho velkou radost, pochopitelně, ale... A on jim to zase zkazil hned druhý den. Přijde ke mně a především a povídá Švejku. Já jsem se včera přenáhlil, tady máte zlatko a napijte se na moje zdraví. S vojskem se musím mě zacházet. Švejk se rozhlédl po krajině. Myslím, že jdeme špatně. Pan Oberleutnant nám to přece dobře vysvětloval. Máme jít nahoru, dolů, potom nalevo a napravo. Pak zas napravo, potom nalevo a my jdeme porád rovně. Nebo už jsme to všecko prodělali mimochodem mezi řeči. Já rozhodně tady vidím před sebou dvě cesty k tomu Felštinu. Já bych navrhoval, aby jsme se teďka dali po té cestě nalevo. Účetní šichovatel Vaněk, jak už to bývá zvykem, když se dva odstnou na křižovatce, počal tvrdit, že musí jít napravo. No, ta moje cesta je pohodlnější než ta vaše. Hele, já půjdu podle Potůčka, kde rostou poměnky, a vy se budete flákat někde suchopárem. Já se držím toho, co nám řekl pan Oberleutnant, že vůbec nemůžeme zabloudit. A když nemůžeme zabloudit, tak co bych les někam do kopce, ne? Půjdu tadyhle pěkně po loukách, dám si kvíteček za čepici a natrhám celou kytici pro pana oberleutnanta. Ostatně se můžeme přesvědčit, kdo z nás má pravdu. A doufám, že se tady rozejdeme jako dobrý kamarádi. Tady je taková krajina, že všechny cesty musí vést do toho Felštýna. Neblázněte, Švejku. Tady právě podle mapy musíme jít, jak říkám, napravo. Mapa se může taky mýlit. Jednou šel u nás Kšenek z Vinohrad podle plánu města Prahy od Montágu na malý straně domu v noci na Vinohrady a dostal se až kránu do Rozdělova u Kladna, kde ho našli celýho skřehlýho kránu v žitě, kam upadl únavou. Když si teda nedáte říct, pane Rechnungsfeldwebel, a máte svou hlavu, no, tak se hod musíme rozejít a sejdeme se až na místě ve Felštýně. Podívejte se jenom na hodinky, aby jsme věděli, kdo tam bude dřív. A kdyby jim snad hrozilo nějaké nebezpečí, no tak jen vystřelej do vzduchu, abych věděl, kde jsou. Od půl dne Švejk došel k malému rybníku, kde se setkal s jedním uprchlým ruským zajacem, který se tu koupal a při spatření Švejka dal se nahý, jak vylezl z vody na útěk. Švejk byl zvědav, jak by mu asi slušela ruská uniforma, která se zde válela pod vrbičkami. No, tak se svlékl a oblékl se ruskou uniformu nešťastného nahého zajace, který utekl od transportu, ubytovaného ve vesnici za lesem. Švejk si přál, aby sebe viděl důkladně se zrcadlit ve vodě. A proto chodil tak dlouho po hrázi rybníka, že ho tam našla patrola polního četnictva, která hledala ruského zběha. Byli to Maďaři a Švejka přes jeho protesty odtáhli na etapu v Chirově, kde ho zařadili do transportu ruských zajaců, určených pracovat na opravě železniční trati směrem ku Přemyšlu. Všechno to se zběhlo tak rychle, že teprve druhý den Švejk si uvědomil situaci a napsal na bílou zeď školní světnice, kde ubytovali část zajaců, kouskem ohárku ze dříví. Zde spal Josef Švejk z Prahy, kompaní ordonanc 11. marškumpačky 91. regimentu, který jako kvartýrmachr upadl omylem do rakouského zajetí pod Felštýnem.
1: Jirko, udělej televizního hlasatele.
2: Ale to dělám pořád.
1: Jirko.
2: Ale to každý zná.
1: Udělej ho, to si všichni rádi poslechnou znova.
2: A to je jako kdybych chtěl, abys udělal ještěrku. No.
1: A proč ne? To se na desku hodí. Pozor, koukejte se.

0: To byla hezká pantomima, pěkné.
1: Díky.
0: Hezké. No ale teď něco pro ty, kteří nemají tak silnou představivost. Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravuj bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
2: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
3: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
2: Nebo cukatura.
3: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Vericha a Voskovce.
4: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
5: Na co?
4: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
5: Proč?
4: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
5: Kdy?
4: Až se to lano napne.
5: A lanoli nenapneli se?
4: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo? Co?
5: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
4: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
5: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
4: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
5: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napělo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
4: Kotva není?
5: Kotva není. Co? Připevněna.
4: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva na tomhle laně?
5: Na tomhle laně?
4: Přivázaná?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
5: A přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
4: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
5: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sem. Jestli není někde vevnitř zapletený, no, tady není ten konec, není, no.
4: Já ho nebral, že jo?
5: Tak ho někdo uříz, že jo, to je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
1: No, pojďte sem. Vy jste vraj utekli z domu?
6: Ano, tak raz ráno jsem išel porobený a keď jsem si jich prečítal, už jsem se radšej domov nevrátil.
1: A pojďte stále takto prede mnou, pojďte po tejto chodbe dulava doprava poza tý stolice, poza tú skrinu a budeme v mojej kancelárny. No. A kde jste sa všade stržoval?
6: Ano, tak stravoval jsem sa po bufetoch, spával jsem pod mostami, bylo to ťažké. Takže ano, tady,
1: to, tady to teraz rovno doleva, ano. Potom poza túto skrinku, či čo to je? Tady to, vy na to dělám. Tuto vozor opravujeme a tady to teraz rovno a tam už je moja kancelária.
6: Ano, ale potom sa mi podarilo predať zo pár vynálezov, tak sa
1: to vynálezy, vynálezy, človek je dneska rád, keď sa sám vynajde. No, tak chodte, tady to. No, a to je moja kancelária. Útulné zariadenie. Útulné zariadenie, záruka úspechu. Tak si sadneme a začneme.
6: Ďakujem
1: vám. Ne, no, počkajte, to je moja úradní stolica. Chce si sadnete. To je útulné kreslo.
6: Ďakujem.
1: Elektrické. Nebojte sa, aj tak nemáme prúd už 2 týždne. Teraz sme objednali plynové. Ja, keď som bol malý chlapec, tak tiež som býval bezprízorný. No, ale potom, keď som získal Československú štátnu prízornosť, tak sem získal aj zamestnání.
6: A kde ste zamestnaní, jak sa smiem spýtať?
1: Môžete sa opýtať. A čo je vás do toho? To keď idete električku po tej hlavnej ulici, tak takto keď sa držíte v električke tej štangle, tak sa vám míne pred očima taká budova. A tam sú také stĺpy a na tom jednom stĺpe je tabulka. A na tej tabulke je napísané, že on... Čo je vás do toho?
6: Ja neviem, dali vám aj takú malú legitimáciu.
1: Dali a nedali, čo je vás do toho?
6: Nedali mi, predstavte. Nedali.
1: To bolo tak. Ja som tam prišiel, to bolo v lani, o pol tretej. A tí súdruzi mi povedali čest práci. To ja som neváhal, kde som im odpovídal, čest práci. No tak oni mi povedali, súdruhu, ty tu budeš robiť kapitána.
6: No tak si to zobral.
1: Tak som to zebral.
6: Kapitánstvo je predsa výnosné.
1: Tak. Ale nie, ja to nerobím pre penáze. Mňa to baví, to kapitánstvo. Ja pritom pocitujem takú živelnú pohromu. Takú živelnú radosť.
6: Radosť.
1: Chcem povedať, áno. Radosť. No len treba samozrejme to všetko, vedeť a tak ďalej. Aj kde ste zamestnaní vy?
6: To sa pýtate služobne.
1: Ale ne, čo si myslíte, že ja sem pízer? Tak odpovedajte, kde ste zamestnaní. A kde ste boli zamestnaní pre 45. A pre 35. A pre 20. A pre 15. A pre 5. A pre minus 5. A pre minus 5. A kde ste, halo?
6: A tu som, čo je?
1: No? Tak ste sa tam dostali.
6: A ešte som vás zavolal, no čo na mňa kričíte, myslíte si, že ja sa vás zlaknem?
1: Prečo by ste sa ma nemali báť?
6: Viete, koho nepoznám?
1: Pošuškajte mi to. Ešte raz, vlastnejší.
6: Ja, tak to je niečo úplne iné. To ste mi mali povedať hned.
1: Ja toho sudra vôbec nepoznám. A odkiaľ ho poznáte vy?
6: Ja ho poznám len tak z počutia, no on býva nad nami, on hrozne tam dupocú. Tak...
1: No ale ja poznám všetkých našich sudruhov.
6: Tak ho poznáte?
1: Poznám, samozrejme, že ho poznám.
6: Výborné, keď ho poznáte.
1: My sme mali s tým sudruhem spolu sedeť. Ale potom z toho zišlo, poneváč vysvetlil, že on má lístek na úplne opačný konec kina.
6: Aha.
1: Tak sme nesedeli potom.
6: To sa nedalo. No.
1: Počúvajte, chodíte vy do kina?
6: Áno, samozrejme, že to kto by nechodil.
1: Tak... No, tak to začneme zápisy ešte zachycovať. Marta, začni klepotať, chodí do kina.
6: Áno.
1: Čo ste videli naposledy?
6: No tak, Hviezda, Pohraničník, Partizán.
1: Áno, to je myslím strážené to kino,
6: áno,
1: ne?
6: Áno, to je. Som videl aj iné veci. No,
1: čo ste videli?
6: Nie len kina, no videl som ona, tá Piková dáma.
1: Ja, Piková, áno, to poznám, počkajte, Piková, kde som ju ja videl? Marta, nemali sme mi tu Pikovú, Piková. Není to náhodou dcera toho Wilhelma Píka?
6: Počkajte,
1: ja sa pozriem do mojej kartotečárne. Tuto mám pány, to není ono. Tuto budú dámy, počkajte. Dáma s kameliama, to není ono. Dáma s epsičkem. Dáma v jazere.
6: Jak ten Píl Marlov ju tam na místě zidentifikoval. To není ono, počkejte, Píková, to bude pod A, Píková. Není to tu, není to tu. Nemali jsme mi tu Píkovu, Marta, čo povíš, Ježíš Mária. A kde jste ju viděli naposledy vy?
1: Já, no to už bylo strašně dávno, počkejte,
6: kde to vám pomůže?
1: Počkejte, počkejte, kde to bylo?
6: Víte, čo vám pomůže? Dedukcia.
1: Čo mám?
6: Dedukujte, my tu od rána dedukujeme a velice jsme si to oblúbili. Dedukujte.
1: Já si radši vzpomením. To
6: ale čo si tu budete vzpomínat? Akurát vy si tu budete vzpomínat, že si tu dedukujeme po tu tváru, on si tu bude vzpomínat. Počúvajte. Dedukujte, nebo na vás namierím stolní lampu. Tak poďme. Marta, čo urobíme s tým prípadem Hrušovský a spol? Já zavrujem trest smrti. Daj mi tam krížiky, já už budem vedieť, čo to znamená. Poďme. Tak čo už jste to dedukovali?
1: Já jsem si vzpomínal, já jsem ji viděl za oponou.
6: Za železnou oponu, čo?
1: Je, to byla plišová opona.
6: Kého? Pliša nepoznám. Jak se tam dostala plišová opona?
1: Já jsem si tam zabudol, alebo čo? Ta plišová opona se roztvorila tam...
6: Nikto.
1: Jak to?
6: No nikto.
1: Absolutně nikdo?
6: Absolutně nikdo.
1: Ani já jsem tam nebyl. Nie.
6: Tak tam nebyl nikdo.
1: Já nebyl vůbec nikdo. A já se dívám a vidím, že pod tím priestorom, na kterým se zodvihla ta opona, tam dole, tam vám byla taká díra.
6: Díra, čo?
1: Představte si taká díra.
6: A kdo byl v té díře?
1: Tam dole všetci seděli a
6: tam, čakali. Tam se skovávají po dírách světoví imperialisty, ale my jich pochytáme a to je neopohlátele. Smrt světovému imperialismu.
1: No tak tam byla ta díra.
6: Ano, počkajte, mala ta díra dvere?
1: A tam boli dvere, samozřejmě.
6: Boli ty dvere na otváraní?
1: No tak oni boli aj na zatváranie, to boli kombinované dvere.
6: Vešelný má někdo?
1: Jeden pán.
6: Aha, a polovník, prečo?
1: Bol vo sviatočnom oblečení.
6: Tak to bol svátečný.
1: Áno, no tak on vošiel a tí, čo tam sedeli, oni všetci vstali.
6: Jo, no tak to bol učiteľ, to mi je jasné. Tí žáci tam niečo vyparatili, potom sa schovali do tej džúry, vešiel učiteľ a oni vstali, aby mu zdali čest.
1: Aha,
6: tak to bolo.
1: No tak oni vstali a on podišiel k jednému z tých žiakov, teda podal mu ruku a niečo mu hovoril.
6: Áno, áno, to bolo protečný dítko, on mu hovoril, dole šunku, dole vajca, dole slaninu, nebude dvojka s návou, no.
1: No.
6: No a ako to bolo ďalej?
1: No tak ako to bolo ďalej, tak ty si potom zase všetci sadli.
6: A prečo si sadli? Ponevač, mali stoličky.
1: Áno, áno, áno. Ale ten pán, ten v tom sviatočnom, on si nesadol. Vieš?
6: Prečo on si nesadel? Ponevač, nemal stoličku.
1: Áno.
6: My máme metódy, čo?
1: Na všetko. Na všetko.
6: Všetko si s tým.
1: On nemal stoličku, on mal púzdro.
6: Na hlave mal púzdro?
1: Vo vrecku mal púzdro. On vyťahol z vrecka púzdro.
6: A vybral okuláre.
1: Nie, nie, otvoril to púzdro a tam... V tom púzdre tam bola palička. Zobral tú paličku
6: a začal ich byť hlava nehlava. A jak ich bije, tak ich bije, ale však byť sa nesmí.
1: Ale však nezačal ich byť, prosím vás.
6: A čo ich nezačal byť, čo ich nezačal byť? A teraz ste povedali, že ich začal byť hlava nehlava.
1: Ale ja som nepovedal, že ich začal byť, ja som hovoril...
6: No vy ste dobrý, ja som to začal, ne? Ja som to povedal, že ich začal byť hlava nehlava. Však máme tu na to zápisnicu, Marta, prečítaj to. Ja ti nevíš čítal, to potom môžeš. Tak ako to bolo tú paličku?
1: Chytil takto tú paličku do ruky a...
6: No, a stačil si ju pod pazuchu, ne? A potom si ju vybral, pozrel sa a otrepal.
1: Nie, to nebol teplomer, to bola drevená palička, taká,
6: čo
1: on ju chytil, tak to ju držal v ruke a tí, čo tam sedeli, oni sa všetci dívali tak uprene na tú paličku. A ten ano. Pán s tou paličkou zrazu urobil taký pohyb z hora na dole.
6: No počkajte, to si musíme zápisnične zachytiť. Marta, zdvihni písací stroj nad hlavu, vy vstante.
1: Áno.
6: A spravte ten pohyb z hora na dole. Keď povím 5, spravíte ten pohyb. 5. Tá. Pozbíraj klapky a klep dále.
1: Tak a v tom, ako on urobil ten pohyb z hora nadol, tak v tom tí ostatní, oni začali vyhrávať, viete?
6: To vtedy prehrávali, ne?
1: No nie, tak na husliach začali vyhrávať.
6: Počkajte. Oni mali husle?
1: Prosím?
6: Oni mali husle?
1: To som vám nepovedal.
6: To ste mi zatajili.
1: Všetci mali husle, pardon, všetci mali husle, jedni menšie, druhý väčšie.
6: Páče, mali tí protekcionári, s tým ma tiež zatočím, lečo to s vama dokáčim.
1: Všetci mali. O, totiž, jeden tam mal aj čelo.
6: Len jeden tam má čelo? A ostatní čo tu to mali? Čo tu to mali vy? Kúsek plechu tu mali, alebo čo? Vyprávate.
1: Ostatní mali tiež, no ale on mal ešte jedno.
6: Čo? Kde ho mal? To druhé čelo, kde ho mal? Tu toho mal pod pazuchu! Však ho to muselo šegliť!
1: On ho takto ho držal, takto ho držal.
6: Marta, počula si to už niekedy, takto... No toto je velice záhadný príbeh.
1: Nevím, že za tás to vůbec není na stope. A ten s tou paličkou, nedal mu takto po ruce.
6: Ten s tou paličkou tam stál před nimi, oni hrali a on stále robil s těmi rukami také ty pohyby. A já se dívám, co to robí, dívám se a v tom jsem zjistil, že ten pán s tou paličkou on hádal.
1: Jaha, to byl soutažáci číslo 1. To celé na televizi.
6: Hádal, on musel vždycky uhádnout, který z těch huslistů začal hrát, víte?
1: Ano.
6: Huslista tam začal hrát a on hned na něho. Ty si to bol.
1: No počkajte, a uhádel vždycky?
6: Vždycky uhádel, samozřejmě.
1: Tak to mali pripravené ty televízáci, podvodníci hnusní. Pripravené to mali, oni rozdali aj otázky, aj odpovede. Samozřejmě, že to uhádel. A oni chcú, aby sme im zavedli barevnú televíziu. To by
6: raz neuhádol.
1: No počkajte. Raz
6: neuhádol.
1: Raz neuhádol. Tak to nemali připravené. No vidíte, úplně zbytečně jsem se rozčertil. A minule jsem tak troch zastrelil. Taký je život. No. Teraví. Ako hovorá Francouz.
6: Tak raz neuhádol, on totiž ukázal na ten priestor nad tou dierou a tam nepribehol huslista, naopak, tam pribehla jedna pani.
1: Jaká pani?
6: No taká korpulentná dáma.
1: Korpulentná, ještě to nám tu chýbalo. Koľko mala u seba korpulentov?
6: No já jsem se zel daleko, ale také 3-4 mala.
1: A dovolený jeden jeden.
6: Ano, ona tam pribehla, postavila se na okraj toho priestoru a začala hovoriť něco tomu do tej diery s tou paličkou mu něco hovorila.
1: No počkajte, a hovorila mu to potichu?
6: No ona to zpívala, nahlas zpívala.
1: Ona to zpívala, zpívala s tvrdými Marta. Zpívala a on zpíval s ní?
6: Ne, on nespíval, on len počúval a pritom stále robil takto s tými rukami.
1: Aha, on je asi ukazoval takto, sudružka, teraz chodte preč, preč, idete preč, to bola jeho žena. Ona mu prišla oznámiť, že sa niečo doma stalo, že sa nedaj Bože pustil plyn.
6: Nie, plyn nebolo cítiť.
1: Ne? A čo bolo cítiť?
6: Skôr bolo cítiť také napätie.
1: Koľko voltov?
6: Ovzdušie.
1: Voľné poletujúce volty.
6: A skutočne k tej pani pribehol jeden pán tam hore na ten priestor.
1: Jaký pán?
6: Taký v také fúzi mal. Také, a pribehol
1: na Maďar.
6: Postavil sa k nej a tiež začal spievať na toho s tou paličkou, takže obidvaja spievali.
1: No počkajte, ideme po tejto stope. Celý ten dvojčlenný kolektív spíva.
6: Áno.
1: Ten dole tú paličku nespíval.
6: Nie, on nespíval, počúval a ako keby nerozumel ani slovo, lebo zrazu urobil taký pohyb, ako keby chcel povedať, už toho mám dosť, prestáňte. A v tom oni prestali spievať, tam tí dole prestali hrať, tá pani sa poklonila a spadla
1: na tých huslistov, pozabíjala ich tam a chudáci.
6: Spadla potom opona.
1: Ja opona, aha, opona, rozumiem.
6: Tá pani sa poklonila, odišla, ten pán sa tiež poklonil, aj ten s tou poličkou sa poklonil, tí huslisti vstali, poklonili sa, tak aj ja. Vzadu som stál a poklonil som sa, no čo som mal robiť?
1: No počkaj, všetci sa klanali?
6: Všetci sa klanali.
1: To boli nejakí moslími, no, alebo čo? A na ktorú stranu sa klanali?
6: Na východ.
1: Ešte že tak.
6: Ovšem, na núdzový.
1: To bolo potom dalej v tej ďúre s týma dverama.
6: No tak ten pán s tou paličkou sa začal lúčiť s tými huslistami, potom odbehol a tí huslisti sa hrnuli tými dverami za ním.
1: No počkajte, hrnuli sa organizované alebo neorganizované?
6: Tak jeden cez druhého.
1: Takže neorganizované. A nevšimli ste si, nemali takto ruky nad hlavama, keď sa hrnuli?
6: Tak to nemali.
1: No to tam nebol nikto od nás, Marta. Nebol. A kde ste po celý ten čas sedeli vy? Ale hovorte pravdu a sem sa mi pozerajte.
6: Ja som sedel tam vzadu, ja som tam sedel. Ja
1: a čo ste tam robili?
6: Som sa díval.
1: Počúvajte, hovorte pravdu. Uvedomte si, že všetko, čo povíte, môže sa použiť proti mne.
6: Áno, ja som sedel tam vzadu, díval som, aj som jedol.
1: Mali ste čo jesť?
6: Ale som za sebou z domu som mal.
1: Teraz nemáte? Nemá Marta.
6: A keď som dojedol, zasli sa svetlánica, nedialo, všetci poodchádzali, tak som aj ja vstal a odišiel som z divadla.
1: Dobre, počkajte, dokončíme zápisnicu. Marta, píš. Potom sudru vstal a odišiel z divadla. Bodka. Tuto je to na kraji. Bodka. Jej!
6: Z divadla?
1: Z divadla, áno. Dobre, vydám moje oči z divadla.
6: To ste mi mali povedať hneď, že z divadla.
1: To bola predsa piková dáma v divadle.
6: Celá však do divadla chodím, to pozná. Piková dáma, operní tvorba, Puccini.
1: Z toho mám môžem kusek zaspívať. Jom to dám tam, tam, piková sem, piková tam, piková sem, piková tam, piková sem, piková tam. Už sa mi nepamätám, kedy z tere odešla, sem alebo tam.
6: Tam išla, keď ja som tam.
1: No ja mám divadlo velice rád. Do divadla chodím.
6: Služobne.
1: Ne, súkromné. Súkromné, to je taký môj koníček.
6: Huby.
7: Aha, ano.
6: Počkajte, čo jsem to viděl naposledy? Prosím? Čo jsem to viděl naposledy?
7: A názov si nepamätáte?
6: Názov sa volal... Čo, nemám mozek?
7: A to nevším nemám. Vy jste si museli kupovat lístok.
6: To jsem si musel, bohužel.
7: A na tom lístku musel být napísaný ten názor, tak já vám to připomenu.
6: Kdybyste mi to připomenuli.
7: Vy jste si lístok a na tom lístku bylo napísané a...
6: Prýdem hned. A... Ne, to nebylo tam, to nebylo, to bolí.
7: Moment, tak na tom lístku bylo napísané...
6: A, to, galéria, no. Ano, máte pravdu, galéria číslo 41 a z nepochopitelných důvodů tam bylo napísané, že střed.
8: Aha, čo, takže to celé se odohrávalo v galérii.
6: Ne, to bylo kompletizované divadlo. Tam mali galériu, foaje, aj kuloáre dva tam mali.
7: Čo?
6: Ano. A potom vpravo, vlavo aj střed mali. Tak já jsem išel do té galérie, podle lístka, otevřel jsem dvere, tak to vedem do té galérie. A tam vám bylo také rembrandtovské prítmy. A Rembrandta nikde.
7: Kradnuté obrazy.
6: Ale ne, to nebyla obrazová galéria, to byla bustistická galéria. Busta pri buste a za bustu busta. Tam bylo do polknu také semišové zábradlí a ty busty vám tam byly postavené na takých nízkých postavcoch, tak to do takého polknu. Ale to vám bylo realistické umění. To bylo vypracované, detailné, vytepané, každý ten vlast. A tak jsem se išel bez katalogu Bešeckého poobzerať, čo to je, z jakého materiálu. A hned tak od kraja, ani jsem nevedel, od koho ta busta je.
7: Od kraja jste hovorili.
6: Tak, áno. A jak se tak pozerám na tu bustu, ta jedna hned zkrát tam mala okuláre, představte si. A pozerám se na ní a zrazu vidím, že je za týma okulárem a teču slzí. Slzí jen dekli, ta busta plakala. A zrazu mi hovorí, nevidím. Tedy jsem si uvědomil, jaké je to umění mocné. Že ono neusmernuje.
7: Nepoučuje.
6: Ono člověka len tak jemné to umění pinkne. Aj ta busta má tak jemné pinkle, já jsem skoro preletel cez to zábradlí. Jsem zostal vysedl na tom semišovom zábradlí. Ona ma držala za nohy, ta busta byla taká láskavá. A představte si, jak jsem se rozhladil, tak já jsem vlastně vysel na takovou krásnou udržovanou priepastu. Ano, něco podobného jako macocha, jihomoravský krás. No, takže na macoche tam teče dole v té priepasti potok. Ale to neteče potok. Ne, to vysušili a namísto něho tam bylo javiščátko. Velice příjemné.
7: Tam se odohrával ten děj.
6: Tam se odohrával ten děj. Tak tam, já jsem to pozoroval celé, tam přišli najprv dvě nohy, potom tam přišli ještě dvě nohy,
7: ano.
6: A potom ještě dvě nohy. Takže tam bylo 3x2, to je najméně 17.
7: Šest
6: noh. Čtyři potom odešli,
7: ano.
6: A vrátili se len tři.
7: Co to mohlo být?
6: Já nevím, a potom se to tak zapletlo, ten dej, to byla nějaká tragikomédia, a potom se to zapletlo, bylo to prebohatý dej, a celé to skončilo tak, že tam zostala stát len jedna jediná noha.
7: Ale to poznám, to som videl.
6: Príbeh opravdivého človeka.
7: Já mám totiž divadlo tiež strašně rád, já divadlo milujem, já mám hrozně rád aj tých ľudí, čo to píšu, tie divadelné hry.
6: Ano, gramatici.
7: Ano, to ich tam milujem.
6: Víte, kterého já mám nejradší vůbec?
7: No?
6: Shakespeare. To není Slovák.
7: To je Brit.
6: Ne, to je Brit. Ten chodí tak po tej Británii, každého sa pýtá, Brit alebo nebrit?
7: Ano.
6: Brit alebo nebrit? Nebrit je ven. Ano. Víte čo? Zahráme si od toho Shakespearea nejakú hru.
7: No dobré, ja sa ide pripraviť.
6: No, chodte sa pripraviť, ja to tu zorganizujem. My vám zahráme tú truhlú hru Hamlet. Nevím, či to poznáte. Já budu hrát toho prvého, on bude hrát toho druhého. Počkajte, jak by jsem to zorganizoval. Tak víte, co jsou druzí, vy zostanete sedět tak, jak sedíte. Marta, ticho, domov, ty ma už nepotřebujeme. Shakespeare. Však to byl můj starý otec spolužák.
9: Víte, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých? Že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte? To se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že
10: no,
9: občas...
10: No to věřím. Já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
9: No, tak to se nepatří, to se nepatří. Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete?
10: Jo.
9: Ale co bytostně nesnáším je, když někdo lže.
10: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo? Maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
9: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
10: no,
9: teda
10: ne,
9: mě. Mě říkávala, kdo krade, ten lže.
10: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
9: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí a tam se hádala do krve parta u smrkánku, jo? Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špunt mě povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte, lhát je odporné. Podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
10: No, a co na to ty děti?
9: Dali mi toho bůra.
10: No.
9: To je.
10: Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
9: No, no, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
10: No právě.
9: Rozumím.
10: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivý.
9: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásný.
10: To je taky možné.
9: Rozumíte,
10: taky
9: protože se to platí mluvit. Příklad je důležitý.
10: Jo.
9: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, on řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
10: No, jo, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
9: Ano, no. Krásný.
10: A teď ti nevždycky k tomu přidával teda žertem, že? A když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
9: To je vidět, ano.
10: Takový čtverák.
9: Může? No, tak můj tatínek, no. tak můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl, ale dost trojčil už, takže on mi říkal, tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna.
10: Je.
9: Kdo lže, má daleko větší výběr.
10: No jo, no. No, ale podívejte se. Nakonec vychovali nás dobře.
9: Nás dva.
10: Že? No jistě.
9: Jo,
10: já například nelžu ani dopravním orgánům.
9: Nelžu.
10: Zastaví mě třeba, že jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu, ano, já jsem jela 120, pač jsem chtěla být doma rychle, pač mi blbnou brzdy. No.
9: No jo, ona se pravda dokonce vyplácí, víte. Já
10: jo, kde?
9: Jakože se rentuje pravda.
10: Jo, takhle, to jo.
9: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18-letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej, chlape, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
10: Jo.
9: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi a kde jsi byl. A on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly. A maminka povídá, vidíš to, táto? Ten kluk nelže, pojď, já ti
10: udělám. A banánový mlíko.
9: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
10: Už byla ta rodina ospala.
9: No jo, to víte, už šali, že nelže byl. A on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší pán, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, ti pak tlouk, netlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel. To je pátí,
11: pravda. Dobrý večer. Vážení spoluobčané, protože už se zase pomalu blíží volby, dovolte mi, abych vás všechny přetáh na svoji stranu. Moje strana má název SSDŠ. Sobotova strana demokratického štěstí. Přátelé, myslím si, že štěstí je to, co potřebujeme všichni nejvíc, abychom svůj život dotáhli zdárně ke konci. Pokud do toho půjdete s námi, přátelé, budeme všichni tlačit. Tlačit naši novou společnou káru. V naší nové společnosti budou lidé chodit oblečeni a nasyceni tím, co si seženou. Lidé budou mít veškerá sociální zařízení a budou je moci používat, kdykoliv budou cítit potřebu. Krávy, prasata a vůbec dobytek. To všechno budou zemědělci pěstovat. Co se týče životního prostředí, když se nad námi otevře velká ozonová díra, budeme se o ní sami starat. Přátelé, zacpeme si svoji díru vlastními prostředky. Budeme kupovat jenom krémy Czech Made s velkým faktorem. Namažeme se tak silně, že nás nepozná ani IT. Další otázka. Co takzvané lehké ženy? Řekněme rovnou ku příkladu ty, které stojí u Chebu a Němci jim dávají mařeny. Ale Němci je mají? A my ne. Teď to není morální. Děvčata, kurva štelu. Buďte taky trochu vlastenky, udělejte nám slevu, dejte nám. To, co všichni tak vehementně potřebujeme. Pocit, že jste naše. Je známo, že silně kvete kriminalita. Lidé se bojí vycházet z domovů. S tím bude konec. Lidé nebudou muset vycházet vůbec. Co se týče potravin, budou se prodávat jen zdravé potraviny. Národ bude zdravý. Budeme jíst jenom luštěniny, hrách a čočku. A to bude pro svět ten největší boom. V naší zemi se budou rozkládat domy. V našich nemocnicích se bude léčit mnoho nemocných lidí. Ve věznicích budou dostatečné prostory pro mnoho vězňů. Prostorné a pohodlné budou rovněž hřbitovy. Co se týče soudů, tak každý, kdo provede sebemenší přestupek, bude přednostně potrestán. Vyžití najdou i ti, kteří se vyžívat dříve nemohli. Sexuální devianti, vrazi, zloději. Ti všichni dostanou, co si zaslouží. Co se týče obrazáren, i ty budou zřízeny. Také zrichtujeme obchodní a jiné domy. Naše strana vám zajistí i cestování. S každým vyrazíme do světa. A doma uděláme pro lidi velké hotely. A cíle naší SSDŠ velkolepé. Zničíme všechno. Všechno, co by brzdilo naši cestu kupředu. Naše heslo zní, ať si každý konečně... Ať už si každej konečně, přátelé, ať už si každej konečně, přátelé, je to možný, podívejte se na to. Mně nakonec někdo utrh koneček.
12: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích, Edisonovi potom předělá pupík na objímce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
13: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmu, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
14: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Vekšnajdra, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Vekšnajdr ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menešíku povídá, Vekšajdr už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
15: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
16: Dopach nám to tady žve, dopach nám to tady žve.
15: No dovolte, já že zvu.
16: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
15: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
16: Jo, jenže my jsme slušnej podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
15: Ale jděte.
16: Jo.
15: Takže tady nemáte ani nohu v celém lokále.
16: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
15: Je!
16: Prát u sebe, dajdle.
15: Kde máte vrchního?
16: Vrchní šel domů teďka.
15: Teď? V poledne?
16: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
15: On je v penzi?
16: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
15: Komeník?
16: Ano.
15: A dělá vrchního?
16: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
15: A vy sám jste taky jako...
16: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
15: Cizinců, to ovládáte jazyky.
16: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
15: A, no, a jakou funkci máte tady?
16: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
15: Co, vy vrchního?
16: Ano.
15: A víte, že na to nevypadáte?
16: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
15: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
16: No, pochop.
15: Ale dovolte, když jsou lítat nějaký chlupy.
16: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
15: Ale jděte.
16: Před chvilkou ho odvezli.
15: No, tak ty si teda nedám.
16: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince. A.
15: Tak máte jídelní lístek?
16: Na co, já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
15: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
16: Srnčí na víně, ty jste si dal?
15: No.
16: Jo, já taky.
15: No tak.
16: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
15: Už je dávno po Vánocích.
16: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
15: Hlejte, víte co? No. Dejte ho praseti, jo?
16: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
15: A lidem to nabízíte?
16: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
15: Ale já nechci vánoční.
16: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
15: Ale já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
16: Co, tady u nás?
15: Ano, tady u vás.
16: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
15: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
16: Jo.
15: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No. Nemáte tam něco od drůbeže?
16: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
15: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
16: A to dělá ten váš obličej.
15: Jak to obličej?
16: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
15: No, dovolte.

0: pochopitelné.
1: A promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného, my se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
0: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli, ale měli bychom tam hrášek. Vy jste ten hrášek?
0: No hrášek!
1: Jo?
0: No ten jaký to má?
1: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
0: No počkejte, určitě vás neslyšel.
1: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
0: No proč?
1: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
0: Je. A co se mu stalo?
1: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
0: Jo.
1: Takže jsme ho neservírovali.
0: No tak dobře.
1: Tak ten prášek, hrášek, jo?
0: No hrášek.
1: Pane prášek, jednou hrášek.
0: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
1: Nepak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
0: Jo. Za jeho ženou.
1: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
0: A co vaše paní?
1: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
0: Hrášek.
1: Rozmyslete si to.
0: Hrášek.
1: Tak chcete vánoční gula. Hrášek, jednou hrášek.
0: No určitě vás neslyšel.
1: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
0: Jak to, že tam není?
1: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
0: Sávajn.

0: Dobrý den, soudru řediteli. Prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudru Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudru řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdravá, zdravá, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudru Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: No vidíte, soudru Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že...
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, jsou druh řediteli.
1: Podívejte se, soudru Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudru řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudru Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudru řediteli. Dovolíte, soudru řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený. To je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko,

0: poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat hvězd. A jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a tři kroky vlevo, a tři kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudružíteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch biopůl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruži Vánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruzi Vánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím,
0: to... Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
3: Jednou.
0: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo! Ty se! No jo, tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Ty to je 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
2: Promiňte, soudu, přivánku.
0: Prosím.
2: To byl.
0: Rudla. Jež. Tak kdepak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudru řediteli.
1: Ty napíšeš dekret,
4: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksivánka. Jak pak se jmenují soudru křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Aksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. a teď mnoho zdaru do další práce.
3: Josef, díky.
2: Soudruh Šivánku, no. Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
3: Já vím. Jo. Já vím, koho myslí. Spolehnit se. Se mě.
1: Emilko?
4: Prosím.
1: A teď mě zavolej ministerstvo.
4: Ale...
1: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
4: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
3: no,
4: zapomněla
3: co
4: jsem.
3: Pak, co pak,
4: celý den dnes nejdou telefony.
1: Přines tam mě přijímka!
3: Ty jsi mě volal, Pepo?
5: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří se obohacují, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
6: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
5: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
6: Jsem pod vlivem svých vzorů. A přál bych si, aby se, tak jako Máchův máj, líbila i Šípova Kotva.
5: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní Kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
6: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo Kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
5: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
6: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
3: Může.
6: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, instalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
5: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi... Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny.
6: Ano, ano,
5: pardon, prvotiny.
6: Ano, vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska.
5: Ano.
6: Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, láska, ta každého zpráská. Láska, láska, láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
5: Ano.
6: Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
5: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.

0: Dobrý večer, milé děti. Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták Pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
1: dneska je tady noha na noze, co?
0: Pták Pták, přisvědčil pták Pták.
2: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
0: Urazil se pták Noha.
1: Ale ne, ptáku Noho,
0: řekl pták Noach.
1: Pták Pták,
0: přisvědčil pták Pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták Pták šli městem, co noha nohu mine.
2: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
0: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
2: Bacha had,
0: řekl pták Noha.
1: Neplaš hada bosou nohou,
0: řekl pták Noach.
1: Pták Pták,
0: přisvědčil pták Pták. A bosou nohou šlápl na hada.
2: Co teď?
0: Zeptal se pták Noha.
1: No teď, abychom vzali nohy na ramena,
0: řekl pták Noach.
1: Pták Pták,
0: přisvědčil pták Pták a vzal ptáka nohu na ramena.
1: Neber ho na ramena,
0: varoval pták Noach.
1: Nebo se had vymrští a kousne.
0: V tom se had vymrštil a kousnul.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka.
2: Pták, pták!
0: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
1: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
2: Pták, pták,
0: přisvědčil pták, pták.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěška. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel.
topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu, anebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té Paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou dozad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že je to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

0: pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Mám moje milostivé svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenou. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka, prosím, daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozpláklo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví oceněného. Na zdraví. Na zdraví.

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofej mnou ulovený. Ovšem ten kus, co tamto vysí, ten jsem neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem, to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a ráčil nám vyprávět onu historii.
0: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel také v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se vyšněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a poliká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárem. Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Brána nikde.
2: Neměl nabito.
0: Z kraje dědeček myslel, že má ucpaný lao. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, sáhnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinty. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecku z vyšně, nabil, krásně střelil jelena mezi brony, jelen se vsepjal, zahval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval, byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po pěti letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. Jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na mělčinu, na mítinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, kterému mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná pěšeň, která byla zrovna v květu.
2: Tak ho pěkně složil, že?
0: Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček v obalený květy.
2: A tak co s ním udělal?
0: Co udělal? Počkal si, až ty vyšně dozrají a pak ho teprve složím.
3: Prosím ho, co to dělá?
4: Pan baron si přál, abych celil.
3: Teď on je úplně namol.
4: Ražte prominout. Pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
3: Samo od sebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně.
4: No, mě to takhle vzít a takhle.
3: Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
5: Pane barone? Pane barone?
0: Ah,
5: osvěžení.
0: Ty nebudeš věřit, co se mě teď stalo?
6: po cestě je zámecký.
1: A co, pane barone?
3: Ty tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty zámecký, jako obvykle, víš, a chci si nasadit veselou píseň Skáňu. A jak tak si nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ty podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já, ale já to nebyl.
0: Je.
3: Obrátím se a za mnou ti živý medvěd.
0: Je.
3: Já tomu nevěřil, víš? Ohlídnu se rychle, vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, že jsem ho viděl, jak se postavil na zadní nohy, víš, zuby ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, no tak udec, víš, ano. Každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli, kdy byla natažená smrkovice, víš, dedič Borovice, víš. Tak já ručkuju proti Borovici, medvěda, pořád ti taky za mnou les. Já koukám, jestli se mě přibližuje, najdu si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěda. Podle zubu jsem poznal, že je to samice, a šla k tomu samcovi naproti. Tak teď se přesně tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast.
1: A co jste udělal?
3: Co jsem mohl dělat? Nechal jsem se sežrat.
0: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
7: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
8: A blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
7: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozhlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
8: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
7: S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch. No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
8: Jenže žíce je liníková, triumfoval Plešatec. Co?
7: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další mince do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněli oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,50 metry.
8: No, 3,50 metry nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý. No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3,50 metry. Hele, už mě nesér, zvolal plešatec a najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A. Řekl, zase se posadil a dodal. To je hrozná vejška, vole. No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla. Udělej tam značku, poručil plešatec. Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran. Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekačkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný? Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl. Kodiak, co? A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce. Zataj dech, co? No, poradil mu obr. Škyt, vyprskl maličký. A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš porama, co? Ha? No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek. Do prdele, ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl. Omega, mlaskl jazykem. Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. Pozor, start. Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru. Dejcháš, konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň. Ty dejcháš, dětku. Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy. Cože? Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co? No. Jak bych to pro boha udělal, vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily.
7: už v sobě neměli nic konkrétního. Stávali se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen dva vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl Plešate znechuceně. Zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil Plešatec umíněně. Klidně se nadechni, já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale nablbni, ty to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a Maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou Maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na Plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obviňovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil Maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu bleskurychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil Plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu Plešatec. Na moutě, kutě, seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho Plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal Maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl Maličkému ruku a srdečně s ní třásl.
8: Dokázal to, řval na lidi kolem.
7: Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.

0: A herec, který teď přijde, je vlastně legenda.
1: Dále.
0: Ty dále.
1: Ty mě pleteš. Hej, šibol.
0: Dobrý večer. Jiří Sovák.
1: Neber to vážně. Tedy Jiří Sovák jsem, ale jinak. Tohle nebylo uvítání, to byla vlastně trizna za mě.
0: Ale no tak. Proved. Jiří, o tobě jde mnoho legend. Řekni, jsou pravdivý a nebo ne?
1: Ovšem, jsou pravdivý. Až na ty vymyšlený.
0: To je hezká odpověď. Posaďce, já tě vítám a děkuji, že jsi přijal moje pozvání na dnešní večer.
1: No, proč bych neměl přijmout tvoje pozvání na dnešní večer? Ty si myslíš, že já nemám žádný svoje oblíbence, svoje hvězdy, který zbožňuju? Že to divadelní a filmový monstrum s sebou tam všude jako kyslíkovou bombu? Ha, ochu, já ve svým soukromí jsem nejděčnější a nejcitlivější divák. Já jsem přímo někdy až naivní.
0: Jsi takový malý děťátko.
1: No, takový hlavy.
0: Ano.
1: Já mám svoje idoly všude, mezi sportovci, mezi kolegy a tak dále. Já prostě obdivu a fandím každému, kdo něco umí, něčím vyniká, od toho se můžu něco poučit. Nebo můžu se snažit, abych ho nějakým způsobem dohonil. Je takový heslo, rádoby filozofický, takový fojtajbl heslo, který říká, že chceš-li něco dokázat, nesmíš nikoho uznávat. Což je velice tedy smutný heslo. Já jdu dokonce tak daleko, že já ty svoje idoly si prověřu. Já si dělám takový psychologický testy a z nich si potom sestavuju povahy. A vždycky, když mám možnost se dostat k někomu, jako při nějaký, když jsem dělal pro ty průvodní slova, tak jsem ty zpěváky a ty zpěvačky poznal, tak ti řeknu, že mám s tím dobrý zkušenosti, že to dostrefuju. Ovšem stane si případ, že třeba se domnívám, že ten nebo ona je, no, on, že je makový a on je úplně tvarohový. A to mě strašně mrzí. To se vždycky až úplně namíchnu na toho člověka nevinného, protože ten nic netuší, on kouká, protože koukám jako bubák na něj. To mě ovšem za dva dní přejde a je to zas pořádku.
0: A prosím tě, trefil jsi se někdy 100% do někoho?
1: No tak 100% ne, ale nejvíc mi to vyšlo při Jirkovi Štajdlovi. Jiří Štajdl to byla výrazná postava pop music. To byl skutečně textař, básník. Nahoru jsme se seznámili, byli jsme velký kamarádi spolu. To bylo skutečně takový dítě s rozdářenýma očima. Ten šel životem jako rozkvetlým sadem a byl neustále vzrušený. Všecko kolem něj, co se dělo, to bylo prostě podivuhodný, neobvyklý. On byl takový Don Quixote, ale obrácený. Zatímco Don Quixote viděl obry a obludy, tak Jirka Štejdl každému, koho potkal, připisoval neobyčejné vlastnosti. To nebylo možné, aby on potkal průměrného člověka. To neexistovalo. Já si vzpomínám, že jsme šli spolu v Jevanech po ulici a najednou mi povedal, podívej tu babu, vidíš, vypadá normálně jako obyčejná baba, to je genius, člověče, to je, já ti upozorňuji, že ta pěstuje takový jídle, má zelí na zahradě, takovýhle kedlubny, to by mohla klidně zásobovat celý Jevan. No samozřejmě, normální bába, normální zelí, on to viděl. Jednou jsme šli spolu takhle u nich po zahradě a tam je taková železná mříže a petlice. Povídá, vidíš tu petlici? Já jsem do té petlice, říká on, řezal 14 dní s přestávkama. Jednou tady byl takový děda, něco nám tady dělal, tak 70 let, koukal na mě, vzal mi to kladivo a tě upozornil, že do něj dvakrát klipnul ze spoda, jednou ze zhora a petlice byla dole. Penzista ovšem kovář. Dokonce jednou, a nespomínám si tu souvislost, v cizně se dostali do nějaký šlamastiky a museli se nechat převést přes řeku. A on říkal, no tak viděl jsem loď, tam je přívoz taky, tam baráček, tak jsme zahalekali, vyšlo takový odrostlejší dítě, já si myslím, přijde tatík, že ho převeze nás. Teď koukám, to dítě bralo bydlo do ruky, mě vstali vlasy hrůzou, pán, no kluci to přeplavem rovnou v šatech a nebudeme čekat, až nás ta holka udělá. Já tě upozorňuji, že ona píchla jednou, byli jsme v prostřed řeky, píchla po druhé a byli jsme na druhé straně. Prostě geniální dítě. To byl Jirka Štajdl, ještě dlouho bych musel povídat, abych ho, co, tak vystínul tak, jak skutečně, jaký on byl. Měl jsem ho rád. Už mezi námi není, jsou mezi námi už jenom jeho písničky a budou tady ještě strašně dlouho, generace od generace. Neměl jsem ho rád jenom já, ale všichni, kdo ho znali, protože Jiřík měl srdce, které hřálo. A vždycky, když si na něj vzpomenu, tak mi přijde na mysl to řecké úsloví. Koho bozi milovali, umřel mlád. Ale teď mě omluvte, mám tady malé řízení s Valdemarem. Já jsem se tě, Valdemar, mohl taky zeptat přímo v šatně, ale já jsem si to nechal tady až na veřejnost. Prosím tě, řekni mi jednu věc.
2: Boholíš ty se někdy?
0: Zatím jsem ještě o tom neuvažoval, ale je to možný.
2: Prosím tě, kdyby k tomu došlo, zavolej mě. Já bych totiž strašně rád viděl, komu vlastně celý život fandím a tleskám. Míče, ty kluku vidíme pořád jenom kousek.
0: Dobře, tak no, já určitě zavolám, kdyby k tomu došlo. Můžu mít teď otázku já?
2: Prosím.
0: Hrál ty jsi někdy vodníka?
2: No, abych pravdu řekl, jednou se o tom uvažoval, ovšem. Našli se tam lidi, kteří tvrdili, že jsem na starýho vodníka moc mladý a na mladýho moc starý. Takže z toho jsem.
0: Ale víš, že ty seš na starýho vodníka dost starý?
2: No, to jsi mě uklidnil, tak to ti teda děkuju. Tak prosím, starýho vodníka máme. Kdo bude hrát toho mladýho?
0: No přece já.
2: No vlastně, proč ne, když je to legrace.
0: Přátelé, já jsem nedávno čet ve starých listech a našel jsem tam krásnou árii vodníka z Lucerny. Písničku tu budete jistě znát a zlidověla. Jenom kousek ji zaspívám. Haničko, dušičko, nekašli, aby mě u tebe nenašli. Ta zlidověla. Ovšem, našel jsem tam taky duet, který vůbec nikdy nebyl zveřejněný. A tak nám dovolte s Jiřím Sovákem, aby jsme ho uvedli. Teda kratičkej dialog v lesní tišině a posléze teda ten přenádherný duet, který bude mít v televizi premiéru.
2: Ivane! Ivane, Ivane! Už zase do mlejna. Zase za Haničkou. Máš lidskou slabost. Porád mi ukáž, kuňkáš. A oni tam zatím na tebe líko líčí. Pojď raději se mnou k zámečku do jezírka. Tam je tišina, klid a mír. Tam nám bude dobře.

0: Já moc krát děkuji. Děkuji moc krát.
1: A víš, že jsem si s tebou moc hezky zaspíval? Já nevím, jak si diváci poslechli, ale já jsem si moc hezky zaspíval s tebou. Kolikrát mi to vlastně už spolu zpívali? Počkej, já to spočítám.
0: No, poprvé.
1: No, no. Vidíš, ale sespívaný jsme, jako by jsme byli z jedné vesnice. A není ti nápadný, že jsi mě, kromě tedy tebe, nikde neslyšel zpívat?
0: No nápadný mi to je, ale nevím, čím to je.
1: Protože já v sobotu a v neděli chodím s Andulkou do lesa a tam zpívám. Tam je hluboký les, klid, tam já se tak nestydím, víš?
0: Ano.
1: A zpívám až 7 hodin.
0: To hledáš houby 7 hodin?
1: Ale ne, houby hledám 2 hodiny, ale 5 hodin hledám auto. Ale zpívám pořád, aby jako Andulka na to nepřišla, že hledám auto.
0: A hlavně taky, aby tě našla, že jo?

Někteří lidé jsou postiženi zvláštní zlomyslností osudu. Říká se jim nešikové. Jako by oni za to mohli, že věci v jejich rukou jaksi oživnou a projevují svévolný a poněkud ďábelský temperament. Spíše by se mohlo říci, že jsou to kouzelníci. Jejich pouhý dotek vdechne neživým věcem nevypočitatelnou bujnost. Zatloukám-li hřebík do stěny, oživne mi kladívko v ruce tak divným a neskrotným životem, že buď rozbije stěnu nebo můj prst, anebo nějaké okno na druhé straně pokoje. Pokouším-li se zavázat balíček, propukne v provázku úzkočnost přímo hadí, svíjí se, vymyká se mi s rukou a nakonec provede svůj oblíbený trik, že si k balíčku pevně přivážu prst. Jeden můj kamarád, který se plete do vysoké politiky tak, že se tomu všichni nahlas diví, si prostě netroufá vyndat z láhve zátku. Ví, že v tom okamžiku by mu zůstala zátka v ruce, kdežto láhev by se mu s nečekanou obratností vymrštila z dlaně a skočila by na zem. Lidé jsou hloupí. Místo, aby uznali tuto zvláštní magii, posmívají se lidem, kteří mají tento oživující vztah k věcem a považují je za nešiky, budíš k ničemu, nemotory, brtáky, nekňuby, pletichy a nemehla. Ve skutečnosti celý rozdíl je ten, že tito nešikovní lidé jednají s neživými věcmi, jako by byly živé, to jest neskrotné, nadané vlastní vůlí a vzpůrné. Kdežto šikovní lidé jednají s neživými věcmi jako skutečně neživými, se kterými mohou dělat, co chtějí. Takový příručí v obchodě nezachází s provázkem jako s divokým.

Mám například za to, že pohádky o věcech, které mluví, nevymysleli lidé šikovní, nýbrž právě magičtí vrtáci. Myslím, že Andersen někdy spadl ze židle. A nebo ze židlí, což mu vnuklo ideu, že židle je občas živá a může mluvit. Hloupý Honza, který pozdravil lávku a přál jí mnoho štěstí, se nepochybně bál, že ho řečená lávka může schodit do potoka. Kdyby byl členem klubu turistů, nemluvil by s ní, neboť by si byl jist, že po ní přejde jako by smet. Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Představa skleněné hory, jež se tyčí za propastmi, černými jezery a nepropustnými pralesy, vyjadřuje živou zkušenost nešiků, že je strašně těžko někam dojít nebo něco udělat a že se člověk přitom může zmáchat nebo potlouci. Ale pro tuto obrazotvornou přednost nechválím vrtáky. Jejich význam je větší. Rád bych řekl, co učinili pro vývoj a pokrok světa. Ano, byli to nešikové, kdo způsobili největší vynález lidstva. Byli to vámi opovrhovaní nemehlové, kdo přivedli na svět dělbu práce. Musel se zrodit první hrozný nemotora, aby ho jeho šikovnější spolupračlověk odstrčil od obrábění pazourků nebo vydělávání kůžeřka. Posti, vole, já to udělám za tebe. Byl to nešika, kdo stvořil specialistu. Kdyby všichni lidé byli stejně obratní, nebylo by dělby práce. Následkem toho by nebylo pokroku. Zatímco někteří pralidé uměli otloukat pazourky a jiní zabíjet mamuty nebo soby, byli vzácní a pokrokoví jedinci, kteří neuměli nic, nebo snad uměli něco, co nebylo k ničemu. Jeden z dlouhé chvíle počítal hvězdy, druhý budiž k ničemu dělal na hubě všelijaké zvuky, kterým se ostatní smáli a které pak začali napodobovat. Třetí si hrál, dejme tomu, s barevnou hlínkou a sazemi a načmáral v altamíře první fresky. Byli to patrně docela bezmocní a podivní vrtáci, kteří nedovedli ani rostlouc morkovou kost. Šikovní lidé objevili, že je možno vyrobit z kamene nůž. Nešikovní však učinili další objev, že je možnost tuto práci přenechat jiným. Stvořili společnost, která se o sebe opírá. Silní a obratní mužové shledali, že je nutno být lovcem a válečníkem, aby byl člověk živ. Vrtáci však ukázali, že stačí pár lovců a válečníků, aby byli také jiní lidé živi. Člověk přestával být pouhým lovcem tehdy, když se zrodili jedinci, kteří byli velmi špatnými lovci. Kdyby všichni lidé uměli šít boty, nebylo by ševců. Kdyby nebylo nás nemehlu, nebylo by ani Prometea, ani Edisona.

Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Růžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám tam spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat,

0: opakovací roli, chodil po jevišti, za kulisama, po chodbách, já jsem v kostýmu, on v kostýmu, chodili jsme spolu, zašel taky na pizoár, já v roztržitosti za ním. Tam jsem samozřejmě předstíral, že se mi taky chce, abych nevypadal úplně tak hloupě. No a představení se blížilo v začátku. Nastupovali jsme takhle z levé lože, já tam byl připravený, a poslední, co si pamatuju, bylo to, že najednou slyším na jevišti Munzara zpívat. A hezky. Uvědomil jsem si, že jsem vlastně nikdy v životě neslyšel zpívat, ale to už mě události strhly, ten děj mě vtáhl do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu, já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. No ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek v onemocnil. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď, a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, o aranžma neměl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, až jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, až jsem v něm byl, tak mám Benoušku, nic, ničeho se neboj, hezky se mě chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. No tak, já jsem s ním šmejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hrabětem, zase jsem ho natočil na hrabětem, ať v té době já už věděl, kde je kníže, kde je hrabět, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali ještě ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu, povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.
1: Počkejte, já už to začínám kapírovat. Tak vy myslíte, že bychom to vaše prase bacili dohromady na posvícení a to moje prase, že bychom honili sem tamtou dírou, aby zhublo?
2: Hlejte, my bychom si teďka každej porazili půlku svého prasete. Vy byste si porazil půlku svého prasete, já bych si porazil půlku svého prasete. A v tom patentním chlívci bychom krmili každej půlku svého prasete. Vy byste krmil půlku svého prasete, já bych krmil půlku svého prasete.
1: Co pak o to, toho já bych nebyl nepřítel. Mně jde jenom o to, aby jsme to nespletli, až přijde ta kontrola. Aby nám ty půlky pasovaly k sobě.
2: To už si vyprobujem. Tak plácnem si, anebo si neplácnem.
1: No tak plácnem.
3: Sledujete dva vynalezavé sousedy, kteří s pomocí společného chlívku chystají zabíjačku na černo.
2: Zkuste si párkrát mávnout, jestli to není vyvyklaný.
1: Jde jenom o ten moment, kdy to prase zaječí na celou ves, jinak já jsem klidnej.
2: Tak, kastro mám, provaz mám, nůž mám taky.
1: Porád mě mejlí, že píchnout prase potichu, to je secakramenská štrapáce.
2: Všechno mám promyšlený. Budete s tím mlátit o sebe a přitom můžete něco zaspívat, aby to nebylo tak nápadný. A já ho v tom bouchnu.
1: Dělejte, než někdo přijde. Pod našimi okny teče vodička, napoj mi mamila mýho koníčka. Já ho nenapojím, já to, co říkáte?

0: šláplanou.
1: Takhle to nikdy neuděláme, co kdybych vám ho nahnal z druhé strany.
0: No tak přestaňte mlátit a běžte. Přijďte ho.
2: Ano, to si vzpomínám, to je vlastně první rok televize, to je asi před 29 lety.
3: Ale tenkrát jsme tě museli líčit hodně na staro. A nebo teďka máš make-up speciální?
2: No, děkuju pěkně. Neber to vážně, pochopitelně, takzvaný režisér, psycholog. No, ovšem před tímhletím oficiálním prvním vysílání bylo takzvané vysílání pokusné. To bylo mnohem dřív v Liboci, tam v těch laboratořích. A já s Františkem Vnoučkem jsme byli vlastně dva herci, první herci, kteří tohoto pokusného vysílání se zúčastnili, tedy jako pokusní herci, pochopitelně. Situace byla taková, že tam bylo několik baletek, asi 7, tam poskakovali, aby bylo prostě vidět, co to udělá, rychlej pohyb na dálku, až po Praze bylo asi 12 televizorů celkem a hodnotili to odborníci, jak to dopadne. A my jsme tam s Frantou Vnoučkem měli udělat dialog ze čtvrtého jednání Maxima Gorkého Na dně, které jsme v té době hráli u Buriana. No tak ovšem, ten celý pokus televizní zachránila úplně jiná osoba. A sice Franta Trefný, který tenkrát dělal medicínu, myslím, už byl hotov, byl lékař, nebo nebyl, to už jedno. Dneska je to prostě primář příbramský nemocnice, rentgenolog, vynikající, můj přítel, dlouholetý. A ten to vlastně zachránil. Situace byla taková, že my jsme si tam přinesli fousy samozřejmě, jako já jsem hrál barona, Franta hrál saténa, Franta měl fousy i paruku, a jenom fousy, klobouček. No to víte, teď jsme tam přišli a pan, když přišla na nás řada, kde máme nějakou lavici nebo palandu, přece musíme mít nějaký prostředí. Ale ne, že to je zbytečný, tady je ta bedna. Tam koukám, mejt in Čechoslovakaj, tedy máde přesně. Já otočím to na druhou, jsem zas máde, ze všech stran máde, nepoužitelná prostě bedna. Ano, to jste nás pěkně odflinkli, v tom případě to hrajeme bez fousou. Tak nás přemluvili, tak jsme se přece jenom nalíčili. Oblíkli. A samozřejmě tedy maska pro divadlo, kde je divák vzdálen, že? A v televizi to je pěst na oko, tak oni tvrdili, že ačkoliv to nebylo barevné vysílání, že já jsem vypadal jako zelený lučišník a Franta jako kupka sena. No, přišla řada, začali jsme mluvit a najednou v tom okýnku, to ještě nebylo takový akvárijní veliký okno, kde jsme koukali do režie, takový menší, a tam se objevovaly tváře šílenců, vyvalený v oči, jak na nás nehlasně signalizovali nahlas. Jeden to dokonce napsal na škatuli od tu krabici. Nahlas. Teď my jsme nevěděli, co se děje, až stojíme vedle sebe. Teď jsme zvali už tak, že se mysleli, že jsme v Karpatech, každý na jiném kopci. A najednou právě přišel na řadu Franta Trefný, který těma svýma rentgenologickýma očíma přesně odhad situace a povídá, pánové, není to tím, že ten chlap s tím mikrofonem s tou šibenicí tamhle kouří na chodbě? No samozřejmě, vypukla panika, ono se po něm vrhli. A to jsem poprvé viděl zbít člověka šeptem, potichu. On měl totiž v ruce mikrofon, takže oni ho fackovat nemohli, pak to by bylo slyšet. Tak do něj bušili dozad a jak tam do těch dveří jeli, tak mu ještě někdo šeptem prostě nadával. A to mě zlomilo. To už jsem viděl, že nevydržím, že se dám do smíchu, tak jsem se tak trošičku jako povotočil. A Franta Vnouček, který byl mnohem zkušenější herec než já, vystihl situaci, jak se to uklidnilo, povídá, poslyš, barene, ty si před chvíli něco povídal a já jsem ti špatně rozuměl. Já mám jeden z těch černých dnů, to si půjčil z Paličovi celý tuhle větu, že bys mi to zopakoval. No a začali jsme znova. Končili jsme to, veliká radost, veliký nadšení, líbali jsme se tam všichni, ten zbytej. No a tak jsem si potom kolikrát říkal, když procházím teďka těma Kavčíma horama, tím monumentem, tím science fictionovým prostředím, abych tak řekl, protože tam se těžko já vyznám, já mám orientaci jako slepice. Je tam jedno pife, který jsem ještě vůbec nenašel, vždycky zabloudím, pak mě přivedou zpátky. A když tam procházím ty zvukočestní studia a vzpomenu si na tyhle průkopníky, jak se tam televizní průkopníky, speciálně zvukový, jak se tam perou ten mikrofon v těch dveřích, no tak pravda, už se jim nesměju, ale jenom usmívám.

0: Dobrý den, Hermínko.
1: Dobrý den.
0: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 letý. No.
1: Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 letý?
0: No.
1: To jste za...
0: Já jsem Karel.
1: Karel?
0: No ovšem, já jsem Karel.
1: Očistil jste si boty!
0: Ale já jak si...
1: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
0: Ale vy mě nepoznáváte.
1: Prosím vás, dejte sem tu hlas.
0: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
1: Já tady nejsem přece žádnej odpro.
0: Jako jinoch. Jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
1: Karel.
0: Se na... No všem.
1: Karel.
0: No Karel Truhlářů.
1: Karel Truhlář.
0: Ano, Karel Truhlář.
1: Ten poděbaný blondňák.
0: Ale ne, ten poděbaný blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
1: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
0: No tak Truhlář, Hermínko, Truhlář.
1: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
0: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
1: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
0: Počkejte.
1: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
0: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, páč, já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co znáte, ten...
1: Neznám.
0: Antisklerotín.
1: Jo, tak ten, no.
0: No.
1: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo?
0: Ale já moje obuv jaksi...
1: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluvil.
0: Nebyl jsem blondiák.
1: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
0: Neměl!
1: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
0: Pardon, já...
1: Tak to teda ne, jo? Lezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat.
0: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
1: No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
0: Děkuji vám, děkuji.
1: Ach, jo. Tak co?
0: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
1: Pod kaštany, jo?
0: Ano.
1: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
0: Hermínko.
1: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale... já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne, co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop.
0: Oj, Hermínko, já a Anička Cvajhamlová, vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě, vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli, jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
1: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ale ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Takhle. No jako dneska, no jako
0: dneska. To říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
1: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
0: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mně úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
1: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
0: Já jsem nikdy nekulhal.
1: Ale kulhal.
0: Ale kulhal, Josefu. Hrobníkův Josef.
1: Co?
0: No, Hrobníkův Josef, ten kulhal.
1: Že by?
0: No ovšem.
1: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
0: Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
1: A koho máte na mysli?
0: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
1: Jo, toho.
0: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
1: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. Jo. A teďko nevíte, už víte, jak to
0: ale,
1: bylo tenkrát.
0: Já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se znášel v oblacích. Zatímco já měl jenom křídílka, on byl sportovec, básník byl hlavně.
1: Já vám prostě vůbec nerozumím teda.
0: Jak to? Co pak Jindřich už? Máte nějaké básně? Já ku příkladu si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, co pak to je vedlejší, ale stál u okna, probodával jeho slunečně nebo měsíčně, už ne.
1: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastovaní kuchyně v botách. To se nestydí.
0: Prosím vás, co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych ho vidět?
1: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
2: Tak, králici jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
1: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele. Takže.
0: Jindříšku, já ti mockrát děkuju.
3: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, 10, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel, a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec, jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fryckyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko. Já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký vyklamečko mají milý taky chrastitce. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napolo mi čuláka. Až se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Ta jí říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka, vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech o mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobí velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pak on se teďka ukázal, jaký to byli prvníci. A potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač tam byl dost utrpení, v tom bylo, já jsem mnohdy nejet. Ne, že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
0: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
3: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší jako nerozdivočího pořádně a ona má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Radka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Radka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl hechtal, on se vám hechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři, a ty malují výhradně v noci, vycházejí do polí v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu... Nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první pták. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
4: Vrána.
3: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
4: Špaček.
3: Sivan. To je, pardon, co to smálem smět. A vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michal, absolutní klid. Haf! Haf!

0: Oslaďte si podle chuti, pane Bucela.
1: Magdičko, řekni panu Bucelovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch...
0: Jo, no, my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět.
1: To se zasmějete. No.
0: Tak jistý mladý muž, turista.
1: No to...
0: Zabloudí v Karpatech.
1: No spíš v horách, jako.
0: No jistě, tak v Karpatech nebo třeba...
1: Tak na Pradědu nemůže nikdo zabloudit.
0: No dobře, no tak já myslím, že v Karpatech, ale na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká.
1: Mladá?
0: No, to se už říct.
1: No já vím, ale já to zdůrazňu, pač. To je strašně důležitý. No.
0: Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď?
1: Jelenko, zpět vlastně. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pucela. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech.
0: Jsem říkala.
1: A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a depletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá.
0: A hezká.
1: No to už si říkala, A bydlejí tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na šrub.
0: Ne, začuká.
1: Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. Neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Musí zabušit, jo, aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě leží, páč je to daleko příjemnější.
0: Ježíš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vede někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla.
1: Pusinko, o tebe se taky nejedná.
0: No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím.
1: Nepřeruším. No prostě...
0: A zase si to nasypal na koberec.
1: No tak sakra. A turista...
0: To není problém odkvetnout
1: do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli.
0: Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou.
1: Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí.
0: No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš.
1: A v tom vůbec není ten vtip,
0: a teď na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucela, tak tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no.
1: To samozřejmě.
0: Nech to, prosím tě, vy mi rozumíte, pane Bucela. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka.
1: Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom.
0: No.
1: Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon.
0: Jo, ten... horák.
1: Nepovídá sedlák, to povídám já. Ten telefon. Kdyby někdo hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej pozdě.
0: A ten sedlák. Ahoj, Pavle.
1: Povídá, ne? Podívám se na kozy.
0: Karle, po kozách.
1: Podívám se na kozy.
0: Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne.
1: Podívám.
0: Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi.
1: Protože kdyby se nám utrhli,
0: on není doma.
1: Mléko.
0: Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Už to dopověděl.
1: Jak to můžu robit, pořád do toho skáče. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku?
0: Nepřejete si ještě kávu, pane
2: Bucela? Ne, děkuji.
0: Jo, vy máte ještě.
1: Jak byli je venku, tak ta selka povídá...
0: Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von jde ven potředí, to mě právě na tom připadalo tak
1: směšný. Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne...
1: Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy.
0: No to si říkal, prosím. To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra.
1: Ale žádnej sejra, konzerva tam je jedna, jediná. No.
0: Jo, jenom, že tu si musí nechat do příštího trhu. No.
1: Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na.
0: Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost.
1: Ta selka strčí do turisty a řekne na.
0: Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu.
1: Prosím tě, nežmo, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím.
0: Ty si ho začal, já jsem ho začal, vidíš, jak seš pitomej.
1: Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady.
0: A ty jo, ty s tou sklerózou, viď, ty jo.
1: Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem.
0: Lidi se, prosím tě.
1: Já, že mám tu paměť, že nemám. Nesmíš se takovým svým idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická.
0: Víš, co o tobě říká moje máma?
1: To mě nezajímá.
0: Že jsi hulvá.
1: No jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice.
0: Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, vozajíc až ho přetrhli.
1: Ne toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl Eiffel věka.
0: Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy...
1: Co my?
0: Vy jste rodina alkoholiků! Nebejt mě a mojí mámy, tak si skončil ve škarpě!
1: Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil?
2: No jo, ale co ta selka vlastně na tom turistovi chtěla?

0: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
1: Den po drakově přistání přišel ke králi komorní, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
2: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
3: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
4: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
1: No?
4: Dát můj.
3: Co?
4: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
3: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
4: Ale ne, já myslel draka.
3: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali mi stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Hergot suvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
4: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
3: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
4: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ne. Ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no ne. A máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. A co? Jsem váš malý sladký intrikant?
3: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piana. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
4: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říci, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
3: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
4: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chramstňám z koust a holka má tak říkajíc po funkčním období. A co, neslevíme trošičku?
3: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
4: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
3: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
0: No, to je velehňůb.
4: extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou. Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přestože, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
3: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
4: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
3: A zpívat taky umíš? Ne. Jednu školu máš vyšší ne. než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujeme na princeznu.
4: Dovoluj si blekotat, prosím to ne.
3: Ticho. Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
4: Prosím.
3: Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
4: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Milost. Prosím, dejte mi milost.
3: Ne, konec. Konec, již jsem řekl.
4: Nebo mi aspoň dejte krejt, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopiválovala, až půjdu převleku.
3: Ale to prosím, je nápadíček, dejte mi krejt. To je nápadíček, lidi ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
5: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
4: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
5: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
3: A dodal téměř slavnostně.
5: A navíc jsem chlap. Rad ti říkej. Mě říkají česneková panenka.
3: To se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou. Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
6: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
3: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
6: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka, a statečný komoří mě zachránil.
3: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
6: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka. Přijdi v čím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
3: Už tomu rozumím, jenomže já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
4: Tady jsem vaše posuvné bednění.
3: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
6: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komína, retenční nádrž.
3: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
7: Ale my nic nevidíme. Ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
6: Milost! Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
3: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda ti to království, tedy půlku toho království dáme.
6: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
3: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
6: Pomoc? Ne, Hilfe, draku, bratře, já chci být sežraný, pomoc!
3: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: I v tom klukovství si pamatuju jednou, když jsem nějakou tu knížku udělal předčasný portrét, se to jmenovalo, tak tam je taková větší kapitola o Frantovi, protože Frantu jsem už tehdy považoval za umělce, který dělá třeba ten body art, což byla velká avantgarda ve výtvarném umění. A tak jsem vlastně, že ten Franta je vlastně body artista, akorát, že to o sobě neví nebo nechce vědět, protože chce zůstat vlastně v té naivitě a v tom něžným prostě chlapectví. A když jsem jednou přišel do Venuše, tak Franta tam seděl a už po nějakých fernetech říká, Kojale, to já jsem hrozně rád, že jsi na mě tam vzpomněl čuče v té knižce. A najednou já vidím, jak tomu Frantovi slza siláka. Jo. Tak jsem byl svědkem, že myslím, že Frantu nějak brečet, plakat, nikdo moc neviděl, jak se jedna slza a druhá, najednou ty slzy toho siláka, tak tam v té Venuše byla plný, jak se tam plná slz, a potom ty slzy tam šly dolů do toho sklepa tam a teď ty lidi začali v těch slzách brodit a teď šli nahoru jako na tu Venuši a to, vlastně ty slzy toho siláka vlastně nás všechny vytěsnili ven z té Venuše. Jako. To třeba přeháním, ale bylo to pro mě hrozně dojemné, že takový prostě takový člověk, takový silný člověk, takový mýtus má třeba takovou v sobě takovou něhu a vlastně takovou, zase bych řekl, takovou nevinnost, takový chlapectví. A takový to jeho pohrání, když jsme zkoušeli komedii d'arte, tak tam byla mladá umělkyně, jsme jí říkali Janička, tak jsme vlastně tak chlapácky a mladícky oni soutěžili a předháněli jsme se ti kluci, ti provázkoví herci jsme, kdo je roztomilejší a kdo je čílejší a kdo má kdo nějaký básničky a kdo na kytaru zahraje něco. A já ležím a odpočívám po zkoušce, měli jsme takový pódium a ona ta Janička sama, aniž bych já nějak moc přemlouval, ona přišla a tak mě začala v těch vlasech výskat. A ona mě výská v těch vlasech a já si říkám, tak to je na dobré cestě, to je vážná známost na jednu noc, v přírodě se to vždycky hodí, rozumíš? A tak tě výská, já mám zavřený ty oči a najednou slyším takový chychrdání smích a otevřil oči a on, potvora Franta, on se s ní vyměnil a výskal mě on, tak já jsem byl těma rukama prostě výskal a vůbec jsem nerozlišil tu něhu, ty dívky od ty nemotorné něhy toho siláka. No tak to, že jsem mě měl srandu, on mě vždycky říkal Kojal, tu přezdívku razil, Kojal, asi protože Kojal je vysoký, nebo protože vysílá tak pozitivní signály. Takže toto bych všechno asi vyprávěl svému klukovi a vyprávět mu to budu. Ale mě potom bych si vzal to poučení z Franty, které bychom si měli asi vzít všichni. Prostě zůstat tím klukem, i když jsme potom už trošku obalení těma dospělýma, nezapomenout na toho kluka v sobě a vlastně potom, až budeme ještě pod potažením mechem toho stáří většího, tak pořád jde si toho kluka v sobě mít a cítit a to bych radil tomu Vladimírkovi. Tak jo, jinak vzpomínky na Frantu jsou strašně příjemné. Takže jsem rád, že jsem si tady mohl takhle hlasitě improvizovaně zaspomínat, protože tady na tom tácku, na té disketě z té hospody z pivovaru Janáček mám jenom Franta, legenda, hrál si kluk. A to je všechno, co jsem si tady napsal, protože je zbytečný si něco o Frantovi psát, protože ty vzpomínky jsou pořád tak živý a krásný. Myslím, že tenhle mýtus a tahle legenda pozoruhodná bude žít dlouho a dlouho. A já mu to ze srdce přeju. Tak ahoj, kámoši.
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
1: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu lety nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
0: No jo, Bobby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
0: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
0: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
0: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
0: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný, že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No já.
2: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
0: Víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován. Žoudlička dělá statistiku.
0: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
1: Ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
0: No to já vím, ono. No to je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne. Ne, to jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo, jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, jo. To počítá, jo?
2: Litr a dvě deci, jo?
1: No, dejme tomu.
2: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva, jo. A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
0: No jo, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
0: no,
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: já.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
0: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom.
0: No jo,
1: abyste je věděli, jak se vypočítává statistika.
0: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
0: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
0: No, to je jedno,
1: někteří
0: to...
1: tam jezdí denně přece.
0: No jo, někteří a tam ne ještě ani jednou, prosím vás. No,
1: to... Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
2: no?
1: Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás. Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
2: Cože?
1: To není jeden jediný člověk.
0: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle, statisticky jo, to
1: jenom.
2: Si, jo,
1: no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Jo, mám už dala příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že
2: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo.
1: Pane Švajda, pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co je...
1: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
1: Ano.
2: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No a...
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
1: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?

Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo vodný však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková, bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomletech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trhat šípky, aby v lekárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky. A ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který políbil pendrekem.

0: A tak, milé děti, jestli ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáku Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde pravotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáž. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otýpky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty jsi přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Džamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Shlíbí El Sharjah ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Shlíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Sharjah. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Sharjah, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítající několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen-buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sychrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celý ně otočila v kouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlápnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové, povídá Pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích, černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele, tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívajíce se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado první velkohubí, rozhodl, že ten do princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Satinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, a co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko. Jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, kdy žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět i posedávat hejnatlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách! Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil, muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku si teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou hubatou, já mám holku z úzenáctví pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se připomínám. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším Gusta, Gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni, tramtaria, tramtara, trara, Tramtaria, rara, tramtara, rara. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé, veselí lidé, slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, dušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma Maruškama. Jedna Maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrichmurka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na Havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
2: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
1: Ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
2: Prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
1: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
2: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
1: Dobře, ano. Co to je, pane Rostov?
2: Ano, takže já bydlím v rodinném domku. Ano. V Rožmitálu pod Třemšínem.
1: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
2: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domě.
1: Ano.
2: Ne, oni bydlí v panelovém domě.
1: Dobře, ano. Dobře.
2: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
1: Ano.
2: Například vůsty, že?
1: Ano, kdo ne.
2: Nebo
1: ano.
2: Klobásky.
1: Ano.
2: Ano, maso.
1: Ano, dobře.
2: Ano, stručně. I houska se dá.
1: Dobře, stručněji, kdybyste mohli.
2: I ryba je dobrá.
1: Ano, dobře, pojďme k tomu vynálezu.
2: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
1: To jste říkal.
2: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
1: Ano. A loďi?
2: Ani loďi.
1: Takže proto jste sestrojil tento přístroj.
2: Jak to víte?
1: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
2: Ano, tak
1: prosím
2: je to...
1: vás stručně, já si budu muset jít hnojit.
2: Dobrá, je to... To je takový... Grill do panelového domu.
1: Ano.
2: Ale víte, tam je hlavní závada v těch splodinách, že?
1: Ano.
2: A tento grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně je
1: to... Topíte v uzavřené místnosti,
2: ano,
1: a ono to
2: splodin.
1: Nekouří.
2: Ano. Nekouří, ano.
1: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
2: No to je právě, v tom je ten vtip, to je vtipné využití stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty... Splodiny se nám totiž hned kondenzují.
1: Ano, ano.
2: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
1: Dobře.
2: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
1: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
2: To je také zajímavé. Tam se dá topit totiž úplně vším. Ano. Staré noviny například.
1: Ano.
2: Starý papír, že?
1: Ano.
2: Nebo nedopalky z cigaret.
1: To je dobré.
2: Ano, takže i ta nač z těch mých dřevnatých kedlubent.
1: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
2: Ano, ano. Dá se to tak říct.
1: Dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
2: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
1: Takže je to spočítáno. Předveďme
2: si to. Předveďme si. Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji vůsta.
1: Ano.
2: Tak, já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
1: Zažehněme.
2: Ano, velmi opatrně tady dole to zapálím.
1: Ano. Pane docente, teď už, když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách.
2: Možná chyba v desetinné čárce.
1: Ano, povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.

A nyní uslyšíte pohádkový muzikál Perníková chaloupka. Hudbu napsal zasloužilý umělec Felix Slováček.

osoby a obsazení. Jeníček Jiří Lábus, Mařenka Oldřich Kaiser, Ježibaba Jiří Lábus, její manžel dědek Oldřich Kaiser, otec Jiří Lábus, vedoucí diskotéky Oldřich Kaiser. Dále hrají Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček.

0: jestli já nemám smůlu, že mám takovou mladou ségru. Hele, Mařenko, jako by si dneska nemohla zůstat doma. Vsadím se, že máš hodně učení, Mařenko, co? To chci vidět ty známky příští týden, lajdácká lajdačko jedna.
1: Jseš normálně nemožný, Jeničko, faktola. Jsem pouhopohle 2 roky mladší než ty, a jak říkali při hodině výchovy k rodičovství, v dospělosti se smazává věkový rozdíl a generace splývají.
0: Co splývají, nesplývají? Jen kvůli tobě nebudu moc na takový parádní diskočce zůstat až do konce, ty zlá. Tati, máš pro mě nějakou práci?
2: Ale to víš, že jo. Pokud jde o práci, tak ty je tady pro tebe až do důchodu. Ale co si říkáš o práci, co? Ty si něco proved, Jeníku. S pravdou ven, že ty si za chvíli přineseš úřední papír s nějakým závažným sdělením.
0: Ale kde pak? Nic se neboj, tati. Ve škole všecko klape.
2: No tak klape, tak co je teda příčinou tvé náhlé pracovní horlivosti?
0: Víš, dneska je ve městě v klubu mládeže diskotéka a všichni od nás ze třídy tam jdou a tak jsem si myslel, že bych teda jako, tak jsem tam měl jít, no tak jako, abych netrhal partu, no. Proto jsem myslel, že bych si jako, jak vždycky říkáš, víš, splnil si svý povinnosti a potom šel na tu diskošku. No ty víš, teď nejdřív práce a potom zábava.
2: A vidím, že ti na tom nějak záleží.
1: Já půjdu taky, hele. Od nás holky tam jdou také.
2: Ale kdyby si radši zůstala doma, Masku, je prýma televize. V kolik to končí, že jsem tak smělej?
0: Ale brzo, tati, brzečko. Jistě. No, tuším, tak jste kolem 11.
1: No to možná
2: koukejte, ať jste v 10 doma.
1: No jasně.
0: A tati, 10 to bude nejlepší, jo. Ty bys taky neodešel z fotbalu v poločase.
2: Ne, Masko, nesmlouvej se mnou. Mařenka je moc mladá, aby flámovala. V 10 doma.
1: No jasně, taťko, teda to bude show.

0: Tak ti pěkně děkuju teda, no. Jseš teda báječná, Mařeno, no. To je výborný tohle teda. No,
1: co
0: no,
1: je?
0: No. Za to můžeš jedině ty.
1: No za co může já, nebo
0: za co
1: je?
0: Může? No, málo se zatancujeme a kluci se mi budou smát, že musím jít 10 u maminky, jak maminčin mazlíček.
1: Ty puberťáku, stejně tancuješ jak polenote.
0: Co kecáš?
1: To víš, jo, ty jsem tě posledně viděla.
0: Co povídáš, ty?
1: Se svíš, jak úplně ubožák.
0: No, hlavně ty vypadáš jak ty. Jak vypadáš ty, když tancuješ, ty, no. Trdlu.
1: No co, hele, to je můj styl, ne?
0: No, tvůj styl.

0: Ať se zatancujem dost, jen do...
1: No, zatancujem dost do deseti. Seš trhlá normálně do deseti, víš co to? To se teprve rozjede.
0: Se sklidni. Hmm. Hele, já vím stejně dobře, o co ti dá.
1: O co?
0: Ty máš klubu Spěcha. S Dášou Novákovou, veď?
1: No co je? A co má B?
0: Holky vás viděli v průjezdu.
1: No, tak viděli, jsou blbý holky, no. Tak
0: se líbete.
1: To pak se nemůžu líbat, je mi 13.
0: Prej, líbíš jak Travolta.
1: No, a víš, jak jsem začne líbit Travolta? Prej.
0: Jo, ale 70, veď?
1: No,
0: můj brácha je zamilovaný.
1: No, tak jsem zamilovaný, to trup do světa, to je.
2: Já jsem ti něco chtěl to. Hele, jdeš v sobotu do klubu, na diskošku.
3: No já bych teda hrozně vláda. Ty tam budeš?
2: No, možná jo. No. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli trsnout jako spolu. A...
3: No to jo, no. To by bylo píma.
2: Co ti je?
3: Co? A nic.
2: Co s tím máš?
3: Co? No, ne, to si nevšimejte dobře.
2: Otevři.
3: A to si nevšimejte dobře, no co, no.
2: Ne, hele, ty, tobě brali zuby, ne?
3: Ano, nic, no prostě jsem se nepohodoval s Majkou, no. Čiju, já na tu diskošku nevím teda, jak to dopadne.
2: Pojď.
3: Nevím.
2: Pojď.
3: Leda, počkej.
2: No.
3: Jendo.
2: No.
3: Co děláš?
2: Ale mi tady vrazil takový pupínek, vidíš to? A tady teďka, já teď mi vražil další. No, jak houby po dešti. No, půjdeme, jo.
3: Jendo,
2: no?
3: Musím si něco vymyslet.
2: Tak jsem to vymyslel, řekni třeba, že, no nevím, že musíš, že no mě co? Musíš doučit matiku, no. No.
3: Hele, tak jo.
2: Jo? No,
3: Jendo, počítej to vás se mnou, jo.
2: No.
3: A budeme tancovat jenom spolu.
2: A budeme, ale počítat nebudem, jo? Jenom tancovat budem.
3: Jenom tancovat budeme, no. Počítej to s tím,
2: jo. Jo, si budu počítat, že budem tancovat, no, že budem jo. Tancovat, a jen spolu. A furt, jo. Spolu. A takový ty rychlý věci, jo?
3: No. Hele, 6 hodin, to máme co dělat.
2: No to teda, je, hele, víš co, stopem si vůz nějaký. Jo?
3: A stopem ne.
2: A tak co, jak se tam chceš dostat?
3: A víš, co říkal táta?
2: Co říkal táta?
3: Že je to strašně nebezpečný, no. Prostě nevíš, ke komu lezeš do auta.
2: A co
3: může se stát, hele, mě něčím majzná.
2: Ale jsme dva.
3: Prosím tě, jsi takový srap, ty.
2: Kde co jsem srap?
3: Kde utek, ty. To
2: víš, to bych neutek. Co budem dělat? Ale víš co?
3: No, nevím.
2: Ale půjdem přes les, to je zkratka.
3: A ne.
2: Ta bezvadná zkratka.
3: A po silnici půjdem.
2: A nepůjdem po silnici, tam dojdem 9.
3: To je jedno, tam dojdem 7 nebo 8.
2: Ty se bojíš, veď přes les, že se bojíš přes les.
3: A prosím tě, co bych se bála, no tak...
2: Je, hele, to je for, tobě je 15 a bojíš se za světla přes les. A s velkým a silným bráchou jako já. Čeho se bojíš ty, a jiného se bojíš?
4: Hele, tady měla být nějaká pěšinka. U mě tady nic není.

0: Co je? Co děláš?
1: No nic, já prostě jsem to věděla, že takhle dopadne.
0: Prostě nebreč.
1: Nějaká zkratka.
0: No ty to je zkratka, i tady znám každý strom.
1: Jseš to báni teda.
0: Tady znám každý... Co? Maři, nebreč. Masko, Masko, nepláč. Pojď, ale dej mi ruku a drž se mě a nepřestaneš se bát.
1: Já to věděla, teda s tvojou synkám již lápnout, ty.
0: Že se smráklo, viď?
2: Neřveš.
0: Co když nás tady někdo přepadne? Každou chvilku jsou černý kroniky plný to.
2: A prosím tě, kdo by nás...
0: Třeba inspektor.
2: Teda brácho.
0: Co je?
2: Ona tma, viď?
0: Nenu se tak zažařilo. Hele. Zítra dávají v telecelíčko kaptáky.
3: Nech toho, ty.
0: Zítra to dávají na druhém.
2: Pšt, pšt. Prachu, já mám strach.
0: Ty pláče nějaký děcko.
2: Ale jsi mi to mé.
0: Co?
2: To je nějaký...
0: Počkej.
2: Je...
0: No!
2: Co je?
0: To byl stín, ty jsi pitoman. Tak se tak nehejbej. Pšt. Já! Masko! Masko, proti mě někdo... Já, to je kanec! Masko, tady je kanec! Ježíš!
1: Kde?
0: Jde pryč!
1: Kde?
0: Vlez na stromonem! Já lezu na pasko!
1: Já tak lezu!
0: Já, rychle! Je pořád je dole! Já vidím, kam se!
1: Je!
0: Spadla. On se lekla utek. To nechápu, kanec a tebe se lekne. To je teda for, Masko.
1: Jen to, já jsem si něco udělala znovu.
0: Ukáž. Ježíš, mám akuto. Počkej, já tě pofoukám. No je to bezva. Jako kdyby se nic nestalo. Ale víš co, já tam teďka, ale já jsem tam les, tak jsem viděl takový světýlko.
1: Jo?
0: No tam bylo světýlko.
1: Ale tak les ještě nahoru teda.
0: Počkej, če, to je jedno. Zas ten proradnej pták. Co to bylo? Masko, kde jsi? Masko! Masko! Masko!
3: Co je?
0: To... Kde jsi?
3: Já tě taky nevidím.
0: Kde je taková tma, že se vůbec nevidíme?
3: Minej ruku.
0: No tady. Hele, podrž mě, já lezu na strom.
3: Jo.
0: Na větev.

0: Hele,
1: vidíš to?
0: Teda
1: to je malinký, veď?
0: No.
1: To je malinkatá chalupka.
0: No.
1: No.
0: Hele, je,
1: no.
0: To je normálně z perníku?
1: No.
0: No jo, no je z perníku.
1: Ty věříš na pohádky, jo? Jseš pohádková maska.
0: No tak si kousni.
1: No jo.
0: Perník.
1: Je. To je perníková chaloupka.
0: Brďo, hele. A ten je výborný, veď.
1: Takže pak jsem začín, hele.
0: Ten je skvělej.
1: To je pardubický.
0: Teda to až řeknu holkám, teda tak.
1: No vidíš, a ty jsi měl strach, no máme.
0: Teda ten je.
1: Ale tam je světlo. Teď se tam rozsvítilo ještě.
0: No jo.
1: No jo.
0: Hele, on se kouří z komína.
1: No jo. Hele, hele.
0: Hele, hoď mi ještě jeden.
1: No, to máš.
2: Haló, je tady někdo?
1: Dobrý večer.
2: Aj. Teda, ta baba má ale uši. Říkala furt, abych se šel podívat, že tady někdo je. Říkám, že nikdo není a on jo, on tady někdo je. No, nazdar.
1: Dobrý večer, já jsem Jeníček a to je moje sestra Mařenka. Trošku jsme teda zabloudili a tak bychom se rádi zeptali na cestu.
2: Moment, počkej.
1: No?
2: Jeníček.
1: No, já jsem Jeníček.
2: No. To je Mařenka, že jo?
1: To je Mařenka.
2: Teda ale, safra teda, to jsem teda nečekal, teda tohle. Tak tohle to jsem nečekal, no. Teda, to bych si tady...
1: No my taky ne. My
2: jdem... Teda, že zrovna Jeníček s Mařenkou, no to jsem teda z toho jelen, teda.
1: Prosím vás, jestli byste ukázal cestu, my jdeme do
2: města. No to víte, že jo? Co jste všechno snědli, ukažte.
1: No tak tady vokáp a kus rovry tady a...
2: Je to dost teda, sakra, to jste si taky mohli říct takhle u dveří, z futra, tam je dobrý čerstvý.
1: Prosím vás, jak se dostaneme do města?
2: No, to víš, že ti ukážu, hele, kudy se dostanete, ale nepůjdete dál, co? No pojďte, Mařenko.
0: No to nevím, no ale tak už prostě bychom měli jít.
2: Hele, Mařko, tohle to mi nedělej, hele. Půjdeš normálně, protože až vás přivedu jako opravdovou Mařenku, opravdový Jeníka, tak se stará normálně z Jančí.
1: Ale opravdu na chviličku.
2: Na chvilku,
1: máte pepsikolu?
2: Musíte jít, no jistě, to jo. Tam všecko
1: tak
2: je.
1: Tak jdu pepsi a půjdeme, jo?
2: No, ta se
1: a máte nějaký bytelý nahrávky?
2: Čeho?
1: No nějakou muziku, máte
2: Deep
1: Purple.
2: Cože?
1: Deep Purple.
2: Jo, něco tam bude od Kmocha.
1: Jo, co?
2: Tak jo. Tak pojďme.
1: Tak jdeme.

Čeká tu na vás drahně let, neptejte se na cestu zpět. Chaloupka plná pohody, zde není dílem náhody. Jen račte dovnitř, já jsem rád, že vás tu mohu přivítat. Čeká vás jídel plný stůl, dovnitř by nešel jenom...

0: Ne, ne, ne, co to kecám, ale ne, ne.
1: Babo.
2: Co je?
1: Je slípák Míško, ti vedu.
2: Koho vede? Zas nějaký kumpán z hospody na růžku, ne? Ty blázne stará.
1: Ne, ne.
2: Co je?
1: Tak teď se podrž.
2: Počkej, já se musím vyhrávat z postele, já už jsem skoro spala. Ježiš, má to jsou
1: duchny. Uprav se.
2: Je, nespadla natáčka. No a rovnou do kýble, já se na to.
1: To teď nech bejt.
2: Počkej, tak.
1: Hele, babo.
2: No?
1: Pojďte dál. Tak tohle to je.
2: Co to je za děti, takhle večer?
1: To je Jeníček.
2: Snadné Mařenka.
1: Jo, přesně no, tak.
2: Dětku, já se s tebou připadám jak v pohádce. Ty blázna stará, ty Janko jede. To tak ti dám štípanou.
1: No, no, neblázni, neblázni, jsi se nějak rozjančila.
2: Kdo by s tím počítal, že na starý kola nakonec se tohle vyplní.
1: Vidíte,
2: takový
1: přesně. Takový
2: tlustý, hezký děti.
1: Přesně, jak jsem říkal, ta se normálně zjančí, až vás přivedu taky, jo.
2: No jo, tak pojďte,
1: tak
2: posaďte
1: se. Seznamte se.
3: Já jsem Jeníček, já jsem... Můžem tady...
2: Sedněte si, já to malinko tady trošku to, tak.
4: Já jsem Mařenka.
2: Mařenka Jeníček, tak posaďte se. Dáte tak, si.
1: Jako doma, jako
3: máte
1: doma.
3: Máte Pepsi?
2: No to Pepsi, my máme culifindu a takový věci, že jo. Pepsi to mi ne.
1: Je tam ještě cmunda, ne? Něco.
2: Co?
1: Je tam ještě cmunda.
2: Já něco dětku přichystám.
1: Je tam něco.
2: No jo. No. Tak. Tak vy jste Jeníček a Mařenka, no jo. Tak budete hodně jíst u nás, že jo? No jo.
4: No, tak no, my jsme spíš jako, že prostě půjdeme na kavčo jenom. A...
2: Na kavčo,
4: no jo, jít jako
2: to
4: dál,
2: víte,
1: no.
2: Budete
1: no kam byste
2: kavčo.
1: Chodili, to seďte, to teda, ona babizna takhle se nezdá, ale to ona takhle umí připravit takhle
2: no
1: lesos.
2: No to já připravím pro Jeníčka a Mařenku, abych pro ně nepřipravila, no. Taťko, to bych byla pěkná, ježibaba no. Teda, to ti řeknu. No. Budete mít dortičky, knedličky, no, biftečky, řízečky.

0: Milé děti, teď budu mít takový malý slovo. Já jsem taková vždycky zvyklá, že když někdo umře nebo se narodí, tak vždycky mluvím. Já jsem taková mluvka. Tak, teď jste ve skutečný perníkový chaloupce. No, jste Jeníček s Mařenkou, jste. No, tak. My vás budeme s dětkem krmit, až budete pěkně kulaťoučky a buclaťoučky, tak si vás hezky upečeme tady v té peci, no. A potom se konečně pořádně navaštíme taky my dva, vidětko.
1: No jistě, babo, s tím jste asi děcka nepočítali, co?

0: Tak co, chutná? Mařenko, jo? Jeničku?
1: No, tak je to dobrý, no.
2: Opravdu tohle senza? To vám teda řeknu, moje mamka vaří senzačně a tohle to...
0: To jsou knedlíky z prášku. Ale já dělám moc dobře, já tam přijám vždycky dvě vejce a trošku ty mouky tam dám, víc ochutím, tak trošku víte. Že to je takový potom chutný.
1: No dobrý, no, tak jsem čekala teda víc, no.
3: No, tak my vás tady necháme.
0: Ježišmarja, to
3: je jste v klidu a...
0: My jdeme, hezky papejte a my si s dětkem něco vedle vyřídíme.

0: Ty na babku řeknu ti, teda, to bylo dobrý, co?
1: To je zastavit. Já jsem měla v kartách šťastný den. Já jsem to tam měla.
0: Teda, že kdo co? Ti tohle nakukal, hele, abys mě řekla, abych se šel podívat
1: ven. Magda si, no, kdo? Já to tušila.
0: Hele,
1: byla
0: si...
1: tu ta herečka Růžičková, hádala mi z logru. Říkala, že to bude dobrý. No jo.
0: Hele, oni si mysleli, že si děláme nějaký srandičky.
1: Pojď se na ně podívat. Spou se jak nenajedený.
0: Zavři, jak to není slyšet. Jak myslíš, že dlouho je budem krmit, tak aby nám všechno nesežrali?
1: Ale o čem to mluvili? O nějaký slavnosti? Nebo co to, nějaký diskotéce? Nebo co to říkali?
0: Hele, babku, jak dlouho?
1: No já bych to nechala tak 14 dní a šluz. No, tak nevěděli. Jsme se podívali, jak vám chutná. No, jak se říká, dobrá hospodinka vždycky ocení, když chutná.
0: No, jo.
1: To ráda slyší kukařinka. No jo.
2: Už musíme jít na tu diskošku.
1: Počkejte, kam to jako porád, že jdete na nějakou diskošku? Co to je?
2: No diskoška, no. Prostě diskotéka, no. Prostě kde se tancuje a blbne prostě.
1: A tam je vás víc takové, jako jste vy dva?
2: No jasně, no. No prostě celá partia, plno holek prostě, normálně.
1: Dětku, já mám nápad.
0: Počkej.
1: No to by taky zapalo, jak... No já ne... No dětko, no!
0: A to jako, kdyby jsme šli jako teda, myslíte, jako s váma, tak bychom se tam dostali
1: no,
0: jako...
1: No pojďte s náma, to bude senzačka.
2: Skoro,
1: budete raritou. Nejstarší disjokejáci.
2: Já vím, jíte trsat.
1: Cože?
0: Cože?
2: No trsat, no. Prostě jako se ploužit, no, prostě jet, no.
1: No já se ploužím, děvenko, stará 50 let, po lese sbírám chrastí, s dětkem se ploužím, takovej život. Ježišmarja.
0: Jak trsat?
2: No ne, no prostě tancovat, no.
0: Jo, takhle jako tyhle ty takový ty, jo, jistě.
1: No jak to tak... bylo v Keslu minule.
0: Jo, to
1: jak tam dělali takový ty, že jo, do
0: jo,
1: půl.
0: Tohle,
1: no, do půl desátý to trvalo.
0: To bych něco takovýho teda taky, že jo, dovet.
1: No tak půjdeme, dětku.
0: Takže bychom teda šli do
1: No já si na sebe vemu pytlovinu a jdeme.

0: Hele, už to se mnou začíná šít.
1: Tak jsme tady.
0: Tak to je ta Líza.
2: Ježiš, to je kravál. To vám povím, teda takového randálu.
3: Já jsem tady Jendo. Kde jste se zdrželi, co?
1: My jsme byli tady, my jsme malinko, jak se říká, zabloudili.
3: Dvě hodiny už se tady kolčí.
1: Já koukám, no. Jsme šli bokem malinko a potkali jsme tady známí, jsme se zdrželi u známých tady v jedné chaloupce.
2: Mě těší, mě jsem Ježí baba.
4: Dobrý den, dědek.
2: To je manžel, to choď.
4: No. Dobrý.
2: Tak.
3: Dobrý den, vy chcete jít taky na diskošku?
2: No, my, jestli by to bylo možné, my jsme jako si říkali, že mladí nás pozvali, tak jsme řekli, že to zkusíme, tak že, ale vidíme, jak ty mladí dneska se jako, jak se říká, vyžijou, že? My jsme se taky vyžívali, no, dětku, vy to, no, jo,
4: jak se říká tím... to, jak to říkala Tamáře, no, trsat, že jo, trsat, trsat,
2: no, trsat, že jako se...
1: No, a už dvě hodiny, povíte onem.
3: A nechcete jít radši na Vlachovku?
2: Cože?
3: No, je to o kus dál teda, ale...
2: My se držíme mladejch, jak se říká, my s mladejma držíme krok, vidětku.
3: No, bylo by to pro vás lepší, ne?
2: No, tak nepak, to my si rádi na tu diskotéku půjdem, to my si rádi ochutnáme.
3: Babku, nevím, ale když sebou škubneš, tak...
2: Podívejte se, já ještě nahoru mám, já jsem, víte, co já jsem se natancovala.
4: Nechte si ty blbý řeči, jo, na moji babu.
2: Jo, to, tačko, braň mě trochu taky, čověče, tady pán si dovoluje, prosím tě, kolik vám asi je let a takhle si na mě dovolíte, no, víte, co já tancovala. Já jsem zahajovala ples s Boženou Němcovou, vy hulváte jeden.
4: Hajte se, mladíku, my ještě pamatujeme, když byl Šemík ještě hříbě, víte?
2: Jo.
1: Pusto je, pusto.

0: No podívejte se, já třeba nedám tancovat, mi stačí jen posedět chviličku, posedět a vybrat si někoho, je to, že já se podívám a je to, zas půjdem dětku, viď?
1: Hojte se, podívejte se.
0: No koukněte, jak mu to jde. Taťka, ale pozor, aby se ti něco nestalo. No vidíš, no já jsem to říkala, ukáž, ukáž, až to namasíruju. No, ty jsi taky Janek bláznivá, já nevím, co děláš, vždycky se do toho tak pustíš a potom, no.
1: Hodím do sebe pár brufenů a to bude dobrý.
0: Ale jakých brufenů, ty trdlo jeden. Brufenů, no. Ty povídej. No. Tak pusťte nás tam, já to nechci zadarmo, prosím vás, já tady mám nějaký lozy taky, z loterie, co nevyšlo.
2: No helejte, uděláme to teda takhle.
3: Pusťte je, fakt.
4: Pusťte je.
2: No dobře, helejte, já zavřu oči.
0: Jo.
2: Jo. A že jsem vás nevěděl a vy jste prostě proklouzli, jo?
0: To jste zlatej.
1: No jistě, tak.
0: Přijde si pro perníček někdy.
1: No jistě,
0: to jste moc hodnej. Přijďte,
1: tak.
0: Tak jo.
1: Tak už je máte zavřený?
2: Moment. Už.
0: Tak jdem.
4: Pojďte.
1: Tak pojďte. No teda, babko, podívej no, se.
0: Já ne. Jsem nadšená, dětko.
1: To je materiál.
0: No to ti povím. To podívej, je.
1: Je tamhle ten.
0: A tamhle ta, jak je vypasená.
1: No.
0: No.
1: Ty už bysme krmit ani nemuseli.
0: No právě. Kluci, k ním se musíme hned nachomejt, jo. Dětku.
1: No tamhle toho bych si připravil, podívej
5: tak se. Dovolte vám představit. Dášo, Dášo, pojď sem. To je Dáša.
6: Dáša, dobrý den.
0: Dobrý den, holčička.
6: Dobrý den.
0: Co máte se zoubkama?
6: O ne, jste dobrý.
0: Co? No jen se pochlubte, co se stalo. Koustal jste asi moc tvrdý perníček, co jsi, jo, dětku? Podívej, jak to má vydlážděný.
6: No, jo, teda,
0: jako ty, před 30 lety, no. Jak ses popral s kombajnem.
1: Ty jsme si rozuměli, že jo, slečno no, Dášo.
5: Na hru s Dášou chodím já. Máme spolu třídenní známost.
6: To jsou blbý fóvy.
4: Dášo, se nezlob, jsou starý, no, tak se nezlob, no. Nemají vůbec takt?
0: No nahoru, tak to máme dost teda, víte. A já nejradši ve tří čtvrtečním takto, dětku, a tady je takhle randál.
7: Tak dětku, pojď, hele, tancovat, pojď už na parket.
1: No.
0: Dětku, ty se smíš jak blázen. Ty máš jak tanec svatýho Víta.
1: Ukáž, babko, víč, to jsem to rozjel najednou.
0: Ježiš, spadnou ti kalhoty, vzal jsi ten?
1: Jej, no. No jo.
0: Že jsi nevzal pro vás?
7: Teda parám, teda dětku, z tebe taková psina.
1: No psina, teda děvenko, to víš, to jsem to zase rozjel teda.
5: Co je?
1: Prosím tě, kdo to je?
5: No, to jsou známí. My jsme potkali, mají chalupu takovou, no, malej vokálek, ale docela hezké, jo. A mají to, člověče, je to celý z perníku, to bys nevěřila, Daško. Celý z perníku.
1: Z perníku?
5: Jsou z pohádky, to je nějaká prostě, no, znáš pohádku perníkový chalupce, ne?
1: To neznám.
5: Co ty neznáš perníkovou chalup? No to si teda padlá na hlavu.
1: Hele, zásadně nečtu.
5: No tak co děláš?
1: To je blbost.
5: Tak čti.
1: Já se učím.
5: A co se učíš?
1: Hele, Jendo, to je jako ten kouzelný dědoček, jo?
5: No.
1: S tou babkou.
5: Dášo, dneska se mi strašně líbíš. Já nevím, co to je, do mě vyjela. Do mě něco takového vyjelo. Snad víš, jak jsme šli v tím lese, já tam měl Mařinu sice, já jsem si představil s tebou a vůbec jsem se nebál najednou. Já jsem tím, tak jsem začal pocit, je.
1: No,
5: co je? Dášo, dej mi pusku.
1: Hele, nech toho.
5: Dej mi pusinku.
1: Hebe.
5: Dášo.
1: Čili to je
5: ten... Já, hele, naskočil mi zase, to tady mi naskočilo něco, vidíš? Tady pupínek naskočil.
1: Hele, to je ten dětek teda s babkou, jo?
5: No,
1: kouzelný,
5: to jsou ty kouzelný.
1: Tak ať převedou nějaký kouzlo.
5: Počkej, zavolám a dej mi pusu. Ty jsi senza. Ale budeme spolu studovat filozofickou fakultu.
1: Jo? Hele, že je lepší, když nemám ty zuby?
5: No, víš, že skoro jo.

0: Dětko! Babko!
1: Mě nám chyť takový teďka mládenec, dokud já jsem se točil, mě se točí dětku hlava, jú, já snad padnu. Takový to je veselý mezi těma mládejma.
2: Teda jste normální šoumenka, vám řekl babko, fakt byl báječný.
1: Ale víte, děvenko, jak jsem dlouho netančila. Pořád ty chalupě, je pravda, já se točím právě kolem mého starého táty, viď? Co je dětku? Tobě, ty jsi nějaký, co je bledej, ježišmarja. Počkej, já ti dám.
3: Já už přece jenom tolik nemůžu.
1: Co? No. Počkej, já jsem si vzala kyslíkovou bombu, tady někde bude, teď jsem si to brala,
3: Ale teď jsme ji zapomněli doma.
1: My jsme ji, nevím, už to je lepší, dětku.
3: No, no je to lepší.
1: No tak to jsem se odechla.
3: O co jde?
1: Já taky jsem
3: celá jde?
0: Proč si nás, bo někdo nechce věřit, že jste z pohádky tady? Tady jsou lidi, kteří nevěří, že jste z pohádky.
1: No ta jsme teda z pohádky. No, pojďte se, mám občanský průkaz. No, no jsem tam, máte povolání, pojďte se, slečno, klidně,
3: no,
1: si nevěříte.
3: Já jsem si ho teda zase nevzal s sebou.
1: Ty jsi taky trdlo teda.
3: No ale diť, babko, diť. Jak se třeba ukáž, jak se kouzelně umíš smát.
1: No, počkejte, to mi vždycky dědek říkal, když jsme se brali. Bábo, ty se kouzelně směš. No, jsme neříkal, ale jinak. Jsme říkal, babice. Tak spustím, jo? No, nejsem kouzelná.
3: No teda, babko, ty seš opravdu kouzelná.
1: A dědku, udělej to kouzlo s tím kapesníkem. Dědek umí krásný kouzlo s kapesníkem. Zkus to, no, máš kapesník.
3: To víš, že mám, tak.
1: No, tak to předvede.
3: Tady. Tak, mládeži, pozor.
1: Ticho, musí se stát hudba slomit. To dědek není zvyklý, když je hudba. Dědek potřebuje klid, nebo jenom housle a klavír.
3: Tak, pozor. Mládeži, vytahuju kapesník.
1: Mluv na mikrofon. Je tu mikrofon.
3: No, dobrý, ne. Na
1: no tady na ten mikrofon, když jockey to uvolnil, teď odešel, pije tu Pepsi.
3: Tak mládeži, mám čistý kapesník, jo?
0: Nemáte, je špinavý.
3: No, tak je čistý.
1: Byl čistý, u Verdénu byl čistý, když dědek bojoval.
3: Tak, z jedné i z druhé strany, co tam je?
4: No nic, no.
0: Nic?
3: No, a teď pozor. Teď ho protřepu.
1: Pozor, je takový kousek dáš leču. Tak.
4: Au. Něco ti spadlo do oka.
3: No to si nevšímejte, no. A teď ho zmuchlám.
1: Krásně a pozor. Muchla. Dědek tak krásně muchla.
3: Babko, řekni zaklínadlo.
1: Víš, jak to bylo? Moment, já tam jde napsané, já už jsem to leta nedělal, ale taky člověk jde zpravit. Očkej, tady to mám, tady. No. Tady mám papír, tady to mám. Brabral, dědek zbabral, babku dobral, babka vzala, dobrala. Bru, bru, bru, bru.
3: Stop. Dobrý. A teď pozor. A co tam je?
4: No nic, no.
0: Nic?
3: No jo. No nic tam není.
1: Dětku, co jsi s ním udělal?
3: A vždycky mě z toho něco vylítlo.
1: No já nevím, co jsi to dneska dělal, že tam nic není.
3: No ale vždycky mě z toho.
1: Ale.
3: Buď holub to byl, že jo. No posledně jo. Sojka.
1: No jo.
3: Mejdlo.
1: No všecko možný tam no. Z toho padalo vždycky, no.
3: To není možný teda.
1: Zachráníme to jinak. Dědek umí kouzelně vypravovat fóry. Dědko, řekni tam o tom oknu.
3: O co?
1: O tom oknu, jak ta paní z toho okna. Jako, já tak, tam nebudu.
3: Babka sedí ve okně.
1: No. Babka, ne. Dědek s babkou sedí ve okně.
3: Dědek s babkou sedí ve okně.
1: Sedí ve okně. Jde
3: kolem soused, kouká na ně a říká.
1: To je takhle grancí, já se teď musím smát.
3: Počkej, babko, a říká. Co pak, že sedíte v tom okně?
1: A ona odpoví?
3: Dědek odpoví.
1: Dědek odpoví.
3: Dědek odpoví.
1: Dědek odpoví.
3: Protože mám v okno.
1: Rozumíte tomu, jako ono že, nevěděl, že sedí ve okně.
3: No, to zase není tak dobrý, že jo? Ale
1: no ne, je to vtipný, no. Já jsem se tak nasmála.
3: No tam něco chybí určitě ještě.
1: Ale babka. Ne, tam, počkej, jak jsi to říkal, tam babka sedí ve okně s dětkem.
3: Sedí s dětkem.
1: No.
3: Jde kolem soused.
1: Soused jde, kouká do okna a říká, cože sedíte babko s dětkem u okna?
3: U okna.
1: A babka říká.
3: No.
1: Počkej, co říká ta babka teďka?
3: No to je právě to, ona něco řekla. A bylo to kouzelný teda.
1: No kouzelný vám vtip teda, no. Dneska do toho taky už to, když to vyprávěl, komu jsi to tam tehda, teď to se tak nasmál.
4: To teda pará, myslím, že se tomhle to někdo může smát teda, tak to mě podržte.
1: No a to byste věděla, sačinko, kdo se smál, na polon se až za břicho popadal, no, pak měl vatrlo.
5: Tak mládeži, poslední tanec, rozpumpujte svá těla. Jo, jo, závěrečná, budem bydlet.
0: To vždycky uteče tady, to je hrozný. A ve škole to neutíká. Dašo, můžeš, já ti musím něco znovu říct.
6: Co jen do?
0: Já, já k tobě cítím něco víc, než třeba k sekře. Nebo já nevím, to řekl, prostě něco takového. Cítíš to? Hele, já pojedem v letě pod stán.
2: To by bylo dobrý.
0: No k nám na zahradu. Naši budou mít radost. Tak pojedeme, jo?
2: Pojedeme. Ale jenom my sami.
0: No my sami a naši. Tebe sladí.
2: Dobrý.
0: Mařenko. Mařko, ty jsi tady tak sama. Pojď, pojď k nám tancovat taky.
4: Ona už.
0: Pojď.
4: Prostě nějak nebaví, no dneska, no.
0: A co tě?
4: Ani.
0: No tak, ale tak pojdeš pod stan s náma, o co jde?
4: A prosím tě, vám budu dělat křenana.
0: No co bys dělal křenana? Budeš pítat u našich a my ve stanu, no. A budeš vždycky k nám dopadne chodit na návštěvy.
4: Hele, Jendo.
0: No.
4: Jsem vážně tak ošklivá.
0: No. A z toho jsem zadělal i horce po tátovi, no já jsem po mámě. To si někdy stává. A o co jde? No tak co? Ale napíš Sali. Jo.
4: A já jsem mi psala několikrát už.
0: No, co, a co ti odepsala?
4: Nic, no. Prý se s tím mám vyrovnat.
0: No, tak dělej.
4: My se rovnám furt a furt nic.
0: Oni si z toho nedělej.
4: Ale jestli to není třeba tím, že jsem taková jako povrchní, ne?
0: No povrchní jsi, ale o to nejde, ne? Tě buď
4: rád, mě to nebaví, jsi... stejně chodí do hloubky, proč, veď?
0: No, tak to je jasný,
4: že jo. Všichni jsou povrchní, protože já bych měla být úplně jiná.
0: No buď taková, jaká jsi ten nejlepší, no. A nakonec dneska doktoři dělají zázraky. Až je ve 18, tak půjdeš na operaci, no. Jo?
4: Dík, Jendo.
0: No, že jsem ti dal trošku sebevědomí dobrýho.
4: Jseš prýma brácha.
0: No, ahoj. Dej mi ruku.
4: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Ty jsi dneska opravdu jak znovu zrozený, dětko. Ty řádíš, ještě aby to s tebou neseklo tady.
1: Ještě jednou dokola si dáme, babko, když je to poslední tanec.
0: Naposled jsem se takhle uvolnil ve Františkových lázních. To bylo teda. Já se na to vzpomenu, tam byl zájem.
1: Jo.
0: Ježišmarja, dětko, ale ty mě utancuješ. Jak černá káča. A ne perníková chalupka tohleto.
1: Teď uděláme tu, jak se tomu řekne ta...
0: Co?
1: Ledačka?
0: Počkej, ale no tak. Já nemám, ježišmarja, mám pytlavy, no, počkej. No. Já jsem vysoko, už jsem na zemi.
1: Ježiš,
0: to jsi mi dal teda.
1: Vem si tu pytlovinu na sebe.
0: No jo, to spadlo celý, ježišmarja, tak už to mám. Já jsem bubák. Co my jsme, ale pamatujeme si, taky jsme se nevyváděli. My taky, co máme tu perníkovou chalupu, my si nikam nevídeme, porád na chalupě práce, já taky se tě divím. Taky bychom si měli taky někam také skočit.
2: Tak to byl poslední tanec.
0: Jože, to je škoda.
2: Jdeme bydlet.
3: Ještě jednou, aspoň poslední.
1: Já jsem ještě fakt, teda by to chtělo ještě jeden song.
2: Je mi líto, konec. Došly desky.
0: To je taková škoda, víte, pane žokej.
1: Tak tam ještě něco dej.
0: Tak tam něco dejte, nějakou takovou tu lidovou, jak jste dal, teď to bylo tak hezký, takový, že to nebylo tak rychle, jak jste měl, víte, takový to.
1: On už to balí, no, tak vztekuček se rozjede.
0: Víš, tak je to taky od rána ten člověk, se nemůžeš divit takový lidi, že jo, taky má ještě povinnosti, třeba ještě má jednu diskotéku někde,
1: no,
0: co ty víš.
1: Jsem teda odcenej teda, babko,
0: podívej. Počkej, já tě vemu takhle, kde máš hůl? Jo, ty jsi nechal na chalupě. No jo. Tak pojď, já si vzpomenu, co jsme se nabláznili takhle za mladavy.
1: Jsme byli, já si teda ti řeknu.
0: Náš maturitní večírek, pamatuješ si v Písku?
1: To jsem ti přece taky napsal, že vítr fouká od lesa. Já tě líbám na prsa,
0: no, to bylo tak hezký od tebe, takový, byly tam 4 pravopisné chyby, ale bylo to od srdce, takový citový to bylo.
1: Jo.
0: Moc hezký.
1: Číst se to dalo, že jo?
0: No, to bych řekla. Ano, no, pak jsme se vyhodili z kopejtka, pamatuješ?
1: No jo.
0: Novinárně u Raracha, ty jsi byl Rarach, ty jsi na to vzpomenu.
1: Tak jsme šli tou dlouhou alejí takhle.
0: No jo. Dlouho.
1: No jo.
0: A jak jsi mi pískal do uška takovou melodii.
1: Pak to se mi pak udělalo blbě.
0: Ano, to ti bylo. Co jsi to tam sněd tehdá, člověče, v té vinárně? Já taky ti nepovím.
1: Vím, že přece, že jo, jsem si musel sednout, že jo.
0: Pak jsi sedl, já jsem se natahla, pak jsme si to vyměnili, šli jsme dál.
1: No jo, ale to bylo pěkný, ale to bylo hezký.
0: Pak už to začal praktický život. Chalupa, perník.
1: No to jsem ti pak postavil chalupu, přece,
0: že jo. A to byl ten tvůj nápad, pojet do Pardubice, tam bezvadný materiál.
1: No to no.
0: Tak jsme se tam vypravili.
1: Tehdy se to dalo ještě sehnat, ten perník, že jo?
0: No jo. Pak jsme se tak nějak zabydleli, viď, a už tak nebylo.
1: Tak jsem kouzlil, to první kouzlo, viď, jak jsem
0: no na to nezapomenu, no, jak jsme měli premiéru ve Valašském Meziříčí. A hrál tam s náma kombo Franty Vyhnala, pamatuj si na to? To bylo nádherné.
1: To už se nepamatuju.
0: Ty taky už nic nevíš, dětku.
1: A jezdili jsme to potom dost, že jo, po zájezdech.
0: Je, to bylo, to jsme, a měli jsme to slušný, a, nebo jak ti tam vyšlo, jak jsi dělal tu, jak jsi zhypnotizoval tu pokladní.
1: Jo, to mě vyšlo teda.
0: A pak prodávala celý měsíc zadarmo, byla v hypnoze.
1: No,
0: pak byl bankrot.
1: Těch dětí, co jsme sežrali, viď.
0: Ježišmarja, a byly to děti stejně k sežrání, ti řeknu. Ta mládež, ježiš, ty si na to vzpomenu, víš, to byly takový, kolikrát ty školky chodili a... Zvědavci, zvědaví. No, vždycky na to doplatili, nezádi.
1: Jsme vykrmili vždycky, viď.
0: No, taky to stálo peníze, si nemyslí.
1: No, to víš,
0: že jo. To bych to nebyla v pytlovině dneska. Jsem mohla být Nobel Robo. No.
1: To není žádná stranda.
0: To někoho vrážet.
1: No, to víš, že jo.
0: Ale koukni, jak jsou, jak na sebe koukají zamilovaně, ta Dáša s tím Janíčkem, viď. Já jsem jak znovu zrazená. Já ti řeknu, dětku, já jsem tady jak pohádce.
1: Hele, babko.
0: No.
1: Co myslíš teda?
0: No.
1: Vykrmíme je?
0: Necháme je tady.
1: Co?
0: Necháme je tady.
1: No tak proč jsme se ale chodili?
0: Víš, já jsem...
1: Ale zase jsme si zaspomínali.
0: No to víš, že jo, a nakonec. Ty lidi se stejně mezi sebou sežerou sami.

Slyšeli jste pohádkový muzikál Perníková chaloupka, který na motivy Františka Čecha improvizovali Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.

zpívali Michal Suchánek, Zora Jandová, Pavlína Filipovská, Jiří Helekal, zasloužilý umělec Felix Slováček, Michaela Linková a Václav Vašák.

0: Osoby a obsazení. Jeníček Jiří Lábus, Mařenka Oldřich Kajzer, Ježibaba Jiří Lábus, její manžel dědek Oldřich Kajzer, otec Jiří Lábus, vedoucí diskotéky Oldřich Kajzer. Dále hráli Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Asistentka režie Pavla Chytilová. Zvukové efekty Jiří Lábus a Oldřich Kajzer. Záznam a střih Miluše Dolejší. Hudbu složil zasloužilý umělec Felix Slováček. Zvuk Pavel Šobr. Režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: No, nepřeháníte to trochu?
2: Já si chci přisednout.
1: No to prosím, přisedněte, a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
2: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
1: Co mi tykáte?
2: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
1: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
2: jak
1: ne?
2: Jak to, že ne?
1: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
2: No jistě, přísloví nelže.
1: No
2: přece.
1: Jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
2: No jo, ale vy čtete bídáky.
1: Bídníky, tak já se jmenuje bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
2: No.
1: Co vy například čtete?
2: Já?
1: No.
2: Já čtu bídníky.
1: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí, tak nějak?
2: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
1: No prosím, já přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
2: Doma?
1: No doma, co jste četl v poslední době?
2: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se zjme, psí hlavy.
1: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
2: Ne, to je normálně psí hlavy.
1: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
2: No, to je ono.
1: No to, to není ono, ta kniha se jmenuje Psí hlavy. Co? Teda, pardon, no, vy jste mě splet.
2: Co?
1: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
2: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
1: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho kozinu, toho lomikara,
2: no,
1: že?
2: No tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
1: No pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
2: no,
1: kolem toho koziny,
2: ano,
1: že?
2: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
1: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
2: Ne, z historií nemám nic společného.
1: Ne, historie vás zajímá,
2: to,
1: ne?
2: Jo, to ne.
1: Ne? Tak ne. Jo nebo ne?
2: Ne.
1: Tak
2: ne.
1: Jakou máte rád literaturu?
2: Já mám rád krásnou literaturu.
1: Čili vlastně také klasickou beletrii.
2: Ne, to ne.
1: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
2: No krásnou.
1: Jak krásnou?
2: Já krásnou, hodně krásnou.
1: Jak hodně krásnou?
2: No prostě, ještě krása, ještě to hezký, krásný, no. Knihy,
1: no jak
2: to,
1: hezký?
2: No barevný obrázky, když no, jsou tam a když to má zlatý obřízky.
1: Cože?
2: Obřízky a zízky mám rád. Bramborovou kaší.
1: Vy jste se zbláznil.
2: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
1: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
2: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
1: Meny?
2: Scházelo si řepnout vedle nějakýho chmatáka.
1: Ale ono se ho zase vás tady ptám na literaturu.
2: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátl.
1: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
2: Jak?
1: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
2: A matematika ne.
1: Ale tematika.
2: To mě nezajímá, to nemám
1: tematika,
2: rád.
1: Člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
2: Tematika?
1: No.
2: To nevím.
1: Jak to, že?
2: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
1: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
2: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
1: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam přeci o železnici není ani zmínka?
2: No, pač jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
1: No, to jste měl vrátit.
2: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečil, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
1: A pak jste knihu odnesl na ztráty?
2: No, pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
1: To je správný, knihu měl podepsanou,
2: no,
1: tak
2: no,
1: se to má
2: ano, dělat. Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Alojzovi.
1: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
2: No tak to vidíte, teda on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží, do Maždicích, na co ty lidi myslí, já ne.
1: Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
2: No tak na co myslel, když je?
1: Tak znova, Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no, ten měl na co myslet.
2: No tak vidíte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná, jde na nádraží knihy.
1: No to není možný, taková ale zabedněnost. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
2: ano?
1: Komu byste ji vrátil?
2: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
1: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
2: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
1: Tak se podívejte, prosím.
2: No. Naštěstí je.
1: Jo, komu patří?
2: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
1: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
2: Hugovi do Panský.
1: Ano, tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám o čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
2: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
3: Ahoj, holubice.
4: Ježíš, manko, to co tady děláš?
3: No bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
4: Nic, totiž já nevím.
3: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Yeah. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
5: No, hezký.
3: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
4: To je...
3: Je to Jaromír,
4: pan Poupě.
3: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
5: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
3: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
5: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
4: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
5: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
3: No, proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andolou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
5: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
3: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
4: Abys rozuměl?
3: No.
4: Pan Poupě je doktor.
3: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
5: Proč zahradník?
3: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
4: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, on Poupě.
3: No, A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský název, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
5: No, jak si ano, já bych řekl, no...
4: Migréna.
5: Ano, tak.
3: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
5: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
4: Pane doktore, poupě, uklidněte se.
5: Co pak to jde?
3: Ale, no, ale proč? Vy vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
4: Já nevím.
5: Já.
3: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
5: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
3: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
5: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
3: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
4: Co?
5: Cože?
3: No na kuří boka.
5: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
3: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
5: Ne, neudělá. Proč mě tady vůbec držíte?
3: Já, že vás držím, já vás nedržím.
5: Moment, tak já můžu odejít?
3: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
5: Děkuji.
4: Naschledano. Ale
3: poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
4: se. Emžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohleto divadýlko?
3: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
4: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
3: No hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
4: Emžene, já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
3: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
4: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
3: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a kešem ještě s mou fajfkou.
6: Tak přejete si?
7: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
6: Myslíte?
7: Ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
6: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
7: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
6: Jo, no posaďte se, posaďte se. No,
7: ano,
6: formulář, ten máte tady,
7: tak,
6: jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom dobře, nějak no, lidu, jméno, příjmení,
7: ano,
6: jo,
7: tak,
6: jméno manžela, pokud jo. žije ještě a tyhle ty věci, jo?
7: Jo.
6: No, tak no. Teda vám řekl, jo, a pokud to tak. Bude v pořádku, tak jo. Samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale ano. Řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
7: Mráček Antonín.
6: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
7: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
6: Jo, tak
7: no, jistě, já to tady
6: vyplňuje to, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost. Hrobník, jo, no, no tak no, dobře. No. Poslyšte, paní...
7: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
6: Ano, ano, ano.
7: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
6: Ne, to počkejte, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
7: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mi řemeslo k tomu, to úplně stačí.
6: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
7: Jo, to jsem neřekla, Ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak proto bych potřebovala to oprávnění.
6: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
7: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
6: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
7: Jo, vy jste myslel daně,
6: no,
7: jako daně.
6: Ano.
7: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
6: Ne,
7: víte?
6: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
7: daně,
6: já jsem myslel tady...
7: Vy jste myslel vaší daně.
6: Naše daně, naše daně.
7: Ano. Tak to jsme si
6: dostali. No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
7: Já jsem jasnovidka.
6: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas.

0: No. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
1: Z koule.
0: Z koule, jako z paměti, jo?
1: Ne, z koule jako z křišťálový. Helejte, já vám ji pokážu, já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
0: To říkají to o mně, no.
1: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
0: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
1: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helečte, no to tady.
0: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
0: ale
1: jo?
0: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
0: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
0: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
0: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
0: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
0: Počkejte,
1: to
0: drahý pane, to nejde na černo. Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
1: Tak pane referente,
0: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
0: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
0: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
0: Ne, to je moje.
1: Jo, to je
0: moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
1: takhle,
0: se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
0: To je docela možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
0: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
0: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
0: jestli
1: můžu,
0: přijde.
1: Můžu, já se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
0: kolik?
1: Je. 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy mi chcete říct, že to, co vy tam vidíte, ložnice, postel, blondák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
1: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se, ti říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, teď za 3 dny, až za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože? Kde budu, no kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.

0: se svojí sekretářkou.
1: Sám tam budu! Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
0: Ježiši,
1: teda...
0: Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala,
1: no
0: teda
1: jo.
0: Ta vám dala.
1: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě seslalo samo nebe, no. I vy jste mě vlastně zachránila, no bych jo. Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
0: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě. Razítko.
1: Ale pro vás,
0: jo, no. No,
1: vy jste opravdu machr.
0: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
1: jo,
0: že jo.
1: Tohle, no.
0: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No, tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
2: Dobrý večer. Dobrý večer, milí přátelé, je Silvestr, poslední den v roce a na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád, právě protože Silvestr mi přikazuje, abych se bavil a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit, právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám, dobrý večer. Tohleto, to je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatuje, pracujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimo kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, žvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, protože tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhý době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma, Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prý do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž jí bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy od nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo? Praporčík se zamyslel, no ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mně teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. A to je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajtský o tom, proč policajti si volizujou hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká, pojď sem, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizujou hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátel, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl a jsme tam byli kvůli filmování a já jsem tam byl jako maskot a teď jsem se díval a tam, jak jsem tam tak stál a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude a nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacionál už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna, ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou, dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, takhle říká, prosím vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centr města, já bych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontinku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry, dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Aziati, že oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tady je ty ono, no jiní, no, no, tady si si, ty si jo, ma na ty pidono, jim byl ty, a tam mojo ty kama, a tady mluví mojo, mení a sa jí ti ti kone, jo, no, lebe, tak to je, jo, ty kama, no, jí ti si, jo, oj, mojo, jo. A pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, ani. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia, říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy, a Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávěl krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, který ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček, a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tramta! A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tramta-da-da! Nádhera! Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojení se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vyťal. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou, a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii. Já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A on mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns, a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálie, není opačně všecko, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá, nenecháš. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Bo kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, prostě něco by tady dělali žraloci. Jsem tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem věděl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože oni ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had, on co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco tak, řekl bych, 5násobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Brr, brr, brr, tím zobanem, říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve 2. poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, pač ona nám bába tvrdí, že ve 2. poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky. šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
1: Dobře.
0: No, jak si jí to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli pláště.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dáte.
0: Ty tydly dáte.
1: No ty tituluty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o tituluty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírám.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív tydli dát a teď ten doktor.
0: No, že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
1: No.
0: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý fort. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
0: No tak ten už vůbec ne. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
0: No, buď ta hodnej.
1: No, ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne.
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zeleny.
0: To je možný. No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej, měla pistoli.
1: Má tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: No. Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys si ji vidět už dneska?
1: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no, určitě
1: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to se to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. Protože
0: a mi ten chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
3: Blázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
1: Těším, strašně no. Se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dopadne.
1: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: To jsi ty?
4: Co provedli, že jsou tady?
5: Těžko říct. No, co jsem já, milý?
4: Jsi ty?
5: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
4: Ale jo, poznám. Jo? Ale už.
5: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
4: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum existuje, to je marný.
5: Fluidum, říkáš?
4: Ano, něco takového je. No,
5: když myslíš. Tak, budeš se tázat ty mě.
4: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to hodně.
5: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
4: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci, naše první setkání.
5: Osobní lidské
4: setkání. Ano. Kdy, kde, jak, co?
5: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
4: Tak jest.
5: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
4: My jsme tam to nevíš?
5: Ne?
4: No v té době ne.
5: Ne.
4: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
5: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jo, tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
4: Ano, ano, tak. No.
5: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát jsi mi zalíbil. Jím tam taky.
4: Říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
5: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No. A tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
4: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelkinova.
5: Smrt Tarelkinova, ano, hrál, správně.
4: Ty jsi hrál jistého Varavina.
5: Varavina, ano.
4: Ano.
5: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
4: hereckou lekci?
5: Hereckou.
4: Ano.
5: No, já tě saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
4: To je zajímavé, že lidsky seš imunní.
5: Ano, lidsky
4: ti... Absolutně, co je lekci, já už jsem ti v životě
5: dal. Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
4: Tak.
5: Že jo?
4: Ano, ano.
5: A
4: toho hloupějšího jsem hrál já.
5: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
4: Ne,
5: pozor, aby to nevypadalo, jako že mě nekotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, který myslím Kačalu.
4: Šatalu.
5: Tak ne, Kačalu.
4: Kačalu.
5: Ne,
4: tam je.
5: Kačalu. A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žádný mimický. No.
4: Ano.
5: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že byste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci,
4: zametali
5: a takto.
4: A to pro tebe byla lekce?
5: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
4: To je pravda. To
5: když
4: je
5: není jenom... nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
4: Ano.
5: Takže to bylo první, co jsme spolu jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
4: Co byla druhá premiéra? Naše mize.
5: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
4: Tři mušketýři? Ano, ty jsi byl D'Artagnan.
5: Ano, jsem
4: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
5: Ty jsi hrál kardinál Richelieu.
4: Ano.
5: Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
4: Jako dnes to vidím.
5: Jo, ano. Já to budu líčit tady, dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem tedy, to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
4: Neslyším nic.
5: A směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám, no tak ty jsi byl kluk.
4: Skočme to.
5: Ty jsi byl pubertě, ale já už jsem byl...
4: Puntičkář.
5: No. Dobře, jo, rok jsem, rok tam, nebudem to počítat.
4: Nebo epochu.
5: Epochu, ano, tak nebo epochu.
4: Kterou
5: ano.
4: Spolu vytváříme.
5: Tak.
4: Bez děka, aniž bychom chtěli.
5: Samozřejmě. A byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát toho D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel skutečně.
4: Řekl bych dokonce přelíčený.
5: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
4: A že taky nemám to postavení. To
5: ano.
4: To bych se tak neklepal přece, že?
5: Samozřejmě, jo, ano. A ty ses tam třásel přes zrcadlo, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Opakovat roli.
4: Ano.
5: A říkal jsi mi, kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem se zeptal, kde ten jsem. A já jsem říkal, no...
4: Kde jsi byl?
5: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, ano.
4: To bylo snad za 7:30.
5: Ano.
4: Já už hodinu předtím, jo, soustředěno, no? Nedostatek talentu se musí dohájet. Píli svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, si kráčí to. Nechápu.
5: Ano. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
4: On se potřebuje rozptylovat, já soustředit.
5: Ano.
4: Rozumíte?
5: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš
4: jo,
5: a...
4: Jo. Ty lidi uspějí. Chytají tebe.
5: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech tvrdák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidný suverén, který ovládne hlediště a já vedení
4: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo? Jo?
5: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraješ výborně. Horší je to z toho druhou roli. No, čili... To je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
4: Nejlepší říct afinitu.
5: Afinita?
4: Afinita. Sklonost.
5: Děkuji ti, dobrý mi na sebe vzdělance.
4: Promiň, já to vím, já jsem až protivný, jak vzdělaný.
5: Ano, tedy mě.
4: Ano.
5: Jinak ne, jinak tím okouzluješ. Kde koho? Tam je ta dívka září přímo.
4: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
5: To věřím. Korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já si jsem v šatně, já na mě ano? Únava...
4: Bejde a lidi se probudějí.
5: Ano.
4: Jo? U mě je to naopak.
5: Ano. Přišel jsem a tedy Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět. On říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu, říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítá, nebo vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
4: Nevyčítám.
5: Hlavně, když seš v tom filmu ty, tak
4: nevyčítám,
5: já se inspiroval.
4: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že do omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako, je jako od Neštovice, kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, kdy jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo skutečnou rozkoší, se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
5: Ano, to chápu.
4: To je, ano, s promenutím, to je bez humoru.
5: Ne, to je bez humoru, ano, to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
4: No.
5: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já. Každý,
4: ano, to vidíš dneska.
5: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Zatím jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka, tam jsem zažil krásnou věc, kdy tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala několik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo, a pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
4: Já jsem hrál Greenstein.
5: Ano, já jsem hrál především hostinského Palivce.
4: Ano, od plic, prostě,
5: ano, protože
4: srdečný, bodrý člověk, no, Palivec.
5: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem Palivce, pak jsem hrál tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
4: A Duba,
5: na doporučení Duba jsem hrál. No, měl jsem zrzavý fousy. Vypadá jsem jako ty teď.
4: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
5: Ano,
4: se splnilo.
5: Vy mě ještě neznáte. No, tak se hrál to Duba a tam byla ta scéna, kdy Švejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
4: Poplach v zákulisí,
5: kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa to byl, výborným
4: způsobem. To byl, no ano, jestli no, štěky, to mi zůstal. To byl Kožich. Z té inscenace,
5: ano,
4: jak se hrál, jo?
5: Jak hrál Lovinský toho,
4: no, Putinského,
5: tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ty hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak teď měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
4: No potom, Cenerentola, kterou jsem
5: říkal. Cenerentola.
4: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to si nespomínám.
5: To už nevím.
4: To už nevím.
5: To byla ta Sněhurka, Popelka. Já si tyhle bytosti pletu.
4: Bontempeli, Cenerentola.
5: Bontempeli.
4: Adamová hrála.
5: Cenerentola,
4: no,
5: Popelka.
4: No, hrál to kadeřníka, že?
5: Ano, já jsem hrál prince.
4: No, hrál. No. Byl, ano.
5: Tam byl princ. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
4: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
5: A já jsem ti řekl, co máš s tou roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
4: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic. Říkal,
5: ano.
4: Mildo, tady jsou kluci z Plechovova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic.
5: Ano.
4: Bylo to náramný. Ano. Náramný, Mašku dělá Taha Franka.
5: Ano, ty
4: pleci,
5: rozhovory, ano. Improvizovan.
4: Ano,
5: Mirek Lipský. Mirek Lipský, vynikající. Ano. Výborný představení.
4: No a my jsme se toho zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
5: Brodský, ty, Zázvorková, já.
4: Ano,
5: 4 jsme tam přešli.
4: Spáčel.
5: Taky spáš, jsem později.
4: Hlinomas byl, počkej, jak to bylo s Hlinomasem?
5: Ochotem taky od někud přišel. Skladna, ve výborném skladně.
4: Taky, já si vzpomínám, přišel ve vojenském.
5: Já taky byl ve vojenském. Já mám ještě fotku z Brodska, jsem ve vojenském.
4: A to se tajilo, doufám.
5: Jo, sam, ještě dneska aby, se to tají.
4: Aby si nepřítel netrouf.
5: Ano, ano, naopak by se lek. A v divadle satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
4: Jo, čert si... ví, co se s tebou
5: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
4: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
5: s tebou?
4: Se s tebou
5: dělo. No tak to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla. A,
4: tenkrát, ano, pěšky dokonce.
5: Pěšky?
4: Jo. No to bylo za rohem.
5: To bylo přes rok.
4: No. Já bydlel v Jámě.
5: No, tak to si byl blízko. No.
4: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, takové, opravdu zajímavé.
5: No tam si hrál tehdy krásný role, já jsem krásný tam parka. No. To bylo v Mozarteu, my jsme začínali s nějakou
4: ano, ano. Větrný. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
5: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle satyry. Pak divadlo satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo
4: ano,
5: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A tak jsme se s tím byť těžce smířili, ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
4: Elite, jaksi elitu, elitu souboru.
5: Ano, ne? Elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební období. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
4: Někdo proletí.
5: Někdo proletí, že jak šlajsnou. A něco mává tam režisér. Co?
4: Asi, že je to příliš dobrý.
5: Ubrat. No, my budeme pokračovat. V Národním jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
4: Ne.
5: Že daleko, ne?
4: Ze studia Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
5: No.
4: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
5: A kdo jo?
4: Jednak...
5: Řekni mi, kdo jo?
4: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
5: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
4: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satyry.
5: Ano, Vodičkova ulice.
4: Dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
5: Tam by se byla lepší, ano, ano.
4: A za několik korun na bedničkách, prostě se udělala scéna, hrál jsem asi svíze s Merunkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
5: No to tam přišel Verich potom. Pak přišel Verich. Hlavně, no.
4: Mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak... To nebylo tak snadné, jak si... On se doslechl, že existuje jistý horníček.
5: Lidi vykecají kde co.
4: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Very šel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál.
5: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. To bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví onemocněl a tak dále. A ty ostatní role tak trošku odbě, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. To vždycky Eduard Kohout říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
4: Ano.
5: Skutečně ano. Se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
4: Takže to je hezky.
5: Ano.
4: Hezky, to přesně. Ano.
5: Přesně, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem tak ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zahraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Si to pamatuju.
4: A to je škoda, já to rád slyším.
5: No, já ti to budu.
4: Já tak potřebuju masírovat se, sebevědomí. Přijď někdy. No a Werich co?
5: No a Werich se přišel na to představení podívat, jo? Ale tady to bylo, tady jsem hrál já milovníka a sedl si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Werich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě.

0: A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
1: Vzpomínáš si, jak to bylo?
0: No.
1: Jak jsme seděli v šatně u Wericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano? Přišli jsme na nápad Milence z kiosku, Werich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
0: Ano, máš pravdu.
1: Že jsme jeli mu Trnkovi do bytu.
0: Aby dělal se.
1: Aby dělal se, no. A vzkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
0: No,
1: jo? Ano. No, to vidíme. Ano.
0: Takže Trnka dělá scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andrea Disi.
1: Ano. A ten to režíroval. Tam,
0: a to režíroval.
1: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
0: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takový jako intrikána, že to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
1: S odporem, ale?
0: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela...
1: A prodejela. Původně.
0: Jo, pro Dale, pardon.
1: Jo, ano, Rudolfa Dale.
0: Jo, to měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dale. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to podělal já.
1: On byl nemocný.
0: Ano, tak nějak, prosím, ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dale dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý kdy nespí.
1: To jsme dělali
0: to režíroval. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má Suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dalem v šatně, to byly tak fantastické legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dale s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
1: Voskou. A už se drhlo asi.
0: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dalea. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat. A my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrdák a nabídli jsme ho divadlu.
1: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrdák.
0: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
1: Oni to z díky odmítli.
0: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z Tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda, národní umělec, nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
1: nervózní,
0: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatné, včetně mě. A tak jsme potom na Tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že Tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říká, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
1: Jo?
0: Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, no. Ale nepatrná část skutečně. A ta...
1: Intelektuálové.
0: No, ano. Tam byly takové scény, kdy já jsem, že hrají dva takový účetní, kteří vlastně vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo takové to intelektuálské žvanění o ničem to. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
1: Že na tom někdy něco je, že je lhostejné.
0: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně parodováno a že tedy má své opodstatnění, je vyšší, že jo. Takže Tvrďák, to bylo takové krásné divadelní dobrodružství.

0: je snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Že jo? Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
1: No to bylo velice.
0: To bylo fantastický. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jako že byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání určitým dorozuměním. Bylo se, že pravý opak je pravdou, že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
1: Spontánněji.
0: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
1: Ano.
0: Já jsem tu teď zkušenost a pak udělal s dobře utajenýma houslema. Jo? To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a protože on to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
1: To je takzvaný černý humor.
0: Není.
1: To mám strašně rád, jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzák a legraci. Skutečně to je. No to je tvá, to je.
0: Berme to jako takové.
1: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
0: Dobře.
1: Já, víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
0: Fajn,
1: jo?
0: To je nejlepší dárek Vánocům vůbec, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, hocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, hocho? No tak...
1: Já ti řeknu k Tvrďáku.
0: No.
1: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
0: No já taky.
1: Já přijedu někam. Kromě toho, že jsi mě spletl, říkají, že ten horníčku.
0: To mě taky ještě. Já jsem to za tebe platil.
1: Tak kromě toho, že to přehlédnu velkoryse, tak je fakt, že říká, je tenkrát, vy. A vy jste si sebe dělali legraci, to byla legrata, to bylo hromě. To je fakt.
0: No, ale taž se dál, hochu.
1: Co bylo pak?
0: No tak po Tvrďáku.
1: Dívej se. Kdo to narežíval?
0: Snad si dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spousta
1: přišli. Dvě myšlenky a jedna.
0: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
1: Já jen jednu.
0: To já vím. Na tu druhou se nezmůžeš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání. A to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle. Kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak jsi přišel, dopoledne byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak najednou přišel rozářený, říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát. Kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský nápad, nadšený byl, okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla, se říkal, už jsi měl kalciovku. On říkal, ne, ty přijde doktora. Dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že po té injekci někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci. No,
1: víra tvá tě uzdraví.
0: Ano, samozřejmě.
1: Obavy tvé tě posílil.
0: Tak, přesně tak, ano. No Kat a blázen, tak tam byly taky krásný legrace, různý.
1: Tam byly veliký legrace.
0: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
1: byl
0: jednou dva. Promiň,
1: byl jednou
0: dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
1: Poslední naše předscena, tu jsem vždycky strašně měl, jak se potkáme v tom.
0: Ahoj. Tak to bylo takový naše, bych řekl, poslední divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
1: je... Cestou,
0: já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takový ten herecký, pravý slova smyslu,
1: ano.
0: A já jsem spíš to cestou takový jako to autorskýho herectví, nebo psání.
1: Ano, neodporovat, prosím.
0: A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, že jo, kde vytváří postavy.
1: Podnes vytváří na Vinohradské scéně.
0: Ano, postavy.
1: Seč jsem.
0: No.
1: To nikdy není moc.
0: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky jako ty cesty se rozešly, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky, že jo. Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
1: Ano, ano. Lehce si kynout se.
0: To, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, co mezi váma bylo, a tohle to a to.
1: Co peníze, nebo ženská.
0: To ženská, no.
1: Oj.
0: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali, jako, a Milda říkal, tuhle zase se mě ptali novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkal, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
1: Ano.
0: Ne. Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána, to znamená velice banální starosti, rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
1: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
0: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Šlitr, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma, nad známkama.
2: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem. "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?" Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce. ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten Hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si, oš, ty Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl, copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na Šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co Šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to Šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné Šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl: "Fermeš." V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas: "Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají?" Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil: "Impregnovali mi chladič." Na jeho otazník v obličeji jsem dodal: "Je to novinka a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koróze nepřichází v úvahu." Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Dajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. Upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl, vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
1: Vážení poslucháči, hlásím se vám z milánskej Laskaly. Z tejto velkej a možno bez roztakou povedať aj slávnej. Celkom slávnej opery. Tu na v Skale je veľa ľudí. Možno povedať jedným slovom, ako hovoria biletári, povedzme vypredané. Vypredané do posledného miesta. A to ešte mnoho ľudí čaká u pokladni s nádejou, že sa volá čo uprázdni. Keby volá kto z divákov bol odvolaný k svojej rodine, alebo keby v priebehu zrazu ochorel. Pravda, stáva sa aj to volá kedy, ale nie je to tu v Laskale tak častým zjavom, ako by si možno želali tie davy divákov, ktoré stoja vonku v takom, možno povedať, naozaj milánskom dažde. Teraz sa už podrieme na javisko. Beží nám už 38. minúta. naozaj vzrušující inscenácie predané nevesty nášho skladatela Bedřicha Smetanu. Hej, tak se volá tento náš chlapec Smetana. Prepáčte, vážení poslucháči, kecal zpěvá. Pojďte, ľudia, pojďte, ľudia. Tak on rychlo zpěvá. Na to preběhá zbor. Teda o něho asi počuli. A teraz to vypadá tak tu vlaskale, že Jano podlahol a predal svoju Marienku. No Janko, Janko, to si zle urobil. To si zle urobil. No nedá se nič robiť. No, milí poslucháči, je to naozaj aj podľa libreta nášho chlapca Karla Sabínu. Počul som tu na v kuluároch, že Sabína bol takým externistom u tajnej policie. No, neviem, čo je na tom pravdy, a aj keby. Teraz možno vidieť aj pána pána dirigenta. Taký vysoký, trocha sivý je ten Karajan. Tento chlapec má také osobitné krstné jméno. Herbert von sa volá. Hej, tak sa volá tento sivý Herbert von a dává teraz znamenie. Povedzme taký predem nacvičený signál takým klasikom. No chlapče, teraz nemôžeš ladiť. Na to si mal čas pred uvertúrou, teraz se dá na ostranu, zobuď sa. Prepáčte, vážení poslucháči, na scéně zmetok. Neviem tu v reportérskej kabině čo skôr počuť. Tak se to sype zo všetkých stran. Kecal zpěvá, zbor mu toho vpadá, orchester hrá takú produktívnu hru. No neviem, nevyzerá to dobre. Možno aj vy počujete, ako to povestné, temperamentné talianské obecenstvo, ako ono povzbudzuje Janka. Aj predovšetkým, aj početná skupina našich turistov so zástavkami. Volajú na ňo, never mu, ale komu? Joj, teraz aj predmety dopadajú na scénu. Nevyzerá to dobre. Ako sa mi kecal zosmolil takú zmluvu a bude sa podepisovať. Naozaj, Janko, Janko, takto si sklamal Marienku divákov. Povedzme aj vás všetkých, vážení poslucháči, nevydržal. Teraz aj podpisuje. Chládne, ako si odmeranie, ale predsa len podpisuje. Marne sa otáča až po zbore. Čo je psané, to je aj dané. Predal si svoju Marienku, predal. Nedá sa nič robiť. Tak to chodí v opere. Keď predáš, predáš. Keď čardáš, tak čardáš. Joj, teraz aj Krušína podpisuje. Pomalučky, neponáhlá sa, tak by som povedal sedliacky, rozvážne váži každé písmeno, to šumu dává pravda trocha viac zabrať, už je tam aj háčik nad písmenom, už spracováva aj i, teda už tam kruší, teraz trocha odpočívá, otáča sa po keselovi, aby vyčkával, zbieral sil, naozaj ostalo ešte 3 písmena, jo, už tam aj sú, už to aj platí, je hotovo. No, vážení poslucháči, a to je zlaskali všetko, do počutia.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdopak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Malca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
3: Jo, taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat
4: mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
5: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
5: Podejte mi tašku.
2: Co to?
5: Kladivo.
2: A kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
5: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
5: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
5: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
5: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: Co takhle? Tenhle pátek, no.
5: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
5: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
5: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
5: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
5: Ergo, to je materiál to.
6: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
5: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
6: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
5: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
5: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
5: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
6: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
5: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
5: No, tak jsem šel fasovat materiál do skvěle. Jde o pár hodin.
7: Ne.
5: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
5: No tak ne, no.
7: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
5: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
7: Jo, běžte.
8: Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
9: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
7: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
9: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
7: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
9: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
7: Ale chraň. Soudruhu řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
9: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
7: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
9: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
7: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
9: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co, hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
7: Ano.
9: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
7: Zajisté, soudruhu řediteli, zajisté.
6: Někam vyrazíme, soudruhu řediteli.
9: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
8: A do Prčic.
9: Ne, do Plzně.
8: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
9: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
4: To je snad sen.
10: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
11: No já byl první dokonce.
10: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
11: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
10: Úplně první filmová?
11: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
10: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
11: Koukejte se.
10: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
11: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, které se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
4: Tak co, pane Švejnoha?
0: Dobrý den, pane Velíček.
4: Dneska nenadíráte?
0: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
4: A, něco napínavýho?
0: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
4: Astrologie?
0: Jo.
4: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
0: No tak teď... zrovna takhle to není, víte.
4: Ne?
0: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
4: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
0: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
12: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
0: Posaďte se tady a já vám přečtu.
4: Samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
0: No jo.
4: Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
11: Myslíte?
4: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
11: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
4: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože je to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
11: To jste, myslím, bík.
4: Cože jsem?
11: Bík, myslím, že budete.
4: Bík? Jako bejk, já?
11: No.
4: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, pak to už to
11: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
4: Pana, já?
11: No jo, určitě jste pana.
4: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatý, prosím vás.
11: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
4: Jo, takhle, no tak to je možný, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
0: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
4: Ano, jako zřívěška, že jo?
0: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
4: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
11: Jo.
4: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
11: No.
4: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
11: No tak to by mohlo být ono.
4: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
11: No tak tohle není zrovna typický příklad.
4: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
11: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak
4: no.
11: Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
4: No jo, no to je pravda. Mě teď fackuje jedna smůla za druhou.
11: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
4: Půjčovat nic?
11: No.
4: Tak jo, počkejte, no jo. To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
11: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
4: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
11: No takhle to tu není míněno.
4: No ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
11: Stojí tady ledacos například.
4: No?
11: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
4: Onemocnění?
11: No jo.
4: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
11: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
4: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
11: Dejte pokoj.
4: No jo.
11: Dostal jste rýmu.
4: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
11: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
4: Z rýmy, ano.
11: Jak je to možný?
4: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
11: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
4: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
11: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
4: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mě stala ještě jedna taková věc.
11: Taky s onemocněním?
4: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
13: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
4: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
13: No, takovýhle rady, depa.
4: No, vidíte, a já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
13: Jej, a co bylo?
4: Ale co bylo, co mám povídat, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
13: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
4: Špatný pochopení?
13: Jo.
4: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
13: Nějaká nepříjemnost?
4: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
13: A jaká nepříjemnost se vám stala?
4: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako,
13: jo.
4: Víte?
13: Jo.
4: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak, a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
13: Jo, takovej nějaký originální nápad,
4: no,
13: víte?
4: Originální, divný, takovej hloupej nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
13: No.
4: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
13: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
4: No asi, že jo.
13: No, no, no.
4: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
13: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledaco, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
4: No jo, ale počkejte, teď ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
13: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
4: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
13: A z toho vás bolí břicho?
4: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
13: Prosím vás, kůň záludný?
4: Ano.
13: A co se vám přihodilo?
4: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
13: Jo.
4: No já jsem, já budu muset jít,
13: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
4: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
13: A jak
4: no,
13: je to možný a z čeho?
4: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
0: Poněkrát se zamyslela, celá duchovní útěcha mu připadala nyní nějaká těžká. Třeba, že už měl předtím celou osnovu vypracovanou, co a jak bude s milým synem mluvit. Měl připravenou snad jednu z nejkrásnějších duchovních útěch o tom, že vojenský zákon trestá provinilce pro jeho zradu spáchanou na císaři pánu, který je otcem svých vojínů, takže na sebemenší poklesek jejich sluší se dívat jako na otcovraždu. Potupení otce. Jestli však světská spravedlnost

Ty zvláštní se porád mají, pane Feldkurát, s tou duchovní útěchou. Já, pane Feldkurát, já se necítím být tak silnej, abych jim mohl nějakou útěchu poskytnout. Oni nejsou ani první, ani poslední Feldkurát, který se dostal za mříže. A ostatně, abych jim řekl pravdu, pane Feldkurát, já nemám tu výřečnost, abych mohl někomu poskytnout útěchu v jeho těžkém postavení. A jsem to jednou zkusil, ale já, no, nedopadlo to dobře. Hačnou si tady pěkně vedle, jo? Já jim to povím. Když jsem bydlel v Opatovické ulici, tak jsem tam měl nějakého kamaráda, Faustína. On byl vrátnej v hotelu. Moc hodný člověk, spravedlivý a přičinlivý. Znal kde jakou holku z ulice a mohli by přijít, pane Feldkurát, kterýkoliv čas noční do hotelu k němu a říct mu jenom, pane Faustíne, potřebuju nějakou slečnu. A on vám hned svědomitě se optal, jestli blondýnku, brunetu, menší, vyšší, tenkou, tlustou, němkyni, češku nebo židovku, svobodnou, rozvedenou, nebo vdanou paničku, inteligentní anebo bez inteligence. Člověk se důvěrně přitulil k polnímu kurátovi, objímal ho v pasu a pokračoval. Řekněme tedy, pane Feldkurát, že by řekli, potřebuju blondýnu, nohatou, vdovu a bez inteligence. A za 10 minut byste měl v posteli i s křestním listem. Polnímu kurátovi počalo být horko a člověk mluvil dál, tiskna k sobě mateřský polního kuráta a ani by neřekli, pane Feldkurát, jaký měl pan Faustin smysl pro mravnost a poctivost. Od těch ženských, který dohazoval, dodával do pokojů, ani Grejcar nevzal diskrece. A když se někdy některá z těch ženštin zapomněla a chtěla mu něco teda jako strčit, měli vidět, jak se rozčílil a začal na nich křičet, ty svině jedno, když prodáváš svoje tělo a pášeš smrtelný hřích, tak si nemyslí, že ten tvůj nějaký šesták mě pomůže. Já nejsem žádnej kuplíc, nestoudná běhno. Já to dělám jedině s outrpností k tobě, abys, když už ses tak spustila, nemusela svou hambu veřejně vykládat kolem jdoucím, aby tě někde v noci chytla patrola a ty jsi pak musela potom 3 dny drhnout na direkci. Takhle seš aspoň v teple a nikdo nic nevidí, kam až si klesla. On si to vynahražoval na hostech, když nechtěl brát peníze jako pasák. On měl svou sazbu. Modrý oči, 6ťák. Černý, 15 grejcarů. A on to všechno vypočítal přímo dopodrobné jako účet na kousek papíru, který podal hostovi. Byly to velmi přístupné ceny za zprostředkování. Na ženskou bez inteligence byla přirážka 6ťák, poněvadž on vycházel z ty zásady, že taková sprostá nádoba víc pobaví než nějaká vzdělaná dáma. Jednou k večeru přišel ke mně pan Faustin do Opatovické ulice náramně rozčílený a nesvůj, jako by ho právě byli před chvilkou vytáhli spod ochranného rámu od elektriky a ještě mu přitom ukradli hodinky. Napřed vůbec nemluvil, jen vytáhl z kapsy láhev rumu, napil se, podal mě a povídá pi. Tak jsme nemluvili nic, až když jsme tu láhev vypili, on najednou povídá, kamaráde, buď tak laskav, udělej mě něco kvůli. Otevři okno na ulici. Já si na okno sednu a ty mě chytíš za nohy a schodíš mě z 3. patra dolů. Já už v životě nic jiného nepotřebuju. Já mám tuhle poslední útěchu, že si našel dobrý kamarád, který mě zprovodí ze světa. Já dál na světě být živ nemůžu. Já, poctivý člověk, jsem žalovaný pro kuplíství jako nějaký pasák ze Židů. Náš hotel je přece prvotřídní. Všecky 3 panský i moje žena mají knížky. Nejsou dlužný panu doktorovi za vizitu ani Grejcar. Máš-li mě jenom trošku rád, schoď mě z 3. patra. Dej mě tu poslední útěchu. Tak jsem mu řekl, aby si teda vylez na okno a schodil jsem ho dolů na ulici. Nelechaj se, pane Feldkurát. Švejk vystoupil na pryčnu, přičemž vytáhl sebou polního kuráta. Podívej.

0: se, pane Feldkorát. Já jsem ho tedy takhle chytil a šup s ním dolů. Švejk vyzvedl polního kuráta, spustil ho na podlahu a zatímco potěšený polní kurát se sbíral ze země, hovořil Švejk dál. No tak viděj, pane Feldkurát, že se nic nestalo. A jemu taky ne, panu Faustinovi. Ono to bylo asi jenom o třikrát vejš. On byl totiž ten pan Faustin úplně ožralej a zapomněl, že já bydlím v Opatovické ulici docela v nízkým přízemí a ne ve třetím patře, jako před rokem, když jsem bydlel v Křemencové ulici a on ke mně chodil na návštěvu. Kurátovi napadlo, že má co dělat se šílencem. Ano, ano, milý synu, nebylo to ani třikrát tak vysoko a šoupalo se pomalu pospátku ku dveřím, na které začal náhle bušit a přitom tak strašně ječet, že mu hned otevřeli. Švejk viděl zamřížovaným oknem, jak polní kurát spěšně kráčí přes nádvoří v průvodu stráže a přitom živě gestikuluje. Teď ho vedou asi na Magorku, pomyslel si Švejk. Seskočil z pryčny a procházel se vojenským krokem, zpíval si ten prstínek, cos vydála, ten já nosit nebudu. Prach sakra, proč pak ne? Až já přijdu k svýmu regimentu, do kveru ho nabiju. Prach sakra, proč pak ne? Až já přijdu. Volního kuráta za několik minut na to ohlašovali u generála Finka. U generála bylo opět jedno velké shromáždění, ve kterém vynikající úlohu hrály dvě příjemné dámy, víno a likéry. Bylo zde z důstojnického sboru celé sestavení ranního náhlého soudu, kromě toho obyčejného infanteristy, který ráno zapaloval cigarety. Polní kurát veplul do shromáždění tak pohádkově jako příšera. Byl bledý, rozechvělý a důstojný jako člověk, který si je vědom, že byl nevinně sfackován. Generál Fink, počínající si poslední dobou velice důvěrně k polnímu kurátovi, ho stáhl k sobě na pohovku a napaseným hlasem se tázal: se s tebou, duchovní útěcho. Přitom jedna z veselých dam hodila po kurátovi memfiskou.
1: Pijte, pijte, duchovní útěcho, řekl generál Fink.
0: A nalil vína polnímu kurátovi do velikého zeleného poháru. Poněvadž ten ihned se nenapil, začal ho generál sám vlastnoručně napájet a kdyby nebyl kurát statečně lokal, byl by ho celého pobrindal. Potom teprve nastalo dotazování, jak se při poskytování duchovní útěchy choval odsouzenec. Polní kurát vstal a řekl hlasem plným tragiky: zešílel.
1: To musel být znovinta, duchovní útěcha.
0: Najděj se všichni dali do ohromného chechtotu, přičemž obě dámy začaly opět házet na kuráta memfisky. Na konci stolu klímal v křesle major, který už trošku přebral, teďka se probudil ze své apatie, nalil rychle do dvou vinných sklenic nějakého likéru, rozrazil si cestu před židle k polnímu kurátovi a přinutil zmámeného božího sluhu vypít to s ním na bratrství. Potom se zas odvalil na své místo a tloukl špačky dál. Tímto přípitkem na bratrství upadl polní kurát do osidel ďábla, který na něj rozvíral svou náruč ze všech lahví na stole i z pohledu a úsměvu veselých dam, které si dali naproti němu nohy na stůl, takže na polního kuráta koukal Belzebub skrajkový. Do poslední chvíli nestrácel polní kurát přesvědčení, že se hraje o jeho duši a on sám, že mučedníkem. Vyjádřil to také rozjímáním, které pronesl k dvěma vojenským sluhům generála, kteří ho odnášli do vedlejších pokojů na pohovku. Na mě vidíte, jak člověk nad všeliká utrpení cítí se povýšen, když v jeho srdci obývá pravda a cnost, kterého ozbrojují k dobytí slavného vítězství nad nejstrašnějším utrpením. Tu ho obrátili obličejem ke stěně a on i hned usnul. Onen major, který dělal auditora při včerejším dopoledním líčení se Švejkem, byl ten týž major, který večer u generála pil na bratrství s polním kurátem a klímal. Jisto bylo, že nikdo nevěděl, kdy a jak major v noci od generála odešel. Všichni byli v takovém stavu, že nikdo nespozoroval jeho nepřítomnost. A taky ráno nemohli majora nikde najít. Jeho plášť visel před síni, šavle byla na věšáku a scházela jenom důstojnická čepice. Domnívali se, že snad usnul někde na záchodě v domě. Tak prohledali všechny záchody, ale nenašli ho nikde. Major jako kdyby do vody zapadl. Kdyby však se byl někdo podíval zamřížovaným oknem, kde byl zavřen Švejk, uviděl by, jak pod Švejkovým ruským vojenským pláštěm spí dvě osoby na jednom kavalci a jak spod pláště vykukují dva páry bot. Ty s ostruhami patřili majorovi a ty bez ostruh Švejkovi. Oba leželi k sobě přitulení jako dvě koťata. Švejk měl pracku pod majorovou hlavou, major objímal Švejka za pasem, tule se k němu jako štěně k feně. A nebylo v tom nic záhadného. Došlo k tomu tím, že když se major probudil v křesle u generála, kde, jak víme, klímal, najednou ho napadlo, že musí okamžitě vyslechnout Švejka. Tento záchvat úřední povinnosti vynořil se najednou a tak rychle a byl proveden bystře a odhodlaně, že vůbec nikdo nespozoroval zmizení pana majora. Za to však tím pádněji pocítili přítomnost majorovu na strážnici vojenského arestu. Vpadl jim tam jako puma. Šikovatel mající službu spal u stolu a kolem všude dříval ostatní mužstvo v nejrůznějších polohách. Major s čepicí na stranu spustil takovou bandurskou, že ve všech zarazil zívání. Obličeje nabyly šklebivého výrazu a na majora díval se zoufale a pitvorně nikoli v houf vojáku, ale houf opic. Major mlátil pěsti do stolu a rval na šikovatele. Vy indolentní chlape, já už vám tisíckrát říkal, že vaši lidi jsou zasraná svinská banda. Obracej se na vyjevené mužstvo, křičel. Vojáci, vám kouká blbost z očí, i když spíte. A když se probudíte, tak se chlapi tváříte, jako by každý z vás sežral vagón dynamitu. Následovalo vyzvání, aby mu otevřeli ihned arest, kde je Švejk, že chce delinkventa podrobit novému výslechu. Tak se tedy dostal v noci major ke Švejkovi. Přišel tam v tom stádiu, kdy se to všechno, jak se říká, v něm rozleželo. Posledním jeho výbuchem bylo, že poručil, aby klíče od arestu mu byly odevzdány. Šikovatel odmítl v jakémsi posledním zoufalém připamatování si svých povinností, což na majora působilo najednou velkolepým dojmem. Vy zasraná svinská bando, křičel do nádvoří. Kdybyste mi tak dali klíče do ruky, já bych vám ukázal. Poslušně hlásím, odpověděl šikovatel, že jsem nucen vás zamknout a postavit ji kvůli vaší bezpečnosti k arestantovi stráž. Až si budete přát vít, račte, pane majore, zabouchat na dveře. Ty pitomečku, ty pavijáne jeden, ty velbloude, ty myslíš, že já se bojím nějakého zasraného arestanta, abys mě k němu stavěl stráž, když ho budu vyslejchat? Kruci, himl, donr, vetr, zamkněte mě a ať už jste venko! V otvoru nad dveřmi v zamřížované lucerně vydávala petrolejová lampa s přitáhnutým knotem matné světlo, které sotva stačilo k tomu, aby major našel probuzeného Švejka, který trpělivě vyčkával stoje ve vojenském postoji u svého kavalce, co se vlastně vyvine z této návštěvy. Švejk si vzpomněl, že bude nejlepší odevzdat panu majorovi raport. A proto zvolal rázně poslušně. Hlásím, pane majore, jeden zavřený muž a jinak se nic nestalo. Major si najednou nemohl vzpomenout, proč jsem vlastně přišel. Rud! Kde máš toho zavřenýho muže? No to jsem poslušně hlásím, pane majore, já. Major však nedval této odpovědi, neboť generálovo víno a likéry vyráběly v jeho mozku poslední alkoholickou reakci. Zívil tak strašně, že by se každému civilistovi vykloubily sanice. U majora však toto zívnutí přemístilo jeho myšlení v ty mozkové záviny, kde lidstvo chová dar zpěvu. zapadl zcela nenuceně na Švejkův kávalec na pryčně a takovým hlasem, jaký vyráží podřezané podsviniče před svým skonem, ječel
2: o Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter,
0: což opakoval několikrát za sebou, vpléta je v tu píseň nesrozumitelné skřeky. Potom se převalil na záda jako malé medvídě, skulil se do kotouče a začal hned chrápat. Pane majore, poslušně hlásím, že dostanou vši. Major spal, jako když ho do vody hodí. Tak teda spinkej, ty kozaro, no, spinkej. A přikryl ho pláštěm. Později si vlezl k němu a taky tedy k sobě stulené ráno našli.
3: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejen, že měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.

0: Tady je má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím. Tajím, no kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
1: Sama, viď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit i nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak no. Ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem.
0: Jo, to by si nehráli, protože to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, já se narodila až v 47.
0: No, ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, jo, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebo
0: a je. Nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
1: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
0: ano.
1: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
0: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
1: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali. Ne,
0: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
1: Já třeba, Venoušku, začnu.
0: Ano.
1: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
0: Prosím tě.
1: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
0: jo.
1: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
0: Podívej se.
1: No. A jak si jel ty, Venoušku?
0: No, já jsem jel 2 stanice po staré trase,
1: mm-hmm.
0: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
1: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
0: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
1: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
0: To by měli.
1: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
0: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
1: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
0: Která?
1: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
0: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu.
1: Jo,
0: víš,
1: počkej, no? Ten rohák, co vypadá dočista jako novej.
0: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města,
1: Venoušku. Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovíte, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
0: dovedu
1: představit.
0: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Véno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já. Takový veliký, mohutný.
0: To vole hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, pustí se z toho takovej drapák,
0: já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, no tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
0: no to
1: a ta potvora
0: jo.
1: To zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde po prachy, Amálko, vždycky jde po prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už to
1: jo.
0: Zkusil jednou
1: jo,
0: a ať
1: jo.
0: Je rád, že je zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: To už je sobota. Ivane, seš tam? To strašně uteklo, vej, to strašně uteklo, ty vole, už je sobota.
3: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš, ty líp než já, hele. No ty vole, to už je konec.
2: No, za chvilku je konec a ještě je neděle a týden je v prdeli.
3: To řekl úplně přesně, vole. Prdeli jsme ale my.
2: Já zase řeším tu píčovinu s tím synotem, ty vole. To jsou Slováci.
3: No kvůli tomu volám, ty vole. Rozumíš, oni ten synot, vole, ty Slováci, vole, jsou ještě schopní v těch Budějcích vyhrát, rozumíš?
2: To.
3: Ty vole, oni nakonec ještě nebo tam ukopat bod, nebo
2: ty
3: já nevím.
2: To bude ještě prdel, vole.
3: Ty vole, ona je ta sranda, přejde, počkej.
2: No ty vole, ale já jsem koukal na toho, ty vole, pikla, jak se ty čuráci můžou, nezlob se na mě, Milanko. Ale jak oni můžou mít čas na nějaký účesy, ty vole? Ty tady padáš na držku a oni si dělají na hlavách nějaký komedie, ty vole. Já bych jim dál, ale vy máte čas na svý hlavy, vole. V takové situaci, kdy se tady klepeme o žiti, ty vole.
3: Ano, tak to je taková mládež prostě no, dneska, mládež, ty jo, vole, to jsou ještě haranti.
2: No, to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkný haranti. Jsou čuráci, vole, ale to jsou klauni. Ty vole, co to má na té hlavě, to je zaharletina, to by ses posral.
3: Ale ty vole, na to se vyser, Milane, vole, ať si dělaj, co chtěj, ty mladý, rozumíš? Ale ty vole, do té Příbramy, rozumíš, koho si tam mám dát, vole, to je v prdeli. Koho máme někoho ještě, ty vole, to je složitý, tam nikdo nepůjde proti Jardovi, ty vole.
2: No nepůjde, no, tak, no tak si tam dej, na, dej tam Helebranta, vole, jestli můžeš, Helebrant je pískal teďka v tom, on s ním byl teda spokojený, udělal tu Spartu Jardovi Starkovi, kdy vlastně šel proti Spartě. A udělal mu to a hráče mu ochránil a tohleto, že jo, tak si myslím, že když ho tam dá, že jo, tak by tam mohla být taková důvěra mezi obouma.
3: Hele, ty mi pomůžeš s tím synotem potom, ne? Co?
2: No. Já jsem ti chtěl pomoct už včera. No jo, tak pomůžu, no, no, já prostě zrovna s nima nemám teda nejlepší styky, že jo, podle mě to jsou normální mrtky, ty vole.
3: Ty vole, já vím, ale rozumíš, vole, máme nějakýho Moraváka ještě, máme někoho, je tam kde brát, ty vole?
2: Kterýho Moraváka, no, tak tam už žádný není, vole, to je hovno, to je...
3: Hele, Milane,
2: no?
3: Co zkusit Dášu, ty vole, to dobrý nápad nebo blbej nápad, nebo jaký je to nápad, ty vole? Hele, co?
2: Ty vole, to fakt
3: že bys mi ji otestovali, ty vole.
2: Když jde jako o poprvé, viď, ta fakt nevím, jestli jako, a ty jako se s ní znáš, co?
3: Ty vole, já ji šáhnu ve sprše na Švába, ty vole, povolí, rozumím.
2: Ty krávo, to ti slezou nechty.
3: Ty vole, Milane, ne rukou, vole, kopačkou, rozumím. No.
2: Ty vole, stejně, ale to...
3: A tak co mám dělat, ty vole? Ty vole, kde nic není, tak tam ty vole ani smrt nebere, já potřebuji prostě porazit syno, ty vole. Rozumíš, že ty blšany mají doma v Opavu, ty vole, tam to mají za 3 body, čuráci, vole. Ty vyhráli v Plzni, vole, mrtky, to je v prdeli, já už se na to vyseru, vole. Milane, my to prostě neuhrajem, ty vole, já to beru zleva zprava, vole, a jsme v prdeli. My prostě musíme jedině udělat teďkon ten bo v té Příbrami, ty vole, a pak ten syno, ty jak jsme v píči, vole.
2: Ale kam potom jede ten Jarda?
3: A Jarda jde, vole, do Zlína, pa.
2: Jo, do Zlína, jo. Ty zmrdě, ještě hrajou dobře, ty. Ten Zlín, no, to bych se s toho taky posral, teda. A nejhorší je, že, vole, minule ten druhý poločas už přestala hrát taky ta Příbram, se mi zdá, ty vole.
3: Ty myslíš, že se na to vysrali v té Příbrami?
2: No, tak já myslím, že nevím, ale ty vole, jako podle toho, jak to vypadalo, tak teda nevím.
3: Ty vole, taky ne. Mě taky omejvali, ty vole, rozumíš, ale on je konec, vole, já se dívám na ten teletext a říkám, ty vole, už je konec, rozumíš, a jednou tam naskočilo, ty vole, 1-0, já myslím, že to není možný, ty vole.
2: To tě omily, viď, tam omily víc lidí.
3: No to si piš, vole, ale to mi neříkej, že do toho nešli, ty vole, já se vsadím, ty.
2: Já nevím, tak pro mě to taky nepochopitelný.
3: Ty krávo, tak já dám Jardovi, ty vole, 3 jabka, vole, a on, rozumíš, Bůh ví, jak to udělal, vole, to je taky píča, vole. Já jsem si to prostě měl udělat sám, a to je jedno, nic, budeme bojovat, uvidíme.
2: No jako no. Tohle prostě takhle zkoulený, to je jako vždycky, no.
3: Ty vole, já už na to seru, vole, já je zkoumat nebudu. To je jenom ty vole, a já nechápu toho Luboše, ty vole. Co vy to máte, ty vole, za vztahy? Jak on, rozumíš, já nevím, co má on, ale kdyby řekl, hele, máš tam ty vole, já nevím, 2 jabka, nebo víš, jak to myslím, rozumíš mi? Ty vole, neřekne ani
2: tak hodně. Já nevím, no, jestli si Luboš myslel, že to vím, a já jsem nechtěl, vole, říkat, tak co, vole, tamhle to, že jo? Jsem začal reagovat tím, čí jsou to peníze, vole. Je ti to jasný?
3: Ale jo, no.
2: No a takhle, no, říkal jsem si, já to stejně nebudu řešit, stejně budu vědět částku potom od tebe a od něj a vydělím si to, že jo? A nebudu to řešit tady na place.
3: No Jarda říkal, že tam dá jako 2 kila jablek, ty vole. Rozumíš do tý, no tak já už tomu fakt nerozumím, ty vole.
2: Ale já taky ne.
3: Ale teď my tady, ty vole, vůbec nedejcháme. My tady, ty vole, dřeme a to by se jeden posralo.
2: Ty vole, my jsme jenom pěšáci, my jsme jenom dělníci, vole, fotbal.
3: A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří. Si myslej čuráci, vole, že se to udělá samo, ten fotbal.
2: Trošku úcty, ty vole, víš. Trošku úcty, jo. Jenom kdyby trošku úcty, vole, aby jsme vůbec mohli dejchat.
3: Hele, Milánku, teď no. My jsme jenom nosiči vody, vole.
2: A nosiči ryb.
3: Ty vole, to jsi řekl přesně, ale.
2: Ty jsi řekl tu vodu, já řekl pak ty ryby, já to jen dodal.
3: No ne, tak já jsem řekl nosiči vody, vole, to se tak říká, ale ty jsi to vystih, ty vole.
2: No, tak když řekneš vodu, tak já řeknu ryba, že jo?
3: Ty vole, ty jsi řekl nosiči ryb, vole, a no. To jsme, vole. A oni se tě ještě budou smát všichni do ksichtu, vole. Mrtky, vole. Hele, viděl jsi, jak hrála ta Barcelona?
2: Ty krávo.
3: Ty vole, to jsem si spravil chuť. No. Viděl jsi to, Milane?
2: Ježišmarja.
3: Ty vole, kucí opálený, vole. Rozumíš? A hrajou to tam, ty vole, šolíchaj, ty kdyby sem přijeli, tak nás fouknou jako svíčku,
4: vole. Ty vole.
3: Bych chtěl vidět, vole.
2: To byš Barcelona, no, ty vole.
3: Ty by se z nich posrali, vole.
4: Ty vole, ty by nám zatlačili oči.
3: Ty krávo.
4: Barcelona.
3: Hele, Milane.
4: No?
3: Já tě potom zavolám, jo.
4: Jo?
3: A už na to nemám.
5: Neděle.
6: Večer. Můžu si sednout? Jako já jsem delegát, tak jsme se teď zasmáli, že? A teď trošičku z vážnější jamky. No? No? Protože my nejsme tak jako hloupí, no? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty dva kašpárky, ty herce, protagonisty, Štrtnička a Labusa, jo? Pozor na to, jo? Máme taky jako zastenotypistované všecko, jo? Zaznamenané všecko. Takže první záznam je z 30. března v 11 hodin, odpol, jo. A no to se vůbec nedá číst, je sama piča. Dobrá, pojďme do toho. 30. březen, 11 hodin, odpol, Štrtníček. Poslouchejte. Nazdar Jiříku, kamaráde, můžeš mluvit? Ono je tam sice kamaráde, ale já tam cítím pičo. Jako v podtextu, chápete, jo? Jestli rozumíte. Dál. Lábus. To víš, ty vole, je čistý vzduch, jo? Zase no, tam on vole, ale je zase tam to, tak to cítí takové to pičo. Jo? Štvrtníček. Dacan. Pocen, ty vole, loď se potápí, všecko je v prdeli, divadlo jde do vole prdele, tak něco vyvedeme, Jiříku, co? Divadlo jde do prdele, znamená jako do piče. Jo. Něco vyvedeme, Jiříku, vymrdnem něco, co ty, Jiříku, mrdko, jo? Lábus, to si píš, ty vole, pičo. Já už z toho taky nemůžu, minulý týden diváci byli na hovno, diváci, vy se tady řechtáte a oni vám v šatně říkají mutanti, jo, takže minule byli teda mutanti, že jsem z toho stříkal volej, myslel chcel krev, jo, ty vole, potažmo, pičo, je to řehole, za ty prachy, to je vojeb, to je jasné, tady nemusíme nic vysvětlovat, piča, piča, piča, co u vás, je to taky v prde, jo, no a vy normálně hrajte. Však jste za to zaplacení, ne? Dirigente, vole. Nikdo vám hlavu neutrhne, vole. Dejte se do toho šmidlikáči, vole. To si píš, kamaráde, samá německá hra, jako fašistická hra, ty vole, pičo, jestli mi rozumíš, hrajou to nahoru dolů, od jebu k jebu, pičo, ke zdi, jeden by se z toho obtáhnul. Já to viděl, jak jste hráli v Teplicách, jako v těch Buzerantovicách. Ty vole, potažmo, pičo, to byly nervy, to byly cukatury, tomu vůbec nepřipomínej. A jak ten váš manšaft, ty Y-ci, vole, to tam samá operetka jako pičovinky a Big B dokolo toho, jo? Je čas něco vymyslet, draku, takže jako pozor na to. Je tady druhá strana, jako já a moja partička, máme ty štěnice. Všechno máme vychytaný, jako jo, pozor na to, jo. My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo. Zpěváci, pojďte sem, už jste tady dobrý.
7: A nyní se podíváme trochu blíže a zároveň i dále na to, co zde nakousil pan Velebný. Později, když Cimrman zavítal do Ameriky, našel zde úrodnou půdu pro to, co zasel v Tibetu. V jeho deníku jsme se dočetli, že začátkem 20. let hrál v New Orleanské zábavní čtvrti Storyville v několika ragtimeových kapelách. Z tohoto období se zachovala fotografie orchestru slavného kornetisty a holiče Buddyho Boldena, v němž hrál Zimmerman jako jediný běloch. Ovšem na černo, takže ho mezi ostatními hudebníky bohužel nemůžeme poznat. Ale to nevadí, protože vlastně stejně nevíme, jak Zimmerman ve skutečnosti vypadal. Jisté je, že v té době složil řadu jazzových skladeb, ve kterých předepsal tak obtížné, technicky náročné improvizace, že je nikdo nedokázal zahrát. Ani on sám. Můžeme mluvit o štěstí, že jsme se dočkali Charlieho Parkera, Dizzy Gillespieho, Johna Coltrana, Milese Davise a dalších, abychom uslyšeli Zimmermanovy neopakovatelné improvizace. Pravdu měl prozíravý Count Basie, když tehdy řekl Karlovi Velebnému, že jednou se to provalí. Rukopisy Zimmermanových improvizací jsme totiž nedávno objevili v Mistrově pozůstalosti. Omylem nebo úmyslně byly ukryty ve fasciklu nadepsaném nevyřízené účty. Ovšem daleko zajímavější pro vývoj jazzové hudby jsou Zimmermanovy skladby pozdního období. Komponovali na samém sklonku života doma ve Staré Vlasti, kam, jak se sám vyjádřil, přijel toliko zemřít. Ale to se mu hned tak nepodařilo. Podobně jako Beethoven a náš Smetana, dospěl Zimmerman k vrcholu své tvorby, teprve když byl odkázán pouze na svůj zrak. Teď vidím, co jsem předtím neslyšel, napsal si do svého deníku. A začal mít různé vidiny, které si zapisoval v notách. A tím vlastně nevědomky navázal na programní kompozice Ference Lista a Hectora Berlioze. Zimmermanovy skladby měly svou pevnou dějovou osnovu a dají se větu za větou odvyprávět. Proto si je nikdo nemůže vykládat po svém. Ani po někom jiném. Nelze z nich vyčíst nic, co v nich není, a mnohdy ani to, co tam je.
5: No.
8: No, tak co pak, pane?
5: Ale tak si představte, pane,
8: no,
5: že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
8: Berete brufen?
5: Depán, to mě nepomůže. Já byl na masáži, jo.
8: No.
5: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
8: Už to je nějak moc, ne?
5: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohla.
8: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
5: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo. Tajdle.
8: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
5: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
8: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
5: Ona říkala, že prý by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já povám sestro. A kde si je mám nachytat?
8: No právě.
5: To, kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
8: Cože?
5: No říkala Eros. No to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
8: Prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
5: To víte, no, že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle, když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
8: To snad ne.
5: No jo, když ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča to má rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnou, v životě.
8: Co vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
5: No svítili. Červený,
8: no,
5: oranžový,
8: no,
5: a na zelenou jsem šel.
8: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
5: No vevnitř svítili jenom červený.
8: No jo, tak to je jasný. Hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
5: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prej ona šlape nejlíp z celý ulice.
8: To přičinlivá.
5: To víte, že jo. No, mne nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže, jo.
8: Jo.
5: A nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
8: TI. No tyr, tyr.
5: No, ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divili. To je, no zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 turků.
8: 10.
5: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 turků, prosím vás. A 2 bavoráky na spláchnutí. A za celý den měla v ústech jednoho Taliána snad.
8: No to je strašné. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo? Ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje. A ta prej mě spraví.
5: Kadeřábková.
8: Kadeřábková nějaká.
5: Kadeřábková. Člověče, to. Teď to by... Člověče, teď to by mohla být moje žena.
8: Co je vás? Proč?
5: Proč? No, protože já se, podle toho, že já se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě. Kadeřábek. No ale to už je trochu moc, ne?
8: Já jsem to nevěděl.
5: Čověče, tady už jde o zdraví.
8: Ne, já jsem zdravý jako řípa.
5: A mě jde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, tak co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
8: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
5: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
8: no.
5: Na to ona hodně dá.
8: Ano.
5: Jo, a ať už nikoho jinýho nebere, že jí zkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
8: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, nashledanou.
5: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: Hrozí islamizace Evropy. Tajné služby varují. Boj proti karikaturám je prej jenom začátek.
1: To je možný a odpovídá tomu i ten průběh, kdy 4 měsíce starou karikaturu pak vozili po těch arabských zemích a ukazovali, aby vzbudili tu bouři. A druhá pravda je, že já sice na jednu stranu chápu to vzbouření nebo to pohoršení, nechápu vůbec pak zapalování ambasád a už vůbec nechápu, že ta Evropa se vlastně dokáže jenom omluvit za ty karikatury a nedokáže jaksi považadovat vyváženou omluvu za ty spálení ambasády.
0: Hele, za chvíli jim začne vadit, že jíme vepře a pijeme alkohol.
1: To jim vadí už dávno, ale zatím si nedovolili proti tomu protestovat. Jsou to společenství, které stojí na náboženské bázi silně, čili proto mějme pochopení a veďme je k tomu jednotnou silou, bych řekl, aby měli pochopení taky pro nás.
0: Jsme marihuanová velmoc. Co vy na to?
1: Tomu věřím.
0: Patříme do první pětky v Evropě.
1: Ano.
0: Mezi teenagerama jsme dokonce na tom nejlíp na světě v tom hulení.
1: Ano, ale my máme tady celou metodiku takových vykladačů, který vlastně říkají, že drogy jsou výborný, tak se nedivme.
0: Nebudeme mít vyhulenou generaci?
1: Budeme, ale to my tu nebudeme, protože ona se mezi tím vyhulí sama a doroste, zestárne. Ale tady dlouhodobě se podporuje tenhle ten trend, že je třeba hodně hulit, protože se vlastně nic neděje, no tak hulají všichni.
0: Když potom prej měkne mozek?
1: To měkne a to už ho tady mají někteří lidi jako břečku.
0: 15% párů je neplodných, co vy na to?
1: Já jsem měl nedávno odborníka v tom svém pořadu, který jsem se na to ptal a uvidějí to brzy televizní diváci a ten říká, že ty fámy o tom, že klesá plodnost, že jsou neopodstatněný, že jsou to jenom fámy, čili já vám tady odpovídám nedávno informovaný od odborníka, nevím nakolik je odborný, ale tohle mi řekl on, že to je nesmysl.
0: Hele, a testoval jste jako na sobě, jestli jste ještě plodný?
1: Já umím oplodnit pohledem.
0: Máme se nejlíp v historii. Co vy na to?
1: No to vzhledem k naší poměrně smutný a truchlivý historii není celkem překvapení, ale já jsem si toho vědomý a s povděkem beru, že mám to štěstí žít v tom šťastném období téhle země.
0: Naše ekonomika totiž, abyste věděl, loni rostla nejrychleji a dařilo se to hlavně kvůli vývozcům.
1: No a to nejde jenom o ekonomiku, ono jde i o to, že tady je mír, že tady je demokracie, i když víme, že ta demokracie má ještě co dělat a máme co budovat. Nicméně je to asi opravdu jedno z nejšťastnějších období, já to neberu jenom z hlediska svýho života, ale z hlediska opravdu historie té země, protože jsme samostatní, nezávislí a vlastně i prosperující, co víc si přát.
0: Opravdu se máte nejlíp než kdy předtím?
1: Já? Já jo.
0: Jo, a já to třeba vůbec nepociťuju.
1: Ale já začínal hodně dole, vy jste možná byla někde ve vyhřátým pelíšku, no tak mám malinko táhne třeba na záda.
0: Kde se stala chyba?
1: No určitě u vás, u mě ne.
0: Busková s monoklem, co vy na to?
1: Prosím vás.
0: No, vystupuje v kampani proti týrání žen?
1: Je takhle to, jako já myslím, že se objevila s autentickým monoklem.
0: Ne, taky tam je Angela Merkelová a ta z Ameriky, ta s tím.
1: Ne, a to já je chápu, to násilí vůči ženám je nehoráznost a jeho hodně a zejména u nás jeho hodně.
0: Jo, je to dobrý, když ministryně školství má billboardy s monoklem?
1: Ne, je to dobrý, jako všechno, co na to strhne pozornost, je dobrý, protože tady je plno takových připochcených chlápků, kteří se dokážou vytahovat akorát na svoji ženu.
0: Aby to nebrali jako návod, víte, ona visí na Florenci v metru?
1: Ne, to jako návod může brát jenom blbeček, ale tohle naopak je kampaň proti těm blbečkům, co tlučou ženy.
0: No a to jsou takový blbečci.
1: No tak on, když takhle vidí ten monokl, tak on se může vyděsit, že by se tam mohla taky časem objevit jeho žena, nebo případně jeho fotografie jako toho mlátiče.
0: Dneska se budou rozdávat TT. Chtěl byste ho dostat?
1: No tak já si dokonce myslím, když jsem se díval, v jakým je to seskupení, tam hrozí, že bude určitou ostudou to nevyhrát, ale je to možný.
0: Tak mi teda řekněte dneska večer, vyhrajete nebo ne?
1: To nevím a myslím si, že to neví nikdo, protože tam se volí, myslím, SMS-kama nebo co do toho, k tomu jsou tyhle ty televize, co to bojkotují, úplně říkají, že tomu nevěří. Čili já si to představuju tak, že kdybychom nevyhráli, takže řeknu, že to je zmanipulovaný a když bychom vyhráli, tak řeknu, že se prokázalo, že ta soutěž je naprosto poctivá.
0: Ale tady v rádiu, tady můžete říct, lidi volte mě a je to lepší než tady nějaký
1: můžu,
0: SMS-ky.
1: Ale je lepší, když to řeknete takhle vy, než abych to tady vyřvával. Já to za prvé, ale když se podívám, podívám na ty výsledky v minulosti a na soutěž, která je letos, tak ono zase, řekněme si popravdě, Kateřino, mezi pořadama jsou například zprávy, jako pořad roku. Země, kde se dostanou zprávy mezi pořadu roku, není ještě zcela v pořádku. Proč? Zprávy nejsou pořad, Kateřino. Zprávy jsou zprávy. To je stejný, jako kdyby v soutěži bot vyhráli lyže.
0: Pražská teplárenská má na krku žalobu za diskriminaci žen? Co vy na to?
1: No, se pravedli ženám.
0: No, nechtěli jmenovat ženskou finanční ředitelkou a ona je zažalovala.
1: A to je správný. Já ženským fandím a přál bych jí, aby vyhrála. Samozřejmě ona to svádí, když to je pražská teplárenská, jestli v tom není nějaký manévr daný, případně sexuální orientací toho vedení.
0: Dejte si pozor, abych vás taky nezažalovala.
1: Mě nelze zažalovat.
0: Vy tady děláte, že všemu rozumíte, já že jste
1: ženomil,
0: chytrej.
1: Já jsem ženomil.
0: Ale a já vás dám jednou k soudu za to, že já jsem taky chytrá.
1: Dejte mě k soudu, to vás oddělá.
0: Diskriminujete pohlaví, víte?
1: Já nediskriminuju, no pohlaví už vůbec ne. Já jestli jsem si něco v životě oblíbil, tak jsou to pohlaví. Ty nediskriminuju nikdy, ale že vy mě dáte k soudu, že jste taky chytrá, na tom byste se mohla oddělat, protože jak byste tohle dokazovala, to si nikdo neumí představit.
0: Daně se blíží, co vy na to?
1: No tak to já vím dávno, já v podstatě tak od října vždycky už myslím jenom na daně.
0: Poraďte mi nějaký fígl.
1: Buďte poctivá, jestli chcete dobře spát.
0: A přece nebudu jediná, kdo ty daně zaplatí.
1: Budem dva.
0: No jako to myslíte vážně?
1: To myslím vážně.
0: A my dva tenhle stát stejně nezachráníme.
1: No já platím tak velký daně, že proto mám pocit, že je můj a proto mi to dovoluje mít pocit, že si tady můžu odvírat hubu jak chci, protože já mám někdy pocit, když to platím, že to tady skoro všechno financuju sám.
0: Porodné i mateřská budou dvakrát vyšší. Co vy na to?
1: No tak to je taková asi zoufalá státní snaha podpořit tu porodnost. Mě to i mrzí celkem, protože mám 4 děti skoro zadarmo, že jo?
0: Začneme rodit o 106, ne teďka?
1: Myslím si, že ne. Tam určitou nevýhodou je, že tyhle ty stimuly a pobídky, jako je porodný a podpora v mateřský, nějaký jednorázový položky, většinou motivují takový jednodušší lidi. A takže se obávám, že by se mohla zvýšit porodnost jednodušších. To je něco, co tahle země moc nepotřebuje.
0: No právě, budou rodit ty, co už mají 8 dětí, aby potom žili jenom ze sociálky.
1: No nebo ty, kteří prostě si nejsou schopni počítat a vůbec to brát nějak zodpovědněji. Budování té rodiny, než právě, že dostanou ten jednorázový příspěvek, což samo o sobě už ukazuje na někoho, kdo je poměrně jednoduchý. A u takových lidí zase není žádoucí nebo není potřeba, abych bylo tolik.
0: Tak se to provalilo.
1: Co myslíte?
0: Máte milenku.
1: To se neprovalilo, tak pojďte, to tady spekulujou ty debilní plátky, protože jsem byl na TT se svojí spolupracovnicí a v Česku je takový problém, že v Česku se vyznává jenom dva vztahy se ženou. Intenzivně sexuální anebo nula.
0: Co na to Ivanka?
1: No, Ivanka samozřejmě to předpokládala, protože tam se mnou nešla. A zajímavý je, víte co, že v Česku se vás žádný novinář nezeptá, proč tam nešla.
0: Tak už to přiznejte.
1: Ne, u mě to nepřichází v úvahu, protože by to nebyla pravda, víte.
0: Ale tak to řekněte, vy se tak jako z toho naděláte.
1: Já vždycky říkám, když mě načapáte nebo objevíte, dejte mě na titul, dejte tam tu fotku, to je úkol bulváru. Ale tady je to trošku jinak, tady se o tom matlá patlá, jako se spekuluje v baráku, ale žádný věcný podklad pro to nemají a je to určitá úbohost toho bulváru. On to taky každý bulvár v Čechách nedělá, jenom ten úbohej.
0: Tak jo, já je příště pozvu, ať nás nafotěj.
1: No, teď s váma to zkoušeli, taky oni, jakmile se sejdu s ženskou, tak hned píšou, je to skutečně jen pracovní vztah. No, oni sami po sobě lezou v těch redakcích, jak můžou, tak si jenom mě představit, že by to jinde bylo jinak, rozumíte?

0: Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěl rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a
0: nemůžu no, ne, tak, že jako.
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už pane. No tak co, prosím.
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás, tak asi bydlej nebo štíci.
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat
1: pan
0: husám,
1: Fafejta,
0: šišky a mě tím
1: cpala. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný.

0: vlak. Uje, tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Posledněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, můžete.
0: Jak?
1: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak, paní, poslouchejte dobře, opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává. Dává počítač.
0: To počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě má jít levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit, zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním v životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodat rychle, vidět, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. A také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, ale taktiž ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21:45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu, odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Skutočne som, ja už druhýkrát som počul toho Jirku tu spievať, to je niečo úžasné. Takto spieva aj Julo Satinský. Keď sme boli zamestnaní v Brne, vo večernom Brne, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nejakú svoju pieseň zaspie, a keď ju dospieval asi takýmto spôsobom ako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarát. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo chvíľa? Tak predsa... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
3: Smičten
2: sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
3: Alebo plechy.
2: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... potom nám odpustil a dal Julovi 4, tak ty plus minus k dobru.
4: Další, prosím.
5: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
4: Ale jdete. Kam jdete?
5: No, že jste říkala.
4: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
5: Děkuji vám.
4: Tak co vás trápí?
5: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
4: S manželem?
5: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
4: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
5: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
4: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
5: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
4: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
5: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
4: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
5: Láry možná, to připouštím. Ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
4: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
5: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
4: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
5: Ani techtle. Pane doktore. Nebýt toho osudného pobytu v lázních.
4: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
5: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima. A křičí. Třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore. Plesky, myslím, ne.
4: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
5: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal, ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
4: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
5: Saky bych snad zbalila, ale paky bych nedokázala.
4: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
5: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
4: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
5: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
4: Snad na cimpr campr.
5: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rosekání na cimpr?
4: Přece, to musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlým a mechtlým přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
5: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
4: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
5: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
4: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
6: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To je neuvěřitelné, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, no. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapy mu šlapou na krk a on. Lidi se bojej, vykulený v oči, jo, to. Teď ten Cyrano jde pomaly k tím vratům, jo, to. Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, jo, to. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapy udělají Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje a teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím, ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali, jo. Rvou to a teď křičej tam prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra, hejte, Vávra, to je úplně kardinál, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď jsem mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě, tak já říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
7: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej. Čím jste v civilu?
8: Asistent režie zajistá zuby Kefalín.
7: To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomech štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník halí kvalitely roty. Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. A největší vůl praporu, teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kreténa pozor, ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníku zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar, ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pánbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se ti nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blonďák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PTPáci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. tak se tu v jedné rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženejma padoucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil Svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověst vyopředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru Svobodníka Halíka segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel Svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí, za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, Milánkové, já s váma zatočím. Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil, soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknu do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení Svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne! Bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů, to je dovolený. Tak Jasánek, svléknout kalhoty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sála, srdce teple bije. Píšem pevně jako skála knihu historie.
9: Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Terezky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům.
7: Čo bolo, to bolo, Terezky som majorom,
9: bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý.
7: Na čo také velké stromy, ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíliť, všetky popíliť,
9: sám dohlížel na jejich kácení.
7: To je robota, klofetě do tého jako rána do houna.
9: Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí.
7: Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terezky to neměl v úmyslu.
9: Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna.
7: A co je toto?
9: Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi.
7: Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat.
9: Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple.
7: Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostiel. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov.
9: Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek.
7: Som já bola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu.
9: Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík.
7: Škoda? Podíval se major. Aká škoda? Pracující ľud zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikto mu v tom nemůže zabránit. Sudru nadporučík, splňte rozkaz.
9: Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách.
7: Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožeňte maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície.
9: Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce.
7: Prečo ste, súdruh vojín, namalovali súdruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
4: V té době, soudru majore, kulomety nebyly.
7: V jaké době?
4: V 15. století.
7: Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Terezky som majorom.
9: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svěráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška. Soudruh vojín, co to robíte u toho baráku? Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne. Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení. Terasky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky? Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán. Vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré, akou rečí jste hovorili? Latinsky. Americky neznáte? Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti? Vím, soudruh majore. Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený. A protože víte cudzu reč, budete robit pisára. Choďte so mnou. Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára. Inakše nie. Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího. Prečo neležíte? Píši báseň do obrany lidu. Známe takých básníků simulantů, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj cvičit. Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
10: 38?
7: Já na frontě som mal 27 a išel som na steč. Víte, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov, čo to hovorím, fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekúkali, rozumíte? A terasky lehnuť a ani se nehnuť.
11: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mně taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej. Byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vlezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu. Sám, nikde nikdo, sám pán a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
10: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorapal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjakživa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždyť tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pá, máš ho na brouši, nejdi. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, ano, ale já nemůžu se, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
12: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí. A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha, ha!

ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zuben. Se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla se mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny se mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju. Protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.

Když jsem byl v Tunisu, jsem si tam koupil tohle. Já mám takový zvláštní obličej, že já si na sebe můžu oblít cokoliv a okamžitě vypadám jako příslušník toho národa. Já jsem v Tunisu doopravdy byl taky s fotbalem, to je neuvěřitelný, kam já jsem se letos s těma zlatýma nohama dostal všude. Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit, akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se mu jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešek. Jsem říkal, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20, odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho Rosak a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosak říká, já bych to chtěl taky. Jsem říkal, budu mít hezký den, chtěl jsem je na velbloudek, tak půjdeme s Rosákem, dobrý, nakupovat znova. Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána. Chce to taky? Kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom, já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč. Na to já nejsem zvyklá, Petře.

kdybychom to vyměnili. Jsem říkal, ne Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když už jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale tedy, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Business! A teď jeden tak vylez říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no pray. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah Akbar. Za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, pane, toto je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu. Ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musím vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu, a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýcův sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčat.

0: Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se, přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla. Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si, pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se, v kolik vám to jede, moje milá? V 8, ale ty jeď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi jsem měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky Gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to, a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupěl jsem. Spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a... Víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: Ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
2: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil z televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil takový ty dárky, že jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měnil akorát ty letopočty a no ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakým delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil se nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mě to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
1: Jo, takhle.
2: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže. No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo. Ten pruh není teda úplně bílej třeba. A spíše tak jako vzadu, než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný, jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo jak to vůbec děláš?
3: Ne, já ne.
2: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
3: Ne, to nejsem, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, takže to jsem mám takový důležitý upozornění pro děvčata.